0: když mám bezpečně zjištěno, že není na doslech živej člověk a jsem sám doma, tak ještě dám slamník na dveře a zpívám si Podívej, kvete růže. A to vám je zajímavé, to bych chtěl, kdyby mi někde některý vědec vysvětlil, čím to je. Já vevnitř tu písničku slyším přesně. Vevnitř zní naprosto precízně, bez jediné chyby. A vevnitř jí zpívám líp než Vondráčková. A líp než Gilbert Bécaud. Vevnitř. Ale jak vám to projde tím krkem, to, co vyjde, to je halekačka. Jo, to je konec. Já nevím, kde se to změní. Víte? Někde v oblastech brzlíku. A vyjde ze mě hrozná věc. Já si můžu zpívat sám doma, ale nemůžu třeba jít na pódium a říct, a nyní si poslechněte píseň Gilberta Bécauda, Podívej, kvete růže. Lidi by mě hnali a o půlnoci by mě přišel kopnout Gilbert Bécaud, tedy zjevení. Ale tak je to taky s humorem. Já třeba, člověk se namáhá z melodií, dejme tomu, pan Gilbert Bécaud se namáhá z melodií a pak nějaký takovýhle to nedoslýchavec, hudební nedoslýchavec, mu tu melodii obrátí něco hrozného. Ale s humorem je to taky tak. Člověk se někdy patlá s jednou větou, říká si, jak já bych formuloval tuhle větu, aby to byl vtip. A pak se to dozví, jak to koluje mezi lidmi a říká si, proč já jsem na to vůbec to co lidi o tom vypravují. A stačí jim to. Tak jako mně stačí to moje podání, Podívej, kvete růže. Jenom jeden takový malej příklad za všecky. Třeba jak dovedou lidi tradovat anebo zapsat vtip. Není to žádný velký vtip, ale právě v tom Montrealu, když za mnou tam chodili různí lidi a mluvili na mě anglicky v domnění, že mluvím anglicky, protože mě hodinu slyšeli na jevišti předstírat, tak já jsem říkal, já už nevím, jak tomu čelit, já se budu muset naučit anglicky jedinou větu, která by zněla, pohovořit se mnou nelze, popít ano. A říkal jsem, prosím vás, to mě naučte, já to těm lidem budu vždycky říkat. A jediný vtip té věty je v tom, že tam jsou ty dva tvary, pohovořit a popít, v té stručnosti. Přijel jsem pak do Prahy a četl jsem, jak jeden český novinář, který byl v Montrealu a tohle ode mě slyšel, napsal. Pan Horníček neumí anglicky, vystupuje anglicky a naučil se jedinou anglickou větu a tu říká všem svým návštěvníkům, kdy jim říká. To víte, popovídat si moc nemůžeme, ale na skleničku bych s váma šel.
1: Pane Horníček, je těžší pro herce zpívat, anebo pro zpěváka mluvit?
0: No tak já bych řekl, že v každém případě je těžší zpívat, protože mluvit se naučí každý už ve dvou letech někdy nějak, že jo? Ale zpěv to je ošemetná věc. Ale já vždycky přemýšlím, čím to je, že když zpěváci promluvějí, takže to je takový, má to takový podivný intonace, který vůbec nikde v životě neslyšíte. A oni mi jednou vysvětlovali, že je to tím, že oni musí ten hlas držet v určitý poloze a že ho potom drží i v té próze. A teď se dopouštějí takových podivných intonací, které, a to není míněno proti ním, protože daleko horší je, když herec začne zpívat, to je samozřejmě. Oni, jim taky není dáno všecko, že jo? Když se zdá, že řeč je jednodušší než zpěv. Není, to je taky těžký. Mluvit normálně prostě a dávat větě tu intonaci, kterou potřebuje. Někdy herecky se uhraje v té písni lecos, ale někdy taky zpěvák právě výrazem tu píseň poničí. Já jsem například, už jsem tady jmenoval, já se k ním pořád vracím k té písni Podívej, kvete růže, protože ji mám rád. A slyšel jsem jí zpívat jednu dámu, nebyla to, upozorňuji, aby nedošlo k nějakým těm, Helena Vondráčková, bylo to jinde, v jiném městě. Slyšel jsem zpívat jednu dámu a ta tu píseň zpívala tak tragicky. Ta píseň je jednoduchá, ta zpívá jako, hele, ty, který máš nějaký trable a který máš bídu a tyhle, tyho, tohle a tohle, tak podívej člověče, kvete růže, to je to důležitý, to je to krásný. A čili ten referén má být vždycky optimistický. Ale tato dáma to zpívala tak, jako kdyby říkala, máš trable, máš bídu, tohle všecko, ale já ti to musím říct otevřeně, ještě ke všemu kvete růže. To bylo hrozné. Prostě mu to na rovinu řekla, jo. Ten život je v tom, v tríbu. Protože podívej, Ježíš Maria, kvete růže. To je na zhroucení takový sdělení, když se to dozvíte, tak mírných, zírných, jo, latinsky řečeno. Tak to je na zhroucení skutečně, když podívej, kvete růže. Ale

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest.

Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

a místo toho dělám troškaře. Divnýmu pasažeru bez tváře v tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhý břeh. Měsíc roztříkl svou vlastní.

stopař byl ten tam. Já dál páděl dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Hrál jen potichu a jemně starý chlap ten, co je ve mně. Prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči

láska tvar má krásu zám, umí překrásně hrát. Nevím proč, má drahá Suzan, měl bych však si tě brát.

na váš dům. Zívám nudou, já nejsem blázen, víš, abych s kulhavou mulou den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak,

moudrá. Má Suzan a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech budu navždy jen tvůj.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo esteticky a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou, no, říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mně to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel, veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Dora takhle přísně se mne řekl, hele děti, jo, já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A teď ta malá, ta soninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tatínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby, děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy. Já jak říkám, mě už to nevadí, ale jako v nový společnosti někteří lidi se na to nikdy nezvyknou. My se tady tomu smějeme, ale v takové amfóře, třeba kde on hraje fotbal, tam si na to doteďka nezvykli. On se skácí uprostřed zápasu na trávník a leží. Bezvědomí, teď rozhodčí píská, teď vyhledají nosítka, doktora, teď já vždycky volám si střídačky, nechte ho bejt, říkám na rozhodčího, píské, jeďte. Hrejte, bude konec, rozporkujeme se, pojeme na oběd, on za náma přijde, jedem dál a to. Oni nikdy, oni se bojí všichni tam. Šíp, jedině Šíp ne, ten ho zná, protože na zájezdech oni bydlejí spolu v pokoji, tak to je druhý po mně, který už mu to taky nezhltne tyhle ty nemoci. My, když jsme byli třeba v Portugalsku, tak ten Nálovský stačil, jenom když jsme přijeli první den, než jsme přešli z autobusu do hotelu po těch asi 6 schodech, on jediný už se stačil spálit od sluníčka, to se může stát jenom jen. To bylo neuvěřitelné. No ale tak nic, tak rozumíte, jiný člověk by si to trochu něčím namazal, on ne, on začal hned, že ho něco svědí a teď no, celý den teď se začal celý klepat, jo, a večer už, místo aby šel spát, tak stál před zrcadlem a říká, Ježišmarja, co je tohle? Co já to tady mám? Ježišmarja, co tady mám? A ten Šíp už úplně v klidu, ten se jenom na té posteli také nadzvěd a říká mu, ty vole, ty už umíš i rakovinu kůže.

odpoledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťastný. Jak v té chvíli může být šťastný muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme ryze autorské album skupiny COP jedním tahem.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje,

kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zá.

skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

hoří. Hoří! Hoří horní heršpická hospoda Hrbatý hrozen. Hostinský hrubež hýká hrůzou. Honí hasiče, hubuje, hořekuje, huláká. Haste honem, hýbaj, hovada! Hasiči hovno hasí. Hledají hlavní hydrant. Hoří holubník, hnojiště, huspenina, hudebníkům housle, harfy, harmonika, hašiš. Hoří husické halapartny, hoří historické hebrejské hieroglyfy, hoří hektolitry handlovaného Hennessy. Hoří Hrubešova hnědá Honda. Hilfe, hilfe! Haleka, hysterický henlajnovec Havránek. Hoří Hakenkreuz!

Hormonální hybrid homosexuál Horáček hladí hubici hasičské hadice hýžděmi. Hinduista Hirš. Hinduista Hirš hypnotizuje hodonínský horizont. Hurá, hydrometeority. Halucinace. Hoří hasiči horečně hledaný hlavní hydrant. Hospoda hořela hodinu. Hotovo. Hirošima hadr. Hořeniště halí hustá hmla. Hostinský hrubež hloubí hroby. Hyeny hodují.

hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

si má výlas z lesních strání, si má výlas z polních cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem, vstává

usmíváš, světlo dalek v očích máš. Tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš, ať je snem zakletá tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc. Já ti zpívám,

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
1: Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provaz, já nikdy nikoho nedokázal podrazit Big

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev, Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat klíž dole, v tom slyšeli rachot, tam někde hluboko dole, kouse valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach. Big John.

Můj strejček Jack, když narodil se, to bylo slávy. Pan starosta gratuloval, bučeli krávy. Táta z něj chtěl každým coulem námořníka mít.

ani plášť na pršáky neplatí. Ani prach, ani smík, ani zem, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani plášť na pršáky neplatí. Ani prach.

kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej,

sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

pod sedadlem zašli, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, krysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze, napíš.

0: Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat.
1: Kněžná fialinko, proč

běháš po všem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští

míchám, tu po čtyřek rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno až polojasno, ujediněle se mohou vyskytovat přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Lotry Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Nejvyšší stavbě v Česku, dvojici vysílačů v Liblicích u Českého Brodu, hrozí odstřel. České radiokomunikace demolici technické památky z poloviny 70. let chystají v případě, že se pro ně nenajde nový vlastník. Ještě připomenu, že jako poslední z tohoto vysílače šířilo signál Country Radio. Energetici chtějí prodloužit provoz dvou bloků temelínské jaderné elektrárny z původních 60 na 80 let. Podle vedení ČEZu i ministra průmyslu a obchodu to pomůže zajistit dostatek elektřiny, ale také stabilní ceny a posílí to i energetickou bezpečnost Česka. První blok Temelína začal vyrábět elektřinu v roce 2000, druhý o dva roky později. Už při jejich spuštění se počítalo s provozem do roku 2060. Kamiony po našich dálnicích jezdí stále přetížené. Tady je důkaz.
2: Vysokorychlostní vážení na D55 u hranic Zlínského a Jihomoravského kraje odhalilo stovky přetížených kamionů. Rekordní souprava měla přes 87 tun a dopravci hrozí pokuta přes 100 tisíc. Přestupky zpracovávají pracovníci městského úřadu v Kyjově. Vymahatelnost je na vysoké úrovni. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Cestovat dopravou bez klimatizace není moc příjemné. O tomto problému blíže Honza Navrátil.
3: S nástupem vlny veder hlavní město řeší doklimatizování tramvajových souprav. Celkem 123 souprav tramvají typu 15T stále nemá klimatizaci. A důvody jsou dva. V době pořízení se pořídili bez klimatizace a navíc Praha nemá práva na technickou dokumentaci. Město ale problém řeší a aktuálně vysoutěžilo dodavatele klimatizací. Předpokládaná hodnota zakázky je více než 430 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Teď včerejší fotbal. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si tak se Španělskem o obhajobu titulu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pětatřicet let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Tomáš Linka, samozřejmě a White Stars, tahle ta báječná kapela, všichni dohromady nám odehráli a odzpívali píseň Jesse James. Krásná písnička, která podtrhne tu pozitivní náladu toho dnešního uplakaného deštivého ranního dne.
1: No teda, to byla bořina.
0: No nádherný, jako mě se spalo po dlouhé době, tak fantasticky, já to tam, miluju.
1: Já to teda nemůžu říct, teda. Já to strašně nemám ráda, mě všechno vzbudí, mě prostě spadne špendlík a mě to hned vzbudí, jo. No takže tohle se dobře představit, co to se mnou udělalo, takže já prostě hned na nohách a teď co, teď usneš, neusneš, teď se vzbudila říká, ještě po druhé, no prostě peklo dneska.
0: Tomu se neříká bouřka, ale špatné svědomí.
1: Jo, to jo. Určitě. Tak prosím vás, jestli to máte podobně a teďka prostě mžouráte a říkáte si pro boha, jak já ten den dneska přežiju. Držím vám palce, nejste v tom sami. Myslím, že nás je celá řada, kdo dneska špatně spali, ale zase ten vzduch se pročistil. A teď je prostě opravdu velmi příjemně venku, tak víte co, jestli jste spali třeba 2 hodiny, běžte se proběhnout po venku.
0: To je dobrá rada, ano, spali jste 2 hodiny, běžte si zacvičit nebo se proběhněte, výborně.
1: Oblekněte se do sportovního, ano. A běžte se nečerpat prostě toho čerstvého vzduchu.
0: Já mám o něco lepší radu tady, alespoň si myslím, že to budou kvitovat naši posluchači. Puste si country rádio, nádhernou muziku, Pavel Bobek nás čeká, podíváme se do Houstonu, Creedence Clearwater Revival a co si na sebe vzít a jak to s tím deštěm a s tím počasím bude během dnešního rána, dopoledne a potažmo i dne, si řekneme za chviličku.
1: No tak když se obleknete do sportovního, dáte si sluchátka, dáte si tam country rádio a poběžíte, no tak to je úplně taky ideální.
0: Nelidský.

0: Tak pokud jste se opravdu rozběhli a běželi jste v rytmu této písničky, tak to jste do toho docela šlápli, musím říct.
1: To teda jo, abych byl po první dvou taktech úplně marnej.
0: No, ty by si dal tak dva kroky,
1: ještě,
0: podle mě.
1: Ještě než by začali hrát, tak bych skolaboval v tomhle dešti nic moc teda.
0: Tak já myslím, že teď už na mnoha místech neprší, Vláďo, jenom to trošičku klouže, tak opatrně, jestli teda skutečně fakt běžíte. To teda to bych chtěla vidět. To by stálo docela za fotku, tak když tak pošlete, budeme rádi. Tak Vláďo, jak to vypadá s tím deštěm?
1: No, když opustíme tady disciplínu, která se říká běh a jako evidentně ti po ránu sluší, tak se budeme věnovat tomu počasí. S deštěm to vypadá, že je to tak půl na půl. Samozřejmě jsou lokální přehánky a jsou také místa, kde nám prší více, třeba na Pardubicku nebo také kolem Jihlavy, no a v Ostravě. Tam se vyskytují nějaké mlhy, teploty v rozmezí od 14 do 18 stupňů, aktuálně teď po ránu.
0: D1 Praha Brno 185. kilometr, tak tam pomalu pojedete až ke sjezdu k výstavišti. Začaly se nám tam už takhle brzy po ránu tvořit pěkné kolony. Mm-hmm.
1: Tak teď si projedeme vlakem do Zlatodolu. To už je téma pro Texmeny v tuto chvíli.
0: Tak 6 hodin 14 minut, pěkný čtvrtek.
1: Dobrý den.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Jsou tady informace o počasí, které začínáme východem a západem sluníčka. Tak kdy nám sluníčko dneska vyšlo? 9 minut po 5 raní a zapadat nám bude v 21 hodin a 3 minuty.
2: No, ty dny se nám opravdu, ať chceme nebo ne, zkracují, když jsou ještě provázeny deštěm. Pro mnohé to může být romantické, pro mnohé trošku třeba sklíčující. Ale věřme tomu, že daleko sklíčujčejší to...
1: Sklíčující.
2: To bylo v roce 1840, kdy rtuť teploměru v Klementinu spadla na nějakých 8,8 stupňů Celsia.
1: Všichni byli úplně sklíčení.
2: No, přesně tak si říká, taková zima navzdory létu. Pro změnu, až ukrutné vedro bylo v roce 2007, teploměr vystoupal na 37,3 stupně Celsia.
1: Teploměr, úplně celý teploměr. To byla tak vysoká teplota, že i teploměr vystoupal.
2: Přesně, i s tou rtutí vevnitř. Vzestup to měl.
1: Ježíš, ale tak to teda do rok 2007 vůbec si nepamatuju, možná jsem neměla v té době ještě teploměr.
2: To byla miminko ještě malý.
1: No, to je pravda. Tak mrkneme se i na to, jak to vypadá s počasím teď po ránu. Tak vůbec ta nejnižší teplota teďka, tak tu měří v Krkonoších, tam je kolem 10 stupňů Celsia, i když vlastně Bedřichov je trošku trumfuje, tam je 7,5, ale to jsme na horách. Klasika. Samozřejmě. Ty hory je opravdu kolem 14 stupňů, jinak teploty vyšší až 18 stupňů.
2: No, aby se to teď po ránu s tím deštěm, jak o něm tady hovoříme docela často a samozřejmě s povděkem a s radostí, nevypadá, že by teploty měly být 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě dokonce 32, no a pokud se pohybujete na horách, tak v 1000 metrech 21 stupňů Celsia.
1: No, ale mělo by být oblačno, ano, až polojasno. Musím říct, že ale i teď je venku celkem jakoby tma, musím říct. Na tuhle dobu už bývá trošku jakoby více světlo. Tak uvidíme, jestli pak se skutečně...
2: Baterky sebou, pokud někam jdete.
1: Ty meteorologové si se nepletou na ten Jasně. dnešek. Při pátku budou nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. No a myslím si, že bude docela příjemné počasí, ne?
2: Určitě. Tak v pátek by měly být ty nejvyšší teploty v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia. No a co se týká pranostik na dnešní den, tak ty bychom si mohli samozřejmě říct taky. Ani jediná na ten dnešek, na to 16. tady není. Takže ta univerzální, jaký červenec, takový leden.
1: Na mokrý červenec následuje bouře a krupobytí.
2: Tolik počasí, teď už muzika Tony Joch a Racek.
1: Tak přejeme pěkné ráno spolu s Country Radiem.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkný den, hezké ráno. Za chviličku 6:30, tak se mrkneme, co pak se děje na vlakových kolejích Kolín Přelouč, tak tam vláčky dneska nejezdí, tam se dneska uklízí a všechno se tam předělává, stejně jako na trase Blatná a Březnice, aby to pěkně od 22. července jezdilo. Podobná situace platí i na trase Plzeň Klatovy Úpořiny Radejčín, jsou tam dlouhodobější vlakové výluky, pojedete tedy autobusovou dopravou. A jak to vypadá na silnicích, pozor si dávejte na D8. Z Ústí na Prahu, zhruba na 7. kilometru stojí dva kamiony. Už je to označeno šipkou, mohlo by vás to trošku vyděsit, tak snad, když už o tom víte, tak vás to nevyděsí. Za chviličku zprávy počasí a hned po půl si dáme Michala Tučného. Tak hezké ráno.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35. chlapci jako květ.
0: Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Fatry Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Dálniční známky patrně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Od července platí živnostníci nižší odvody na sociální pojištění. Vláda tím chce ulevit drobným podnikatelům. Kritici ale mají obavy ohledně dopadu na rozpočet. Kombajny na Vysočině zatím vyrážely do polí hlavně na Třebíčsku. Teď už žně začínají i v místech s vyšší nadmořskou výškou. V tomto týdnu už začaly poprvé sít ozimé ječmeny například v Rodinově u Kamenice nad Lipou. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně čekáme lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska slaví Luboš, jo, což je jméno slovanského původu a kluci s tímto jménem musí říkat, že jde o zkrácenou verzi jména Lubomír nebo Luboslav. Takže i když se jmenují Lubošové, tak jim třeba někdo může říkat Lubomír nebo Luboslav, což se jim podle mě vůbec nelíbí. Co ty si myslíš?
2: No, já si myslím, že je to stejně, a to už jsme se o tom zmiňovali, u toho jména Pavla Pavlína, že jo? To je to samé. Když řekneš Pavle Pavlíno a v obráceně, tak ty holky jsou z toho takové jako vždycky, alespoň mě na to upozornili, že ne, já jsem Pavlína, neříkej mi Pavlo, jo? A Luboš, Lubomír, otázkou je, jak kdo je tolerantní a jak kdo nad tím dokáže mávnout.
1: A nebo jak je to v té rodině zavedeno,
2: víš,
1: protože přesně. Měli jsme tady onehdy, nevím, jestli jsem to říkala někdy do éteru, ale volala jednou jedna posluchačka, která vyhrála a do éteru se představila třeba, dejme tomu Marie, jo. A pak já zapisuju tu výhru a ona řekla, že se jmenuje Jana. A já říkám, moment, tak to jsem špatně slyšela. A ona, ne, mě říkají Jano. Představ si, že oni v rodině mají prostě takovou, to se teďka trošku jako oklikou, jo, dostáváme k jinému tématu, ale v rodině oni mají v podstatě takovou, řekla bych, anomálii, že veškeré ženy se jmenují jinak, než jim říkají. To znamená, že když je to Eliška, tak jí třeba říkají Jano. Jo? Když je to Tereza, tak jí říkají, já nevím, třeba Markéto.
2: Neptej se, jak říkali mě.
1: Počkej, ale tohle to je jako fakt jako anomálie, jako ano, to jsem v životě neslyšela. Tak to mě jenom překvapilo. Tak dostáváme se k dalšímu jménu.
2: Tím jménem je Cedrik, nikoli Cedník, jak by se mohlo zdát na první dobrou, ale Cedrik. Jedná se o málo jako u nás rozšířené jméno, je to křestní jméno germánského původu, jehož kořeny sahají hluboko do historie. Jedná se, nebo jméno se skládá ze dvou části. Cine, co znamená královský, a ric, což znamená ve významu vládce nebo také mocný. Tedy celkový význam jména Cedrik lze tak interpretovat jako královský vládce či mocný vládce. Kolik jich máme? Nedohledal jsem toto číslo.
1: Nedohledal? Ne. Tak si je měl obejít prostě, zvonit dům od domu, prostě ano. Nemáte tu nějakého Cedrika? Ne, nemáme, dobře. Tak měl jsi dělat čárky. No Vladimíre.
2: Příště já to zkusím, já to napravím.
1: Polepši se.
2: Za rok zase.
1: Polepši se. Dneska máme Světový den hadů, což je den, který má za cíl zvýšit povědomí o více než 3,5 tisících druzích hadů, kteří existují po celém světě.
2: No a had je totiž často spojován s negativními konotacemi a ve skutečnosti jsou to fascinující tvoři.
1: No a mně se teda moc líbí, musím říct, jako, že mě vůbec nevadí ho držet v ruce. Někomu to vadí, chápu.
2: No, on nemá takovou tu slizku, jak by se na první pohled zdálo tu kůži, že?
1: Ne, je to fajn. Nádherný.

0: Johnny Cash, Personal Jesus, já to rovnou na kačku prozradím, je to jedna z těch jejich nejoblíbenějších písní a také to dávala patřičně v těch předcházejících 3 minutách najevo, což je ale dobře, spravilo jí to náladu, já věřím, že kačka vám spraví náladu, i co se týká počasí, je to tak, či se pletu?
1: Takhle trošku mě volí za krkem, jo, jak jsem prostě zničila jsem si účes, ale snad to nevadí, tak ano, tady nevadí. V rádiu to asi nevadí. Tak každopádně mrkneme se tady na to počasí, jak to dneska bude vypadat, ty teploty by se měly držet docela vysoko, i když to teď prostě venku tak nevypadá, tak teploty by dneska měly dosáhnout až na 30 stupňů Celsia, tak pokud zrovna máte otevřenou tu skříň a říkáte si tak šaty, kalhoty, bundu, nebo jak to teda vypadá. Já bych dneska volila nějakou bundu a pod to třeba triko, jestli nosíte, nebo šaty a nějaký něco navrch. Pak to můžete sundat.
0: Tak a tomu všemu může dominovat deštník, který si samozřejmě teď alespoň po ránu na mnoha místech České republiky určitě nezapomeňte vzít. Jak to vypadá na silnicích, déšť se nám projevuje třeba i na D1, směr na Vyškov je komplikace u sjezdu na Slavkov. Je to 210. kilometr v omezení. Zde došlo ke kolizi 2 kamionů, je to v levém pruhu a začíná se to štosovat alespoň tedy kamiony už od Rohlenky, tak v tomto místě opatrně dojíždíte do tohoto problému na 210. kilometrů ve směru na Vyškov.
1: Před námi jsou Gentlemani, dáme se jejich písničkou Margaret a to přesně ve 6:45. A pokud máte dneska nějaké narozeniny, možná, že zrovna vám za chvilku budeme volat.
0: No, jdeme na to.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Petra bude probouzet Luboše, tak uvidíme, zdali pak ho probudí prostřednictvím nás, tedy Vládi s Kačkou, tak uvidíme, jak to nakonec dneska dopadne.
2: Já věřím tomu, že to dopadne dobře, notabene Luboš patří mezi dnešní oslavence, konec konců o tomto jméně jsme hovořili před malou chvíli a je tady naprosto nádherný romantický vzkaz. Takže možná, kdyby si třeba Luboš nevzpomněl na to, kde si dali první pusu s Petrou, tak by asi možná bylo lepší, kdyby to ani snad nebral teda ten telefon.
1: No tak a teď no, si to začaroval.
2: Teď jsem prostě to začaroval.
1: A teď prostě nám to Luboš nevezme.
2: Protože si asi nemůže vzpomenout.
1: A chudák, teď to poslouchá a říká si, ježišmarja, to bude ostuda, lepší, když to nevezme.
2: No protože ta první pusa v podstatě s tou Petrou, když si dala, tak trošku souvisí právě s Karlínským nábřežím. Já jsem mu napověděl teďka.
1: Ne, ale ty si to prostě teďka celý pokazil, Vláďo, a proto jsme se nedovolali.
2: Ano, tak dobře, tak my to všechno tak narovnáme, možná jsme teď toho Luboše trošku zachránili. Milé Country Rádio, milá Kačko a Vláďo, mám tu přání, ráda bych probudila svého milovaného Luboše s otázkou, vzpomínáš si, lásko, ještě kde jsme si dali svoji první pusu? A teď je tady ještě napsáno PS. Pokud by si náhodou nevzpomněl, tak mu řekněte, že to bylo na Karlínském nábřeží.
1: No vidíš, jak je tolerantní, jak je hodná, jak prostě jí to vlastně, jakoby jí to nevadí, že to tak neví, protože tuší,
2: že to neví. Tak mu posílám tuhletu písničku, která je naše srdcová záležitost právě k tomu dnešnímu svátku a věřím, že po této sprše, kterou teďka dostal, si na to příště už vzpomene.
1: Jak to ví? No, jak to prostě rovno to
2: zná tam ho, napsal? Prostě ona ho zná.
1: Jako, no. Tak dáme Karlínský nábřeží.
2: Hezké ráno.

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme.

0: Linda Šálavský a všem Karolínám byla věnovaná tato písnička. Nebudeme to protáhnout, pojďme si jenom ve stručnosti říct, co nás čeká třeba v příští hodině.
1: Nebojte se s námi, už neklopítnete. Po 7. hodině Valda Matuška, kamarádi Táborových ohňů, a pěkně si zaspíváme Doktorát z průšvihu.
0: Krásné ráno.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až polojasno, ujediněle se mohou vyskytovat přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
2: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
7: Když pustí housle, zaskejí hrou.
2: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
8: Moon and all your splendor, no only my heart.
2: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
9: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Letošní rok je ve znamení chalupářského a chatařského boomu. Za letošní první pololetí se prodalo přes 1700 chalup v celkové hodnotě přes 5,2 miliardy korun. To je více než za celý rok 2023. Největší zájem je o malé objekty do 60 metrů čtverečních, které letos prudce zdražují. Značka Volkswagen by mohla ve svých německých továrnách vyrábět elektromobily původně vyvinuté pro Čínu. Tím by vyřešila spor s odboráři, kteří se postavili proti záměru uzavřít některé továrny a propustit až 100 000 zaměstnanců. Hlavními kandidáty na takové stěhování výroby jsou elektromobily řady Unix, včetně modelů vyvinutých ve spolupráci s čínskou automobilkou XPeng. Teď něco pro milovníky lodí.
2: Veřejné přístaviště na Baťově kanálu v Napajedlích prošlo výraznou modernizací. Po třech měsících stavebních prací nabízí téměř dvojnásobnou kapacitu pro rekreační plavidla a komfortnější zázemí pro návštěvníky. Projekt má podpořit rostoucí turistický ruch i atraktivitu města jako oblíbené zastávky. Luděk Savna, Urbánek, Napajedla.
1: Pokud si chcete koupit autobus, tak není problém.
3: Pražský dopravní podnik se opět pustil do prodeje přebytečného majetku, letos ale s novinkou. Léty prověřenou obálkovou metodu totiž nahrazuje elektronická dražba. Majetek se aktuálně prodává prostřednictvím portálu Tender Arena do 17. července do 12 hodin. K mání tu jsou pojízdné autobusy, mobilní plynová kotelna a nebo například bankovní trezor. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Baník Ostrava získal další letní posilu. Tou se stal ukrajinský stoper Evgenij Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň uvolnila útočníka Jakuba Piru. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Už 35 let jste spolu s Country rádiem. Možná, že jste kratší dobu, ale možná, že jste spolu s námi od samého začátku. A tím pádem máte prostě přesně najetý program Country rádia. A tím pádem byste určitě chtěli být na oslavě pro vybraných v podstatě 350 lidí. To je vlastně jako 35 let, takže
2: ano,
1: jsme...
2: Takové symbolické číslo.
1: Tak nechtěli jsme tam 35 lidí, jo, to je málo, ale 350 už je jakoby docela 1000. Pěkný počet. A 350 lidí se sejde v Pikovi, kam dojedou vláčkem, který bude speciálně vypraven od Country rádia. Pojedeme z Prahy, z Braníka a pojedeme v pěkně to bude dělat takhle. Jak dlouho to tak pojede, Vláďo?
2: Já si myslím tak hoďku.
1: Tak hoďku pojedeme vláčkem do těch Pikovic a tam si užijete parádní koncert přes celý den v podstatě.
2: Ano, a ten termín toho koncertu, toho happeningu, toho slavnostního defile, setkání, ano, bude už za necelý měsíc, protože to bude 15. srpna v sobotu a program, který tam bude velmi pestrý, ale nejde jenom o ten program, jde vlastně primárně o to setkání. A my tu pro vás máme jednu soutěžní otázku, když ji správně odpovíte, tak dvě vstupenky plus k tomu dvě edice krásných limitovaných triček v souvislosti s 35. narozením Country rádia může být vaše.
1: Tak pokud se s námi chcete vydat, chcete zodpovědět naši otázku a 15. srpna máte taky čas, tak nám zavolejte na 210 323 333. A někdo už volá, tak Country Radio, hezké ráno.
3: Ráno, tady Jirka ze Slavkova.
1: Tak Jiříku, prosím tě, máme pro tebe otázku. Jak se jmenuje moderátorka, která vysílá s Jirkou Vondráčkem pořad Karavana, který běží jednou měsíčně, a to v pátek?
3: Jejda, no.
1: No.
2: Napovíme, Kačko.
1: Napovíme iniciály DM.
2: DM.
3: Marková Denisa.
1: No vidíš, stačilo málo, stačilo jenom tak jako pošťouchnout, jenom tak jako malinko.
3: Ano, zapomněl jsem, no, úplně mi to vypadlo z hlavy, omlouvám se.
1: A Denisa, no tak já myslím, že Denisa Marková by to zvládla, myslím si, že to není žádný problém pro ní, ona je taková veselá kopa.
2: Ne, ale Jirko, není za co se omlouvat, protože tady stačilo naťuknout ty iniciály a je zcela evidentní, že to víš, kdo, o koho se jedná.
1: No tak paráda, tak gratulujeme. Dva lupeny na vláček a na celou akci jsou tvoje plus dvě trička. Tak nám vydrž na lince, měj se pěkně.
3: Děkuji, hezký den.
2: Taky děkujeme.
1: Tak tady je Epidemie a Milé děti a další soutěž už během celého rána nebo dalšího dne.
2: Máme 16. července.
4: Byly doby, kdy jsem ani neznal jméno svýho doktora. Za to znal jsem tvoje tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora. A je čas na slova,

0: To byl Marty Robbins v našem vysílání. Tak se mrkneme na silnice, jak to tam teď přesně ve 7:45 vypadá. Pakliže míříte do Brna a jedete po D52 z Mikulova, tak zhruba na 15,5 kilometru, tak tam vás to trošku zastaví, protože tam probíhá oprava středových svodidel a zdržení je tam na Brno zhruba 15 minut.
1: Ano, a co se týká počasí, tak napříč naší republice, tady máme samozřejmě informace, tak jinými slovy, na území České republiky máme od 14 do nějakých 19 stupňů Celsia. Dnešní den by měl být ve znamení téměř nebo opravdu asi tropických teplot 25 až 30 stupňů Celsia. V každém případě nezapomeňte teď po ránu nějaký ten deštník nebo pláštěnku.
0: Prostě léto jak má být. Já si myslím, že k tomu létu i nějaká ta bouřka patří. Takový ten májový deštík, ale příjemné teploty, to je ideál.
1: Tak si pojďme užít Karla Zicha.
2: Bylo

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Teď v 7 hodin a 19 minut se mrkneme do roku 1969, protože tehdy Apollo 11 odstartovalo z mysu Canaveral svoji misi k měsíci. No a tenkrát to bylo vůbec poprvé, co vlastně, já nevím, lidská noha, jsem chtěla říct noha, ale lidská noha vstoupila na měsíc.
2: Ano, ano, byl to proslavený kosmonaut Armstrong, který řekl tu krásnou větu: je to malý krůček ve vesmíru, ale obrovský krok pro lidstvo.
1: No a měl pravdu, vůbec se nemýlil.
2: Tak, tolik jedna z těch důležitých událostí vztahující se právě k tomu dnešnímu 16. červencovému dni. Dostáváme se k narozeninám. V roce 1773 se narodil Josef Jungmann, národní buditel, jazykovědec a spisovatel.
1: No, podíváme si do roku 1902. Tehdy se narodil Stanislav Neumann. Šlo o herce, který v letech 45 až 53 vyučoval na dramatickém oddělení Pražské konzervatoře. K jeho žákům patřila třeba Jiřina Jirásková nebo Jiří Vala.
2: Regina Rázlová, další z té herecké rodiny, ta se narodila v roce 1947. Z dnešního pohledu si Reginu Rázlovou pamatujeme především z rolí lékařek, která hrála ve všech dodnes populárních i kvalitativně nevyvážených komedií. Třeba Hodíme se k sobě, miláčku, Parta hic, anebo Ten svetr si nesflíkej. Parta hic, tam je nutila pít to mléko, že jo, pamatuješ si na to?
1: No jasně. Rok 1872, tehdy se narodil Roald Amundsen, norský polární výzkumník, byl to taky polární badatel, se svými výpravami jako první dosáhl jižního pólu. Mm-hmm.
2: No a úmrtí v Česku v roce 1370 zemřela slezská kněžna Anežka z Lichtenberga.
1: V roce 2012, to už jsme ve světě, zemřela americká countryová zpěvačka a skladatelka Kitty Wells. Mm-hmm.
2: No a v roce 2023 nás opustila britská herečka, režisérka, skladatelka a zpěvačka Jeanne Birkin. Pokud přemýšlíte, kam byste ji mohli zařadit, tak já si pamatuju na písničku Je t'aime, kterou jsme si zpívali na základce, to byla taková ta vzdychací, jestli si na to pamatuješ dobře.
1: No jasně.
2: No, kdo by ji neznal.
1: Tam se moc nespívalo vlastně.
2: Tam nebylo podstatné, aby se zpívalo, mělo takové to jako sexuální témat nebo ten podtext.
1: Umíš trošku jako kousek?
2: Ne, nebudu
1: tak
2: se
1: zaspívat.
2: Pustit.
1: Jo, tak to nic, tak to radši nic.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Hezké dobré ráno, tak informace o počasí určitě máte, informace o dopravě se dozvíte právě teď na Country rádiu. Tak se mrkneme na vlakové výluky, které aktuálně platí na trasách Kolín Přelouč, taky se nesvezete mezi Plzní a Klatovy na trase Branice Tábor nebo Františkovy Lázně Hranice v Čechách. No a jak to vypadá na silnicích, bouralo se na Praze 6, je to mezi křižovatkami ulic Liborova a Heleny Malířové v ulici Bělohorské. Tak tam máme srážku dvou osobáků a když vyrazíme na D35, tak na 198. kilometru ve směru na Hradec Králové máme neprůjezdný pravý jízdní pruh, je tam osobák napříč vozovky, došlo tam k nějakému nárazu do svodidel, je to tam se zraněním, takže určitě tady zbrzděte. D35, 198. kilometr ve směru na Hradec Králové. No a pokud ty informace o počasí nemáte, tak teď se je dozvíte v našem vysílání. Za chvilku taky zprávy a Honza vyčítal.
2: Country Radio.
0: Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. V Ramenidie v Nadjezí v Poštorné, což je součást Břeclavy, uhynulo asi půl tuny ryb kvůli nedostatku kyslíku. Kvůli suchému a horkému počasí se ve vodě namnožily sinice, které v noci spotřebovávají kyslík. Pokud se v dohledné době situace nezlepší, mohou uhynout další ryby. Hasiči v týdnu úspěšně zasahovali u požáru haly se skladem elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Škoda ale zůstává předběžně vyčíslena na 80 milionů korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Policie také prověřuje požár pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. Silné bouřky už naštěstí pominuly. Díky dešti po týdnu na jihu Moravy pominulo riziko vzniku a šíření požáru. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně čekáme lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

pak od ní vojenský známky, špinavý od hlíny za spoustu let. Zjetralou látku na zbytku fotky, neznámou adresu viděl jsem hned. Na pár

počátcích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Téma otevíráme stejně jako včera i dnes, protože přišlo spoustu příspěvků, na které se nedostalo. Vy i odpoledne zasahujete do ranního otazníku, zejména tady na Facebooku Country Rádia, a odpovídáte na naši otázku. Třeba jste se k ní nedostali po ránu, jo, a říkáte si, je, ale k tomu já mám co říct. Takže napíšete odpoledne a tyhle ty vzkazy my potom druhý den předáváme zase vám ostatním posluchačům.
2: Ano, a to včerejší téma byla rajská omáčka, respektive co k té velmi oblíbené, alespoň pro nás na Skačku je to oblíbené jídlo, které rajské používáte jako
1: přílohu.
2: Jako přílohu, ano.
1: Ježiš, strašně jsme byli vykulený. My jsme si tady dělali legraci z toho, že ježiš, brambory. Ale počkej, tolikrát brambory, kolikrát se tady objevily, že je to naprostý standard jako příloha k rajské omáčce, ano. Tak to teda jako
2: To jsme koukali a to není všechno, ty brambory můžeme mít v různých formách, dokonce i bramborová kaše se tady objevila k rajské omáčce. No proti gustu žádný diskutát, ale napsal nám třeba Miroslav a Kačka včera říkala, že k rajské omáčce má jako přílohu nejraději kolínka. On napsal přesně, jak říkala ráno Kačka, jedině kolínka, vykřičník.
1: No jasně, tak takhle, za mě je to jako takhle, já z toho vycházím, já ty kolínka dělám zejména, protože to je rychlý.
2: Jako, ano, není to takže, tak prasný jako knedlík.
1: Takhle, no a Renata napsala, že babička dělala prý knedlíky, kterým říkala pěry, byly nadýchané a chutnaly s rajskou fantasticky. Bohužel recept neznám, takže houskový knedlík a pečené plněné papriky, nevařené v rajské, pozor, pečené, ano, to se dělá, že se to dělá v pekáčku, ano, taky je pečeš?
2: Tak. Taky je peču, samozřejmě taky je peču, pečený papriky mám hodně rád, no a ta rajská samozřejmě se k tomu nějakým způsobem potom dodělá. Ale ty kolínka se tady opravdu jako vyskytují v dost časté míře. Šárka napsala, ahoj kamarádi, jedině kolínka, jak říkala Kačka, nebo občas i ryži.
1: No, já jedině s knedlou, zase napsal Jirka. Jo?
2: No,
1: záleží, co k té rajské je, pozor, tady to jako trošku diferencuje. Pokud je plněná paprika nebo masové koule, tak rýže. Mm-hmm. A pokud je k tomu maso, tak brambor nebo knedlík si představ.
2: No ono, když si vlastně vemeš tu plněnou papriku, tak tam už by ta příloha být nemusela, protože ve směs a z 99% se plněné papriky plní jedna ku jedné z rýží. A to pak zapečeš samozřejmě.
1: Fakt?
2: Ano, v tom Rusku.
1: Neříkej, no takže tohle to je vlastně rýže s rýží a s paprikou.
2: Tak nějak, ano. Takže ta rýže je nedílnou součástí právě plněných paprik, takže když si takhle krásně rozpůlíte, tak to máte vlastně i s přílohou.
1: Jo, tak vlastně ano, tak pokud, ale každý tam tu rýži nedává, musím říct,
2: nedává,
1: že jako každý,
2: je to tak.
1: Každý to takhle neplní. Ano. U nás bývaly těstoviny, ale s ním to s čímkoliv, napsala nám Eva. Hmm.
2: Kolínka, knedlík mám taky ráda, ale těstoviny, jak říkala Kačka, hele, oni tě tady pořád zmíjou, je prostě top, podepsaná Barča.
1: Je, tak to jsme všichni jak výlenoši asi, ne, že by nám to tak chutnalo, si myslím.
2: Tak, děkujeme za vaše příspěvky k tématu dnešního ranního otazníku, se dnes určitě dostaneme, ale ještě předtím tady bude spousta muziky v nejbližších chvílích, třeba Bob Dylan.
1: No a jestli máte rajskou, tak se mrkněte na Facebook Country Rádia, abyste věděli, s čím si ji třeba dneska udělat.
2: Tak zrovna není, mám chuť.

0: Skupina Rangers nám zpívala o tom, že láska je věc kouzelná. Dal by se také říci, že láska hory přenáší. No a pak, když se dnes na nějaké hory vypravíte, tak se po ránu raději teplo oblečte, protože jak to vypadá třeba v tuto chvíli v tisíci metrech a vůbec na území České republiky, Kačko, s počasím?
1: No, v těch tisíci metrech na horách tam samozřejmě je trošku chladněji, tam počítejte s nějakými 12, maximálně 14 stupně Celsia, tak jsou to hory, tak ano. Tam se nepředpokládá, že tam bude 30, i když už toto léto jsme tam taky 30 měli, že i na horách, a tam si myslím, že všichni museli teda koukat, ale to nás dneska určitě nečeká. Teploty dneska maximálně do 30 a na horách kolem 21 stupňů, jenom abych upřesnila, jak to vypadá teď ve 7:45, kolem 18 stupňů Celsia i v nížinách.
0: No a jak to vypadá na silnicích? D35 na novém úseku z Vysokého Mýta do Hradce Králové. Tady zbystřete za Svitavami, protože na 198. kilometru hasiči a sanitka jsou aktuálně u havárie osobního vozidla, které narazilo do svodidel. Fronty se zde zatím nevyskytují, takže by ten provoz měl být plynulý, i když se zde malinko zdržíte, ale pozor v tomto místě.
1: Teď už před námi Lucie Vondráčková, kapela Vokobere. Dáme si kousek štěstí.
0: Hezké ráno, přijakačká Vláďa.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No a vy budete hádat, ve hře je Deštník Country Rádia, který můžete získat, pak když je správně odpovíte na naší dnešní soutěž. 5 otázek, 5 odpovědí, bude to velmi jednoduché. Tak pokud jste připraveni, můžete už začít ťupat pomalu, ale jistě telefon sem do studia, tedy v případě, až budete vědět, o kom je řeč.
2: 210 323 333, linka sem k nám do studia, takže 5 otázek připravených, dostanete i 5 odpovědí. No a až uslyšíte tu poslední správnou odpověď, jo, na otázku, která tak bude vznešena, tak si myslím, že už budete mít naprosto jasno a měli byste zavolat. Tak začínáme první otázkou. Tak kde jste se narodil nebo narodila?
1: Narodil jsem se v Praze, ale většinu svého profesního života jsem strávil v zahraničí. Domov jsem opustil po dramatických událostech roku 1968. Odešel jsem tenkrát do Velké Británie a právě tam jsem se stal jedním z těch, dal by se říci, nejúspěšnějších architektů své generace.
2: Čím to? Byl jste něčím výjimečný?
1: No tak asi jsem proslul organickými tvary a futuristickým designem. Inspirovala mě příroda, moderní technologie i letectví. Mnohé mé návrhy předběhly svou dobu, dalo by se říci o desítky let.
2: No a můžete být nějak konkrétní?
1: No, dobře, budu. Například v roce 2007 zvítězil můj návrh nové budovy Národní knihovny v České republice na Letné. Jednalo se o takovou futuristickou stavbu, ta sice vyvolala bouřlivé diskuze a přestože soutěž vyhrála, nikdy nebyla realizována.
2: No a navrhl jste i něco jiného než budovy?
1: Ano, tak nábytek, příbory, sklo nebo další designové předměty. Tvrdil jsem, že architektura je vlastně navrhování úplně všeho, co se týká nás všech a je kolem nás.
2: Tvrdil, takže už nejste aktivní architekt?
1: No, bohužel jsem zemřel na srdeční selhání, což bylo v lednu v roce 2009. Paradoxem je, že ve stejný den, jen pár hodin, a to po mé smrti se mi narodila dcera.
2: Tak, o kom byla řeč? Vy už to víte a vy už nám voláte. Ano. Country Radio, hezké ráno.
1: Dobrý den.
3: O kom byla řeč? Vy už to víte.
1: Tak, stlumte si rádio, prosím.
3: Mluvím, ahoj, tady Martin.
1: Ahoj Martine, tak o kom byla řeč? Kdo je tou slavnou osobností?
3: Já si myslím, že to byl pan Kaplický.
2: A jméno? Křestní?
1: Nemusí být, no? Nemusí být.
2: Musí.
1: Ale musí. Kačka je nekompromisní. Pozor.
2: Musí, je velmi krátké, je to jedno z nejkratších jmen podle mě.
1: No, no jasně.
2: Ale musí to být kompletní, to by pak jsme mohli tady udělat z toho takovou jako šarádu. Takže Jan Kaplický je to správné jméno. Tak od kdy už jsi věděl, prosím tě, že je to Jan Kaplický?
1: Letná.
3: Asi potom... Po té druhé
2: nápovědě? Jo.
3: Ty organické tvary?
1: Ano, ten futuristický design. Jo,
2: to si myslím, že je celkem jakoby zásadní, protože tím proslul. Jako škoda, no, jako škoda, že ta chobotnice prostě na té Letné není. Za mě by to byla teda jako
1: no,
2: velká
1: pecka. Byla to rarita, bylo to opravdu velmi diskutabilní a samozřejmě takový ti usedlí lidé si říkali, ježišmarja, co to bude. Ale na druhou stranu prostě asi by to bylo fajn.
2: Jo, byl by to super, tak soutěž vyhrál, viď? Tak no si jasně. Myslím, že by to bylo hezký.
1: Takže máte od nás futuristický Deštník Country Rádia.
2: Ne, my se držíme klasiky, i když by mohlo vypadat jako chobotnice, no, fialová, co?
1: No v podstatě jo. Přestříkáme to směrem, sprejem směrem.
2: To si myslím, že by bylo hezký. No nic, posíláme klasický deštník, tak gratulujeme.
3: Já děkuju.
1: Není zač, teď už Mike Denver, Seasons in the Sun.
2: V našem vysílání teď v 7.54.

0: Většina těchto těch zahraničních klasik byla vlastně přespívána do češtiny, Vláďo.
1: Ano, ano, víš? Tohle byl Karel Gott v jazyce české.
0: Jo, to byl
1: Léta
0: Karel Gott.
1: Léta prázdnin už jsou prý, nebo jak to tam bylo, to si nespomenu, ale Karel Gott to krásně nazpíval.
0: Svět byl náš, slunce prázdnin, světlo pláš, nebo něco takového. No, každopádně, Mike Denver, mohli jste si pobrukovat i tu českou verzi. Po 8. hodině, to znamená po zprávách a počasí, třeba Vaby Rivola.
1: Hezký poslech.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až polojasno, ujediněle se mohou vyskytovat přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Nejvyšší stavbě v Česku, dvojici vysílačů v Liblicích u Českého Brodu, hrozí odstřel. České radiokomunikace demolici technické památky z poloviny 70. let chystají v případě, že se pro ně nenajde nový vlastník. Ještě připomenu, že jako poslední z tohoto vysílače šířilo signál Country Radio. Energetici chtějí prodloužit provoz dvou bloků temelínské jaderné elektrárny z původních 60 na 80 let. Podle vedení ČEZu i ministra průmyslu a obchodu to pomůže zajistit dostatek elektřiny, ale také stabilní ceny a posílí to i energetickou bezpečnost Česka. První blok Temelína začal vyrábět elektřinu v roce 2000, druhý o dva roky později. Už při jejich spuštění se počítalo s provozem do roku 2060. Kamiony po našich dálnicích jezdí stále přetížené. Tady je důkaz.
2: Vysokorychlostní vážení na D55 u hranic Zlínského a Jihomoravského kraje odhalilo stovky přetížených kamionů. Rekordní souprava měla přes 87 tun a dopravci hrozí pokuta přes 100 tisíc. Přestupky zpracovávají pracovníci městského úřadu v Kyjově. Vymahatelnost je na vysoké úrovni. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Cestovat dopravou bez klimatizace není moc příjemné. O tomto problému blíže Honza Navrátil.
3: S nástupem vlny veder hlavní město řeší doklimatizování tramvajových souprav. Celkem 123 souprav tramvají typu 15T stále nemá klimatizaci. A důvody jsou dva. V době pořízení se pořídili bez klimatizace a navíc Praha nemá práva na technickou dokumentaci. Město ale problém řeší a aktuálně vysoutěžilo dodavatele klimatizací. Předpokládaná hodnota zakázky je více než 430 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Blimel, který strávil poslední 4 sezony v zámoří a zahrál si i v NHL. Z Pražany uzavřel účastník letošního světového šampionátu ve Švýcarsku 4letou smlouvu. K týmu se připojí při prvním tréninku na ledě koncem července. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 30 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.
4: Včera jsem se vracel

se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: Vracím, ano. Tak to byla první písnička, která otevřela další společnou hodinu s Kačkou a s Vláďou. Když jsme u té zmínky té hodiny, tak buďme přesní, je 7:07 raní a číslovky, ty nám ještě vyplňují charakter, anebo tedy kredit, že máme 16. července.
1: Cože nám vyplňují?
0: Charakter či kredit těch prezentovaných číslic.
1: Skutečně? To jsou věci, co? To jste ani nevěděli. No tak kdybyste neposlouchali Country Radio, tak byste byli o tuto informaci chudší, ale teď jste velmi bohatí.
0: Já jsem jinými slovy chtěl prostě jednoduše říct, že když jsme u těch číslovek, co se týká času, tak si ještě řekněme, že je 16. července. Jsem se do toho zapletl trošku.
1: Jo, dobře, tak ale nebudeme třeba už říkat počasí. To si řekneme třeba i za chvilku, ano. To budou další číslovky a to možná už byste takhle najednou všechno nepobrali. A to bychom neradi.
0: Věříme, že poberete třeba pořad pod lupou, který nás v této hodině čeká.
1: No tak to určitě. Tak to bude hnedka potom počasí. Za chviličku, ale taky Marian, bude Highwayman a jeho stejnojmenná písnička. Užijte si je při čtvrtku 16. července.
0: Krásné ráno.

0: Za chvilku už bude 8:45, s vámi je Country Radio a také informace o tom, jak to jezdí nebo nejezdí na silnicích. Taky se mrkneme na počasí, protože to povenku, počasí, které je, tak možná, že vás trošku překvapilo, že je tam celkem zataženo. Ale teploty by dneska měly být až k 29 stupňům Celsia a teď povenku taky není žádná zima. Musím říct, že teploty mezi 15 až 20 stupni jsou celkem příznivé.
1: Jsou velmi příznivé, když si k tomu vezmeme tu zatemnělou oblohu s tou vidinou toho deště, tak mnohé z nás, zvláště pak zahradníky, ta informace určitě může potěšit a potěší. Méně potěšení budete, a to už je taková klasika na D1, tady se nám tvoří fronta kamionu a ta zasahuje od Brna až k 9 křížům, tedy na 168. kilometr. Vjezdem do kolony se tady prudce brzdí, dávejte na to pozor.
0: Určitě, tak opatrně, další dopravní info, krátce po 8:30 ve vysílání Country Radio.
1: No, jestli není lepší tady zvolit alternativu a jet někam třeba vláčkem po kolejích, že jo?
0: No, to je otázka samozřejmě, jestli zase vláčky všechny jedou, jo? O tom se taky povíme o 8:30.
1: Tak důležité je, že nám jede rychlík do Prahy, o čem zpívá s Ivanem Mládkem, samozřejmě v jeho banjo bandu Luděk Sobota.
0: Ale nevíme, odkud jede.
1: Z Opavy.
0: Z Opavy?
1: Z Opavy jede rychlík do Prahy.
0: Vážně?
1: Mašinka.
0: Za jak dlouho tady tak bude?
1: No to, jestli nebudou nějaké problémy na kolejích, tak věřím, že brzo.
0: No tak uvidíme, třeba to

0: pod lupou.
1: S pod lupou Reginera Zlová, česká herečka a podnikatelka.
2: Tak, narodila se v Brně. Ano, slyšíte dobře, německy Brna, a to je velmi zajímavé. Jedná se o katastrální území Brně nad Labem, takže nikoli Brno, ale tento katastrální objekt. Samozřejmě, tahle ta obec padá pod Střekov.
1: Regina Rázlová se kromě plaveckého vrcholového sportu od dětství věnovala fotografii a lákala ji také filmová režie. Z tohoto důvodu v roce 1966 vystudovala střední průmyslovou školu filmovou, obor produkce v Čimelicích. Následně studovala na divadelní fakultě Akademie muzických umění u profesora Miloše Nedbala.
2: Filmová a televizní tvorba Reginy Rázlové je velmi rozsáhlá a představuje k současnosti více než 88 titulů.
1: No a my začneme jim filmovým debutem, kterým byla účast v krátkém studentském filmu Svatební noc. V zápětí se stala součástí Zlatého fondu československé kinematografie, když svůj herecký talent prokázala v kultovní komedii Utrpení mladého boháčka po boku Pavla Landovského.
2: V roce 1996 obsadil Jan Svěrák Reginu Rázlovou do role sociální pracovnice Zubaté v oscarovém filmu Kolia. Tam si pamatuju, to byla skvělá role.
1: Filmový návrat Reginy Rázlové zahájily hlavní role ve filmech Modelky SRO, ale zejména Žáby bez jazyka a Tancuj Matildo.
2: Hrála tež v novějších seriálech jako Ohnivý kuře, Policie Modrava, Specialisté, Případy prvního oddělení, Slunečná zlo, Zlatá labuť a ve spoustě jiných.
1: Mezi jejími žáky, protože ona vyučovala od roku 75 do roku 90, patřil Karel Roden, Marek Vašut, Ivana Chýlková nebo Veronika Žilková.
2: No a co je zajímavé, že z dnešního pohledu si Reginu Rázlovou pamatujeme především z rolí lékařek, které hrála ve všech dodnes populárních, i když kvalitativně nevyvážených komediích, třeba Hodíme se k sobě, miláčku, Parta hic a Ten svetr si nesflíkej.
1: Jo, to byla skvělá, počkej, tam hrála takovou tu nějakou závodní lékařku.
2: Jo, ale fakt samý lékařky, jako uvědom si to, prostě to je, ta se narodila pro herectví být v pozici lékařky.
1: Určitě. Tak Regina Rázlová, dneska všechno nejlepší přejeme.
2: Tak Kosmický vandr, to už je Michal Tučný a Zdeněk Rytíř.

0: S Country rádiem na cestách.
1: S vámi je Country Radio i teď krátce před 8:30. Máme tady informaci z pražské MHD, co nás čeká o víkendu. Tak z důvodu opravy tramvajové trati dojde právě v sobotu k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Újezd Lazarska a vytrvá tohleto omezení až do 10. srpna. Linka 2 bude z Petřin zkrácena na Malostranskou a linky 18 a 22 budou vedeny přes Staroměstskou, Jiráskovo náměstí a Palackého náměstí. Tak další podrobné informace na pid.cz. Ještě krátce mrkneme na vlakové spoje. Ty dneska nejedou na trasách Plzeň Klatovy. Ani vláčkem nepojedete z Úpořin do Radějčína nebo ze Vsetína do Půchova. Tohle to je taková jako fakt dlouhá výluka, vytrvá až do konce letošního roku. Co se děje na silnicích, i to pro vás zjišťujeme, i to pro vás víme. D4, 35. kilometr ve směru na Prahu. Právě tam se bouralo. D4, tak ta je za námi, řekneme si ještě, co se děje na silnici Bělohorské, což je Praha 6 mezi křižovatkami ulic Liborova a Heleny Malířové. I tady máme dopravní nehodu, aktuálně je tato ulice uzavřena z důvodu právě této dopravní nehody. Před námi zprávy, taky počasí a pak už Pavel Dobeš, dáme si jeho Nashville.
2: Country Radio.
0: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
3: 35. chlapci jako květ.
0: Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Dálniční známky patrně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Od července platí živnostníci nižší odvody na sociální pojištění. Vláda tím chce ulevit drobným podnikatelům. Kritici ale mají obavy ohledně dopadu na rozpočet. Kombajny na Vysočině zatím vyrážely do polí hlavně na Třebíčsku. Teď už žně začínají i v místech s vyšší nadmořskou výškou. V tomto týdnu už začaly poprvé sít ozimé ječmeny například v Rodinově u Kamenice nad Lipou. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně čekáme lokálně přehánky a ojediněle bousky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 8 hodin 36 minut, tak se jdeme podívat, kdo pak je dneska v tom kalendáři. Já tam vidím nějaké jméno na L. Je to možné?
2: Je to možné. A já pro změnu na co?
1: Není to možné.
2: Je to možné. Pojďme se těm jménům věnovat. Napřed L a pak C.
1: Tak L jako Luboš. Tak toto mužské křestní jméno je slovanského původu. A představte si, že se jedná o zkrácenou verzi jména Barnabáš. Ne, si vymýšlím. Lubomír nebo Luboslav. Jeho význam je obvykle uváděn jako milý. Tak je to milý, líbivý chlapec a skvělý člověk. Je jich v Česku kolem 21 tisíc, tak jim dneska nezapomeňte popřát a říct, teda kluci, vy jste dneska strašně milí a nejenom dneska.
2: No a pokud je ve vašem okolí někdo, kdo se jmenuje Cedrik, ne tedy Cedník, kdybyste se přeslechli, tak se jedná o křestní jméno germánského původu. Jehož kořeny sahají hluboko do historie. Jméno Cedrik se vykládá ze dvou částí. Cine, což znamená královský, a ric, čili rik ve významu vládce nebo mocný. Celkově se tedy Cedrik dá přeložit nebo interpretovat jako královský vládce či mocný vládce.
1: No tak možná je to taky Cedrik, nejenom Cedrik.
2: Nebo také Cedrik, ano.
1: Spíš jako Cedrik mě jako víc ladí, musím říct. Ano. A dneska také slaví Karmela. Karamela, Carmen a Ruth.
2: Tak pozor na zoubky. Světový den hadů máme dnes. Za cíl je zvýšit povědomí o více než, a teď se podržte, 3,5 tisíci druzích hadů, které existují, a to po celém světě.
1: No, ten had je často spojován s takovými negativními konotacemi, ale ano. Ve skutečnosti to jsou strašně fascinující tvorové, protože pochází z pozemských ještěrů a byl zmiňován ve starověkých mytologických náboženstvích. Pro oslavu tohoto dne můžete třeba navštívit nějaký zoo a seznámit se tam s různými druhy hadů. Jo, můžete si je i ošahat, že?
2: No.
1: Můžete na ně i si, co? Pochytat je?
2: No, přesně tak.
1: Já si nějakého domu.
2: No, to bych nedělal, protože mám kamaráda, který ty hady choval doma v různých terárkách a jednou mu utekla krajta, asi 5metrová, tak z toho bylo pozvížení v celém domě a všichni byli rádi.
1: Pak zjistili, že ty máš tašce.
2: Že tenhle ten dotyčný s nima v tomto domě bydlí asi tak nějak. Takže Světový den hadů, Cedrik a Luboš, to jsou dnešní oslavenci.
1: No tak všem hadům přejeme taky všechno nejlepší.
2: Posíláme písničku Kapela Pacifik a píseň Hej kočí.
1: Tak Hej kočí, to by se určitě hadovi líbil. No.
3: Hej kočí, jedem dál. Láska má boty toulavý a častokrát se

0: 9:15.
1: A to je ten správný čas, kdy se podíváme na počasí a také za dopravou. Když už se zmínil to počasí, tak si pojďme říci, že venkovní teploty jsou teď zhruba kolem 20 stupňů. Pořád alespoň v Praze je zatažená obloha, poprchá nám tady, takže jak je to u vás, to je samozřejmě otázka, když tak se nám ozvěte, abychom měli přesnější informace, ale v každém případě nezapomeňte na důležitý doplněk, alespoň teď po ránu, kterýmž to je deštník.
0: No ale jinak ta obloha přes den by pak měla být celkem jako, že příjemná, měla by být polojasná, pokud se nepletu.
1: Určitě.
0: A sem tam jenom ty přehánky a samozřejmě ta zatoženost zůstane na některých místech, ale jako nedá se to úplně definovat, protože to počasí posledních dní je takové nevyzpytatelné.
1: Velmi rozmanité, dalo by se říct až trošku aprilovější, i když i dnes teploty budou atakovat 30, to znamená tropickou teplotu na jižní Moravě dokonce 32 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 21.
0: No se můžete třeba opalovat v dešti.
1: Třeba, no jasně, ale ono to opaluje dneska.
0: Jo, můžete vyrazit na koupák. No i samozřejmě pod Markem je třeba se natírat, nezapomínejte
1: ano,
0: na to.
1: Ano, co silnice?
0: D1, za Brnem ve směru na Vyškov, 204. kilometr, tak tam jsme měli dopravní nehodu a stále je tam blokace ve středním pruhu, ty následky havárie se stále odklízejí, takže i v tomto místě se zdržíte.
1: 210 323 333, to už je aktuální telefonní číslo, které můžete využít k tomu, že si budete chtít třeba s náma dospívat nějakou píseň.

0: Dospíváš to?
1: Toť otázka, ale ještě se nám s Kačenkou nestalo ani jednou, co tuhletu staronovou, teď to takhle mohu říct, soutěž prezentujeme, že by to někdo nedospíval. Třeba s malou pomocí od nás dvou, ale vždycky se to povede a věříme, že tomu bude stejně i dnes.
2: No tak jednou, když ty jsi tady nebyl, tak to, tak to byla taková prekérka, jo. Musím říct. Jako,
1: jo? Nedokázala si pomoci? Jak to bylo?
2: Já jsem
1: si zpívala úplně jinou píseň.
2: Já jsem dělala, co jsem mohla. Ale teď si myslím, že Láďa to zvládne. Láďo, že to zvládnete? Hezké dopoledne.
3: Láďa, dobrý den. Určitě to se budu snažit zvládnout.
2: Co jste pro to všechno udělal? Natrénoval jste si nějaké všechny texty různé, jo, které jste jako neznal úplně přesně?
1: Posilnil jste se něčím?
3: Všecky ne, já si trénuju jenom některý právě.
2: Jo, tak no, ale aby to nebyla chyba, jo? Ale kdyby to náhodou, kdybyste náhodou nevěděl.
3: Musím mít písničku tu, kterou znám, jo, když takhle. Tak mi poradíte lalala.
1: Určitě, jasně.
2: Helejte, my vám poradíme i slova, jo?
1: Přesně.
2: Vládě udělá lalala a já dám slova, ale vy samozřejmě se budete snažit, co to dá, že jo?
1: Tak jdeme na to.
3: Já se budu snažit celého srdce.
1: Držíme palce.

0: Já nechci skoro nic. Já chci jen pohladit tvé vlásky, hau.
1: Jasně.
0: Olympik, my jsme říkali, že bude country, ono to zase country nebylo.
2: Ne, vy jste říkali, že byste chtěl country, no, a my jsme schválně zvolili něco úplně jiného.
3: Takhle, vy jste říkali, že znáte jenom country a my jsme si říkali, hejte, Olympik, to zná každý a vy jste to znal, to přece to je legendární píseň.
2: Přesně, tak to je takový country, že jo, Olympik v našich zemích českých a tak dále. Takže my vám gratulujeme, Deštník je váš a teď si tu písničku pustíme pěkně celou. Nemáte za co, my děkujeme vám za váš telefon, za vaši odvahu a za vaše krásně bravurní zpívání. I s tím textem jste byl báječný.
3: Já si myslím, že to vůbec prostě ani jste nás nenechal nadechnout. No, my jsme si chtěli jsme zpívat chtěli s vámi a jako nechtěli jsme vám to kazit, ale teď si to zpíváme společně.
2: Jdeme na to.
0: Já jsem to totiž ze začátku vůbec neslyšel v tom telefonu.
3: No jo, tak musíte si to přidat, ale zvládnu jste to bravurně, jako kdybyste to slyšel. Tak gratulujeme.
0: Já totiž sedím u lužnice.
2: Jo, takhle.

0: Má drahá, dej mi víc své lásky, tak to byla jedna z těch krásných písní, které se mohly slyšet a našemu posluchači Ladislavovi přinesla tolik očekávané štěstí, že ji dospíval a tím si vysoutěžil Deštník.
1: Tak a my se posuneme v muzice dále i samozřejmě v čase. Dáme si zprávy počasí a pak už Honzu Nedvěda a třeba i Vabyho Daňka.
0: Krásné ráno.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až polojasno, ujediněle se mohou vyskytovat přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Kromě opravy vozovek teď silničáři na Vysočině také zalévají stromy. Zodpovídají totiž za výsadbu podél silnic. A hlavně mladým stromkům současná sucha příliš nesvědčí. Silničáři je tak vyjíždějí pravidelně zavlažovat, aby neuschly. Experti už delší dobu tvrdí, že baterie v moderních elektromobilech vydrží v dobrém stavu déle, než se ještě před několika lety předpokládalo. Teď to navíc potvrdili výsledky švédského testu degradace baterií, při kterém bylo zkoumáno skoro 10 000 elektrických vozidel. Ty měly najeto vždy nejméně 100 000 km. Vítězem se nakonec stal model Kia Niro EV, u kterého bylo naměřeno 97,25% původní kapacity. Tip na léto pro děti má Savana.
2: Nevíte, co s dětmi? Přihlaste je na příměstské tábory Veslařského klubu. Ten letošní je pod titulem Na vlnách dobrodružství. Děti si v něm užijí léto na Brněnské přehradě i na souši. Příměstský tábor, který každoročně pořádá Veslařský klub lodní sporty Brno na Rakovecké 30, je ideální pro děti od 8 do 15 let. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Berounský akvapark se bude opravovat. Tady je Honza Navrátil.
3: Rozsáhlá rekonstrukce odstartovala v berounském akvaparku. Až do 11. září budou uzavřeny jak vnitřní plavecký bazén, tak také parní kabina. Od 1. září se pak uzavře celý akvapark. Plavci se ale v sezóně nemusí obávat, o možnost koupání nepřijdou. Pro ně je zajištěné ranní plavání na venkovním koupališti a došlo také ke snížení ceny vstupného. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Teď zámořský hokej. Hokejový brankář Filip Růžička podepsal 3letou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Wild si 18-letého golmana vybrali během letošního draftu NHL ze 137. místa. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Babi Daněk, dívce Mercedesu. Krásná písnička, která nám dohrála dnešního dopoledne, ano, v 9 hodin a 9 minut. V kalendáři máme 16. července a svátek slaví Luboš.
1: To znamená, že jedna čtvrtina letních prázdnin už je za námi.
0: No, ty jsi to uvědomil taky.
1: Je to neuvěřitelné, ale tyto prázdniny jsou velmi dlouhé. Pro děti, myslím si, že děti jsou velmi šťastné, protože víš, kolik mají tyto prázdniny dnů?
0: Nedovedu si představit, ale začaly o něco dříve než normálně. Tři dny asi tuším.
1: Začaly dříve a vlastně budou i dlouhé, takže tyto prázdniny mají 66 dnů.
0: No tak paráda.
1: Což je to je prostě neuvěřitelné, takže děti, to, že za vámi čtvrtina prázdnin vlastně vůbec nic neznamená. Ano. Ještě spoustu času je před vámi.
0: Tři čtvrtiny. Celkově. Tak a před vámi je i tato hodina společně s Kačkou a s Vláďou, jak už jsem naznačil tady s Kačenkou, vztahuje se k dnešnímu 16. červencovému dopoledni. A co nás čeká? Tak určitě spousta muziky a také tu budeme mít téma třeba dnešního ranního otazníku.
1: No a to nebude všechno, taky budeme soutěžit o lístky na náš narozeninový koncertní, takový jako mejdán, jak bych řekla. Bude to v Pikovicích, pojedeme tam vlakem, bude to paráda, moc si to užijeme spolu s vámi. Když tady vyhrajete ty lístky, tak i třeba s vámi konkrétně.
0: No a doporučujeme pečlivě poslouchat nejenom tuto hodinu, kde se dovíte celou řadu zajímavostí a samozřejmě ty ceny mohou být někoho z vás.
1: Teď už Jaroslav Samson Lenk, dáme si jeho vášky a čeká nás i Paul Simon a Art Garfunkel.
0: Krásné dopoledne.

naše myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Ten mezi tím, co nás Valdemar Matuška zavedl do báje, bájného, krásného, zlatého města Eldorado. My jsme tady špekulovali s Kačkou a vyšpekulovali jsme téma pro zadání dnešního ranního otazníku. No a jsme zvědaví, co na něj řeknete.
2: To mi budete říkat. Takhle, včera jsme tady řešili rajskou, jo, a to vás teda zaujalo hodně, si musím říct, jako, jo, to, jako, jestli k tomu prostě knedlíky, těstoviny,
1: rajži, kaši,
2: bramborovou kaši, jo, tak to bylo téma, které vás, jako ve vás rezonovalo. Teď si trošku možná odpočineme, protože my bychom po vás chtěli zase další věc, jo, pořád furt po vás něco chceme. Nás by zajímalo, kam podle vás v létě určitě musíme vyrazit. Jaké to místo je to vaše nejoblíbenější? A kde by my jsme si odpočinuli stejně jako vy?
1: No, na které se prostě vracíte, ke kterému máte nějaké pouto, nějakou velkou citovou vazbu, ať už jste se tam seznámili se svým protějškem, anebo jste tam strávili z dětství.
2: Nebo jste se tam rozešli se svým protějškem.
1: Nebo jste se tam, ano, ty tam jedete oslava, děláte takový ty happeningy.
2: S novou manželkou. No,
1: s novými dětmi, s novým tchánem, s novou tchýní, že? Tak no, Petrovy kameny třeba, že jo, u Praděru, tak jako, ale tam zase byl sled čarodějnic, tak takhle jsem to nemyslel, čarodějnic jsem chtěl říct. No, každopádně se těšíme na vaše odpovědi, ale věřím, že každý z nás, i z vás, má takové místo, které jeho srdci prostě blízká.
2: Tak se o ně podělte, my si tady do mapy zapícháme špendlíky a potom tam třeba taky vyrazíme.
1: Tak těšíme se na vaše odpovědi.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné dopoledne, začneme výlukami, které platí na vlakových trasách, takže Branice, Tábor, Plzeň, Klatovy. Tady se svezete autobusem, nikoliv vlakem, stejně tak na trase Upořiny, Radejčín. Pak tady máme ještě polodenní vlakové výluky, které se týkají pouze toho dnešního dne, a sice Pacov, Pelhřimov, tak tady se nesvezete minimálně do 16. hodiny dnešního dne. No a jak to vypadá na silnicích? Bouralo se v Praze na náměstí Bratří Synku, v sobě tam jsou dvě havarovaná vozidla a dokonce se srazila i s tramvají, takže i ten provoz tramvaje je zde velmi omezen. Na D1 máme komplikace na 5. kilometru ve směru na Brno, tam se bouralo, je tam dopravní nehoda, takže se tu zdržíte. Přejeme šťastnou cestu a hezké dopoledne.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Ano, je to neuvěřitelné. Country rádio pro vás, naše milé posluchače, vysílá už 35 let. No a s tou 35 jsou spojeny samozřejmě také oslavy, které nebudou jen tak ledajaké. Proběhnou příští měsíc, konkrétně v sobotu 15. srpna a poběží od rána do večera v Pikovicích. No a vy, pokud se dovoláte na telefon 210 323 333 a správně odpovíte na mou otázku, kterou vám za chviličku položím, můžete získat nejenom dvě vstupenky na tuto skvělou akci, ale rozhodně také dvě trika dle vašeho výběru. Tak telefon nám zvoní, Country Radio, dobrý den.
2: Iveta, dobrý den.
1: Dobrý den, Iveto. Tak těšíte se na akci, pojedete tam?
2: No, ráda bych.
1: Tak i když nevyhrajete, tak ty vstupenky si samozřejmě můžete koupit, ale dávejte dobrý pozor. Mm-hmm. Je limitovaný pocit, počet. Mám takový pocit, že je to 350. Nemám pocit, jsem úplně přesný. Je to 350 lístků, jo?
2: Ano.
1: A vy můžete získat dva z nich, včetně dvou triček. Tak otázka je jednoduchá, jdeme na ni.
2: Určitě.
1: Tak pokud posloucháte vysílání Country Rádia pečlivě, tak určitě jste zaznamenala naše společné vysílání s Kačkou a tedy se mnou s Vláďou od rána. No a já se vás teď chci zeptat, od kolika hodin začínáme společně ve všední dny s Kačenkou vysílat?
2: Od 6 hodin.
1: No, jasně. Tak to nebylo příliš složité. Od 6 hodin.
2: Já vás sice od 6 úplně ráno neposlouchám, ale...
1: Ano, je to od 6 a to je mimo soutěž teďka. Do kolika hodin vysíláme?
2: Do 10.
1: A kdo přijde po nás v našem vysílání?
2: Milan Šmíd.
1: No super, tak to byste si zasloužila aspoň 5 triček, ale získáváte dvě volné vstupenky na 35. narození nebo oslavy narození Country Rádia a k tomu dvě krásná limitovaná trika, to je edice jako hrom. Takže mi nezavěšujte telefon, aby jsme si potom řekli, jaká trika to budou.
2: Ohromnou radost.
1: No já mám taky radost. Tak my jdeme na další muziku ve vysílání Country Rádia a prostě co dodat. Jste skvělá.
2: Děkuju,
1: na shledanou. Není zač.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: 16. červenec zcela jednoznačně, dal by se říct, evidentně dála tušit, že tu máme léto. Léto, jak má být, jak zpívá Karel Zich v jedné ze svých písní. Léto prázdnin, léto nových vztahů, léto končících vztahů. Třeba zkrátka, ať to pojmete jakkoliv, tak ke každému tomu počinu, které se k létu a k prázdninám vztahuje, se váže nějaké místo. Místo, které vám přirostlo k srdci, místo, které máte rádi. A to je téma dnešního ranního otazníku. Kam v létě určitě musíte vyrazit, jaké místo máte nejraději. Tak, napsal nám třeba Miša, Luka pod Medníkem. Chodí nám i krásné fotografie. Ahoj kamarádi, naše zemička je celá krásná, ale moje srdcovka jsou Krušné hory. Na Vysočině k Sázavě pro změnu napsal Jirka, do tamních lesů a skal, protože tam jsem ještě pořád ten malý kluk a pořád myslím na to, jaké to bylo za mého mládí. No a takhle bychom mohli pokračovat a pokračovat. Takže já za ten poslední příspěvek bych Jirkovi dal nějaký dárek z vysílání Country Rádia, takže se nám ozvěte a cena je vaše. No a já slibuju, že nejenom k těm fotkám, o kterých si budeme povídat, ale k tématu ranního otazníku na dnešní téma se vrátíme zase zítra. Teď už ale jdeme v našem vysílání na další muziku. Petr Kocman a jedna svatební. Tak hezký poslech přeje Kačka a Vláďa.

jsem byl jít jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch do pně nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal.

0: neviděl.
1: Tak takhle příjemně s pivním džípem v podání Honzy Vyčítala kapely Greenhorn jsme dorazili až k 9. hodině 56. minutě dopolední. Ano, co to znamená? Za chviličku počasí a zprávy v našem vysílání Kantýry rádia a po 10. už kolega Milan Schmidt samozřejmě nepřijde sám, bude tady mít celou řadu kámošů v podobě hudebních interpretů, tak třeba hned po celé Michal Tučný, skupina Greenhorn, nebo také Raduza s Robertem Křesťanem. Ať se vám dobře poslouchá, krásný čtvrtek přeje Kačka a Vláďa. Hezký den.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až polojasno, ujediněle se mohou vyskytovat přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
2: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
3: Country Rádio.
0: Country Rádio. Nově i v DAB+.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Letošní rok je ve znamení chalupářského a chatařského boomu. Za letošní první pololetí se prodalo přes 1700 chalup v celkové hodnotě přes 5,2 miliardy korun. To je více než za celý rok 2023. Největší zájem je o malé objekty do 60 metrů čtverečních, které letos prudce zdražují. Značka Volkswagen by mohla ve svých německých továrnách vyrábět elektromobily původně vyvinuté pro Čínu. Tím by vyřešila spor s odboráři, kteří se postavili proti záměru uzavřít některé továrny a propustit až 100 000 zaměstnanců. Hlavními kandidáty na takové stěhování výroby jsou elektromobily řady Unix, včetně modelů vyvinutých ve spolupráci s čínskou automobilkou XPeng. Teď něco pro milovníky lodí.
2: Veřejné přístaviště na Baťově kanálu v Napajedlích prošlo výraznou modernizací. Po třech měsících stavebních prací nabízí téměř dvojnásobnou kapacitu pro rekreační plavidla a komfortnější zázemí pro návštěvníky. Projekt má podpořit rostoucí turistický ruch i atraktivitu města jako oblíbené zastávky. Luděk Savana, Urbánek, Napajedlá.
1: Pokud si chcete koupit autobus, tak není problém.
3: Pražský dopravní podnik se opět pustil do prodeje přebytečného majetku. Letos ale s novinkou. Léty prověřenou obálkovou metodu totiž nahrazuje elektronická dražba. Majetek se aktuálně prodává prostřednictvím portálu Tender Arena do 17. července do 12 hodin. K mání tu jsou pojízdné autobusy, mobilní plynová kotelna a nebo například bankovní trezor. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Baník Ostrava získal další letní posilu. Tou se stal ukrajinský stoper Jevgenij Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň uvolnila útočníka Jakuba Piru. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Tam, kde leží Little Big Horn,

Právě teď dozněla písnička plná naděje Raduza a Robert Křesťan. Dobrý lidi, máme po 10. hodině pár minut a Milan Šmid vám přeje dobré dopoledne. Chcete vědět, co nás čeká dál? Tak budu pro vás mít pozvánku na pěknou pohádku nebo na pěkné pohádky, pokud byste chtěli s dětmi někam vyrazit. Budu pro vás mít také tuláckou stezku a budu pro vás mít spoustu muziky, kterou máme tady rádi. Zahrají nám Nezmaři, Petr Spálený, Rangers a také třeba americká Alabama. Přeji vám příjemný poslech a klidný den.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Léto je v plném proudu a vy možná hledáte nějakou akci, která by pobavila vaše děti. Po krátké době je tu opět Martina Hrušková z Týnce nad Sázavou.
2: Zdravím všechny posluchače rádia. Já bych vás ráda pozvala k nám do Městského muzea a hradu v Týnce nad Sázavou, protože prázdninový čas je tady a my máme připraveno několik krásných akcí. Například 26.7. To bude pohádka Vojta a strašidla, divadla Elf pod divadelní lípou na pódiu od 17 hodin a poslední pohádky odehrajeme v srpnu 16. také od 17 hodin a to je pohádka Šípková růženka v podání divadla Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdenka Rohlíčka. Takže doražte všichni, těšíme se na vás a přejeme krásné léto z hradu Týnec nad Sázavou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Také dnes musíme na kolejích počítat s nějakými polodenními výlukami, takže Pacov, Pelhřimov a Štramberk, Veřovice. Tam určitě budete během dnešního dne přesedat na autobusy v rámci polodenní výluky. Koukám i na dálnice, dávejte pozor v místech, kde se opravuje, tam se dá předpokládat zdržení. Jedno takové místo na D5 je mezi Stým a 111. kilometrem ve směru na Rozvadov, jsou tam práce na silnici a provoz veden jedním jízdním pruhem. Také v protisměru mezi 111. a 106. kilometrem ve směru na Plzeň jsou práce na silnici a zúžená vozovka. I tady počítejte s možností zdržení. Stejně tak na D1, a sice v okolí nájezdu exit 196 ve směru na Ostravu, jsou tam práce na silnici, provoz veden jedním jízdním pruhem po vybudované provizorní rampě a každý den se nám to tam štosuje, tedy ani dnešní den nebude výjimkou. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
3: 35. chlapci jako květ.
0: Country rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Milá, pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře.

a všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkně zdravím všechny posluchače a tuláky. Dnes se společně podíváme na pomník padlým četníkům a Muzeum bezpečnostních sborů v Habartově, který leží západně od Sokolova v Karlovarském kraji. 13. září 1938 byla přepadena četnická stanice v obci Habartov, původně Habersbirk. Povstalci se chtěli zmocnit četnických zbraní a také zbraní pro vojenské posily stráže obrany státu. Incident skončil masakrem. Proto byl v roce 1946 v Habartově odhalen pomník padlým četníkům z roku 1938. V letech komunistické vlády byl však tento pomník nahrazen jiným, odlišně vypadajícím. 13. září 2008, v den 70. výročí přepadení četnické stanice, byl v Habartově odhalen obnovený pomník, který radnice nechala vyrobit na základě dobových fotografií. Díky tomu odpovídá původnímu pomníku z roku 1946. Každoročně se u něj konají pietní akce za přítomnosti zástupců radnice. 13. září 2009 otevřelo město Habartov v budově již nevyužívané základní školy, což byla bývalá první česká menšinová škola v regionu, Muzeum bezpečnostních sborů. Opravená budova má kromě muzea v přízemí knihovnu a infocentrum, v prvním patře výstavní prostory a v suterénu přednáškový sál. Hlavním tématem muzea je právě ona historická událost ze září 1938, kdy příslušníci a příznivci sudetoněmecké strany Konráda Henleina přepadli místní četnickou stanici. Expozice ale připomíná nejen krvavé události z Habartova, ale i podobné příběhy z Bublavy a Krajkové. Doplněna je podrobnými popisy s fotografiemi a dioramaty. Nechybí ani předměty z pozůstalosti četníků. Exponáty pocházejí ze soukromých sbírek členů klubu. Zbraně zapůjčilo Policejní muzeum v Praze, nábytek a další inventář pak Chebské, Sokolovské a Karlovarské muzeum. Více informací o pomníku a muzeu v Habartově najdete například na webu jesenicko-1938.e-stránky.cz. Tulák@countryradio.cz, tak to je e-mail, na který nám můžete posílat i vy svoje tipy na výlety. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Hodina mezi 10.11. utekla jako voda, před námi je předpověď počasí a pak především pozvánky za kulturou, což je důležité, protože je čtvrtek a blíží se víkend, tak si poslechněte, co pro vás Tereska připravila a vybírejte, ať vyrazíte na tu správnou akci.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převládat oblačno až polojasno, ujediněle se mohou vyskytovat přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia. Hey!

0: 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Memorial Aloise Čejky je šipkařská soutěž pro všechny věkové kategorie. Proběhne 18. a 19. července na hřišti v Brodku u Dětenic. Po celý den je připravený doprovodný program s hudbou. Samozřejmostí je občerstvení, dobroty z grilu i udírny. Večer je pak nachystaná party a sbor dobrovolných hasičů se na vás už těší. Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1. Ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festiválku se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na Country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Je to 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Poslední dopolední hodinku nám zahájila pěkná rivolovka, potom kameloti, než si dáme Věru Martinovou, tak zase pozvánka pro vás na pěknou akci, která už se blíží. Já myslím, že když vás zvala Tereska v kulturních typech, tak jste měli na výběr, ale kdyby přeci jen jste chtěli něco na doplnění, tak v kukátku Country Rádia čekejte více. No a z muziky, kromě Věry Martinové, třeba také ještě Copáci, Tammy Wynette a nebo Pozdní sběr a Petr Kocman. Hezký den.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Mám pro vás další pozvánku na parádní festival, kam moc rád chodím. Jednak je to na krásném místě, stejně tak jako Porta, je to v Řevnickém lesním divadle a hlavně ta muzika, která tam zní, tak ta prostě nenechá nohy v klidu. No, konec konců více nám k tomu řekne Petr Židlický, kterého mám na telefonu. Peťo, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak povídej, prosím tě, o jaký žánr jde, o jaký festival jde?
2: Je to festival, který se jmenuje Rockabilly CZ Rumble.
1: Aha.
2: Jak už si říkal, v lesním divadle v Řevnicích a pořádáme ho už 18 let, je to 18. ročník.
1: Aha.
2: A je speciálně zaměřený na hudbu ve stylu rockabilly, rock'n'rollu a vlastně částečně i country, protože rockabilly vlastně vychází z country a je to předchůdce klasický rock'n'rollu.
1: Tahle akce je parádní, já na ní rád chodím, tam ta energie z toho úplně srší a tam jsou ještě i další jako bonusy, když tam člověk přijde se podívat, viď?
2: No tak bonus je už v tom, že vlastně účastníci, fanoušci tohle hudebního stylu se stylizují do 50. let, jak už oblečeným, taky část z nich třeba přijíždí ve stylových autech, což není vyloženě akce, jako je třeba sraz, ale jezdí, protože to k tomu patří. Takže v lesním divadle, co se tam vejde, jsou tam motorky a americký auta z 50. a 60. let.
1: Prostě člověk se přenese úplně zpátky do doby, kdy ty ženský nosili krásný šaty puntíkatý a chlapi měli ty účesy, ta pomáda na hlavách a tak všechno, co k tomu patří. No ale to hlavní potom samozřejmě je to, že je to hudební festival a že rockabilly kapely u nás jsou kvalitní, takže povídej, koho jsi tam pozval.
2: Kapely jsou kvalitní, i když jich není moc na rozdíl od jiných třeba evropských zemí. Ale takový hlavní hvězdy bude Pavel Sedláček, který už někdy v půl čtvrtý zahraje se skupinou Cadillac, který by mohli posluchači Country Rádia znát.
1: Jasně, Rizí Rock and Roll.
2: Potom za blues, tam bude St. Johnny,
1: ano.
2: Plzeňská partička,
1: ano.
2: Tu asi moc dobře znáš.
1: Jo. Nejen z doslechu, ano.
2: Toms byli Slapdash. Slapdash je vlastně pořádající kapela.
1: Ano.
2: Ty hrajou obě. Rockabilly je takového současného znění. A následovat bude zahraniční host, což je Ray Allen. To je německý muzikant, který se specializuje na skutečně zvuk 50. let.
1: Super.
2: Kdy se nahrávalo v Sun Studio v Americe, že on se snaží docílit tohoto tradičního zvuku.
1: Peťo, já se strašně těším, já to tam mám rád, prostě je to parádní akce. Teď mi řekni ještě tedy kolikátého a v kolik hodin a kde máme být, když jsme letos naznačili.
2: Jak už si říkal, je to lesní divadlo v Řevnicích 25. července a první kapele bude hrát od 14:00, ale otevřeno už máme od 13:00, kde bude nějaký občerstvení, samozřejmě taky stylový, budou hamburgery. A pro milovníky české kuchyně nějaký klobásy a chleba a takovýhle. Takže už od 13 hodin je možný se přijít podívat do lesního divadla.
1: Peťo, díky moc za pozvánku, já se moc těším, uvidíme se, měj se, ahoj.
2: Já moc děkuju za zavolání, měj se pěkně, ahoj.

0: předtím, ale v úseku Čerčany Zruč nad Sázavou se řeší tedy porucha vozidla. Teď se pojďme podívat na to, jak to vypadá momentálně na dálnicích. D8 na 50. kilometru ve směru na Ústí nad Labem hlásí předmět na vozovce. Je tam nějaká bedna v levém jízdním pruhu, projíždějte opatrně. D2, 12. kilometr ve směru na Bratislavu, i tady je předmět na vozovce, nějaký plastový poklop tam leží. I tady buďte opatrní. D2 ještě jednou, 6,5 až 7. kilometr ve směru na Bratislavu. Je tam bohužel srážka osobního auta se Srnou, takže tam se to bude řešit. Počítejte s nějakým tím zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Country Radio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
2: Tuáckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Radio. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Je to přesně tak, jak slyšíte, vy to asi víte, ale pokud nevíte, tak jenom zdůrazňuji, že opravdu 35 let oslavuje Country Radio a ta skutečná oslava proběhne 15. srpna od rána až do večera v Pikovaru v Pikovicích. A připravili jsme následující možnosti pro ty, kteří by se chtěli zúčastnit. Samozřejmě, jak říkám každý den, rádi bychom vás pozvali všechny, ale pozvěte na narozeniny 100 000 lidí. Tak zkrátka a dobře, pojali jsme to tak, protože je nám jasné, že by všichni nepřišli. Že jsme udělali to pro ty, kteří opravdu chtějí, 350 voucherů, které si budete moci kupovat přes náš web, nebo které už si můžete kupovat přes náš web a také můžete vyhrávat v soutěžích. A ty vouchery jsou vlastně takovou imitací, s většinou imitací jízdenky na vlak. A proč je to tak? No, protože celá ta akce začne právě už ráno na nádraží v Bráníku, kde bude hrát kapela Šlapeto a v 8.57 odjíždí vlak Country Rádia, speciálně vypravený, do kterého vám právě tyhle ty vouchery poslouží jako vstupenka nebo jízdenka a vyrazíme směr Pikovice, potom v Pikovaru je připraven pro vás a pro nás taky samozřejmě kulturní program plný hezké muziky a plných setkání. Ovšem, ještě jsme to také okořenili tím, že můžete jít s námi takovou procházku, delší procházku, 9 kilometrů asi tak zhruba po Sázavskou stezkou, kde bychom si měli vyrobit žízeň, trošku upevnit vztahy, zjistit, kdo vlastně s námi dneska na tu oslavu jde, prostě seznámit se trošku blíže. No a pak už to všechno začne ve 13 hodin, kdy vystoupí Míra Paleček, pak zahrají nové struny, pak nás čeká zakrojení dortu, pak Honza Vančura, pak Jirka Vondráček s Petrem Kocmanem a Denisou Markou, taky Petr Bohuslav s kytarou, taky kapela St. Johnny. Co je důležité, a to chci říci, ty lístky můžete tedy jednak si kupovat na našich stránkách v e-shopu, anebo to můžete zkusit v soutěžích, kterých je celý den spousta. Jedna z nich se právě blíží, bude také v poledním menu a v té soutěži získáte nejenom dva vouchery, ale také dvě trika k tomu ještě, které jsou vlastně taková limitovaná edice pro právě tento den pro narozeniny Country Rádia a jsou ta trika krásná zejména v tom, že návrh na ně poslal jeden z vás z posluchačů Country Rádia a musím říct si tedy opravdu moc pěkný návrh. Konec konců na našich stránkách se můžete podívat, všechno si zjistit, přečíst a připojit se k nám, ať už jako vítěz soutěže, anebo jako ten, kdo si ty lístky včas koupí, protože, jak jsem řekl, pouze 350 vstupů. To je limit, víc lidí se na oslavu Country Rádia k 35 letům nedostane. Ovšem pozor, ne, že když zůstanete doma, že byste byli o něco ochuzeni, protože budeme přímo z místa vysílat živě pro vás, budou písničky na přání a uslyšíte i zajímavosti z toho, jak celý den probíhá, takže určitě oslavujte s námi. 15. srpna všechno vypukne.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej.

kuchyně spolu po rukou. A jedný kusta dvoje uši, tak poslouchy jak uši, chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucit záskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamení mázíme, rozsepí koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

0: No tak příznivci folku poznali, vy, kteří jste nepoznali, tak tahle ta energická píseň, která právě dozněla, se jmenuje Cukr a sůl a hrál a zpíval Aleš Petržela, velký talent, skvělý muzikant. No a než si dáme 12. hodinu, než si dáme další předpověď počasí, než si dáme polední menu, tak si také poslechněte Láďu, co pro vás připravili s Kačenkou na zítřejší ráno.
1: Krásný den, milí posluchači Country Rádia, zdravíme i tebe, Milane. Chceme vás pozvat na zítřejší vysílání společně s Kačkou a s Láďou. Mimo jiné, navštívíme nejslavnější zábavní park na světě a také si trošku přiblížíme rok 1976. Proč? Protože v tento den, tedy zítra a v tomto roce, začaly 21. letní olympijské hry. Tak nezapomeňte poslouchat zítřejší vysílání Country Rádia. Hezký den!
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, postupně čekáme lokálně přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Moravě 32. Zítra bude polojasno až oblačno, od západu přibývání oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Teploty 25 až 29 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34.
4: Až

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Nejvyšší stavbě v Česku, dvojici vysílačů v Liblicích u Českého Brodu, hrozí odstřel. České radiokomunikace demolici technické památky z poloviny 70. let chystají v případě, že se pro ně nenajde nový vlastník. Ještě připomenu, že jako poslední z tohoto vysílače šířilo signál Country Radio. Energetici chtějí prodloužit provoz dvou bloků Temelínské jaderné elektrárny z původních 60 na 80 let. Podle vedení ČEZu i ministra průmyslu a obchodu to pomůže zajistit dostatek elektřiny, ale také stabilní ceny a posílí to i energetickou bezpečnost Česka. První blok Temelína začal vyrábět elektřinu v roce 2000, druhý o dva roky později. Už při jejich spuštění se počítalo s provozem do roku 2060. Kamiony po našich dálnicích jezdí stále přetížené. Tady je důkaz.
2: Vysokorychlostní vážení na D55 u hranic Zlínského a Jihomoravského kraje odhalilo stovky přetížených kamionů. Rekordní souprava měla přes 87 tun a dopravci hrozí pokuta přes 100 tisíc. Přestupky zpracovávají pracovníci městského úřadu v Kyjově. Vymahatelnost je na vysoké úrovni. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Cestovat dopravou bez klimatizace není moc příjemné. O tomto problému blíže Honza Navrátil.
3: S nástupem vlny veder hlavní město řeší doklimatizování tramvajových souprav. Celkem 123 souprav tramvají typu 15T stále nemá klimatizaci. A důvody jsou dva. V době pořízení se pořídili bez klimatizace a navíc Praha nemá práva na technickou dokumentaci. Město ale problém řeší a aktuálně vysoutěžilo dodavatele klimatizací. Předpokládaná hodnota zakázky je více než 430 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Teď včerejší fotbal. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si tak se Španělskem o obhajobu titulu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak krásné poledne vám přeje Milan Schmidt, posloucháte Country Radio a tahle ta znělka nejenom, že vám připomněla to, že opravdu se velmi rychle blíží naše 35. narozeniny, ale také patří k tomu, co nás teď čeká. Máme před sebou tři písně. Zpívat budou Mirek Hofman, Rangers s Františkem Nedvědem a Robertem Křesťanem a Valdemar Matuška. V těch písních se opět nachází nějaké slovíčko, nějaké tajemství, které tam náš hudební dramaturg cítí a zakódoval a vy ho máte odhadnout. A ten, kdo ho odhadne, tak i dnes získá cenu, která tedy souvisí právě s 35. narozeninami Country Rádia. Takže zase připomínám, soutěžit by měli jen ti, kteří chtějí společně s námi oslavovat, a to konkrétně tedy v Pikovaru v Pikovicích, kde je připraven pro vás kulturní program. Hraje tam kapela Šlapeto, hraje tam Míra Paleček, hrají tam Nové struny, hraje tam Honza Vančura a hlavně taky muzikanti z Country Rádia. Takže někteří budou doprovázet Honzu Vančuru, někteří se představí ve samostatných blocích jako Jirka Vondráček, Petr Kocman a Denisa Marková, naši tři kolegové, anebo třeba Petr Bohuslav, anebo třeba já s kapelou St. Johnny vám nabídneme také vystoupení od 19.15, který to už bude takový finále, kdy vám budeme hrát spíše do skoku a do tance, takový řekněme country a rock'n'rollový večírek si uděláme. No a teď v téhleté soutěži tedy jsou právě dvě vstupenky, respektive dva vouchery na zúčastnění se těchto narozenin, a je to nejenom lístek na vlak, na speciální vlak, který vyjíždí v 8.57 z Bráníka, ale je to také vlastně i vstupenka na tyto akce a navíc k tomu dostanete dvě trika, která jsou také z limitované série vydané právě k narozeninám Country Rádia. Tak, to je úvod, no a teď pro ty, kteří snad by nevěděli, jak ještě tahle ta soutěž probíhá, tak jenom poslouchejte ty tři písničky a když vás napadne to společně téma, tak po třetí písni volejte na 210 323 333. No a ten první se správnou odpovědí se k nám připojí a stane se jedním z těch 350, který tedy bude s námi oslovovat. Vlastně nejen on, ale ještě i jeho doprovod, protože vyhráváte dva vouchery a dvě trička. Tak pojďme na to, tady je Mirek Hofman.

plonk. Když zastavil před salúnem dostavnický vůz, ten, co přivez tanečnice, samej prýma kus.

0: Hej, kam jedete?
1: Brado.
0: Vemte mě kousek sebou.
1: Tak si sedněte. Yeah!

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak trojice písní, která vám může otevřít cestu k oslavě narozenin společně s námi, je za námi. A vy jste mohli Mirka Hofmana, Rangers, Františkem Nedvidem, Robertem Křesťanem a Valdemarem Matušku pečlivě rozebrat, tedy respektive jejich písničky, a vybrat nějaké to společné téma. Uvidíme, jestli se nám ho podaří dát dohromady. Telefon sem k nám do studia je 210 323 333 a pojďme se podívat na prvního volajícího. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Ahoj, Kamil.
1: Ahoj, Kamile, zdravím. Odkud voláš, prosím?
2: Tak, já volám sice z Ostravy,
1: ano.
2: Ale oslav se klidně zúčastním, nedělá mi to problém, nějaká
1: jasně. Já myslím, že to bude stát za to, protože jako asi to bude velkolepý, předpokládáme. Chtěli bychom si to udělat prostě hezký, 35 let není ani člověku, ani rádiu každý den, co si budeme povídat.
2: Tak, poslouchám vás skoro od začátku.
1: Tak výborně, tak to tam nesmíš chybět. Tak já doufám, že to budeš právě ty, kdo nám odpoví dneska správně. Nemělo by to být zase tak složité. Takže co si našel jako společné téma těch
2: třech písní? Já si myslím, že se tam objevuje dostavník.
1: Jasně, je to tak, tleskám, je to přesně tak, je to dostavník, to společné téma, a pro tebe to znamená, že tedy se zúčastníš společně s námi těch oslav. No, taková otázka mě docela zajímá, tam jsou dvě možnosti při těch oslavách, když se odjede z toho Bráníka tím vlakem, jo, jede se směrem k Pikovicům, tak tam je možnost vystoupit o kousíček dál a jít takový ten pochod 9-kilometrový, anebo vystoupit o kousíček dřív a jít rovnou tedy do pivova.
2: Ten si odpustím.
1: Ten si odpustíš, není to pro tebe, jo, nějaký velký procházky. No, ale zase, jako by si udělal krásnou žízeň, člověče.
2: Jo, to jo, a tak tady vyrobili jinak.
1: Jasně, jasně. Tak mi vydrž chviličku na telefonu, já ti řeknu co a jak, ano?
2: Jasně, díky.
1: Taky, taky. A my
2: přátelé, mějte se všichni.
1: Díky, díky. A my, přátelé, pokračujeme. Před námi je polední menu plné české muziky a taky doufám dobrého jídla, tak si nechte chutnat a příjemný poslech přeji.
0: Polední menu na Country Rádiu.
3: To, co na nás doma čeká, není zrovna fajnový.

0: Posloucháte polední menu a před námi je písnička Pavla Bobka Je víc všedních dnů než svátků. Ovšem i všední den může být pro někoho svátkem, zejména když je napsán v kalendáři. A dnes 16. července je tam napsán Luboš, takže všechno nejlepší tímto směrem. My dnes hrajeme s kapelou St. Johnny v Třinci a před námi hraje Luboš Pospíšil a jeho kapela, takže předpokládám, že bude čas, abych mu potřásl pravicí. Jestli vy kolem sebe máte také nějakého Luboše, nezapomeňte mu poblahopřát. A my posíláme hezkou písničku.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
2: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal

Dnes je čtvrtek, to znamená, že speciálním pořadem po 19. hodině je Dvora na country. Co jsem tak zaslechl, uslyšíte písničky legendárního Jimmy Rogersa, ale nebudou chybět ani z našich Luhů a Hájů nějaké ty melodie, například nahrávky country beatu z roku 1973. Bezzy junior pro vás tento pořad připravil tedy i na dnešní den. Nenechte si ho ujít, začíná v 19 hodin.

0: Z poledního menu je to pro dnešek úplně všechno, před námi 13. hodina. Dobrou chuť všem, kteří ještě obědvají, hezký poslech, máme tady předpověď počasí, další zprávy Country Rádia, no a po 13. hodině to všechno rozjedou hoptropáci.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, postupně čekáme lokálně přeháňky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Moravě 32. Zítra bude polojasno až oblačno, od západu přibývání oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky, místy i bouřky. Teploty 25 až 29 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34.
3: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Letošní rok je ve znamení chalupářského a chatařského boomu. Za letošní první pololetí se prodalo přes 1700 chalup v celkové hodnotě přes 5,2 miliardy korun. To je více než za celý rok 2023. Největší zájem je o malé objekty do 60 metrů čtverečních, které letos prudce zdražují. Značka Volkswagen by mohla ve svých německých továrnách vyrábět elektromobily původně vyvinuté pro Čínu. Tím by vyřešila spor s odboráři, kteří se postavili proti záměru uzavřít některé továrny a propustit až 100 000 zaměstnanců. Hlavními kandidáty na takové stěhování výroby jsou elektromobily řady Unix, včetně modelů vyvinutých ve spolupráci s čínskou automobilkou XPeng. Teď něco pro milovníky lodí.
2: Veřejné přístaviště na Baťově kanálu v Napajedlích prošlo výraznou modernizací. Po třech měsících stavebních prací nabízí téměř dvojnásobnou kapacitu pro rekreační plavidla a komfortnější zázemí pro návštěvníky. Projekt má podpořit rostoucí turistický ruch i atraktivitu města jako oblíbené zastávky. Luděk Savana, Urbánek, Napajedla.
1: Pokud si chcete koupit autobus, tak není problém.
3: Pražský dopravní podnik se opět pustil do prodeje přebytečného majetku, letos ale s novinkou. Léty prověřenou obálkovou metodu totiž nahrazuje elektronická dražba. Majetek se aktuálně prodává prostřednictvím portálu Tender Arena do 17. července do 12 hodin. K mání tu jsou pojízdné autobusy, mobilní plynová kotelna a nebo například bankovní trezor. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Baník Ostrava získal další letní posilu. Tou se stal ukrajinský stoper Evgenij Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň uvolnila útočníka Jakuba Piru. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Před malou chviličkou jsem sliboval hoptrpáky, to jsem splnil, přidal jsem i Petra Kocmana, velká láska, a po našem kolegovi nás čeká obrovská americká hvězda Garth Brooks, ale dáme si také paní Marie Rotrovou, nebo Texmeny, nebo Rostu Fishera. A kromě toho nás čeká i kukátko country rádia, které bude pozvánkou na krásné místo v plzeňském kraji. Tak jestli máte blízko do plzeňského kraje, jestli máte blízko do Konstantinových lázní, tak si poslechněte kukátko country rádia. Teď už Garth Brooks.

0: Adkem Country Rádia.
1: Mám pro vás další pozvánku, tentokrát na víkend, konkrétně na sobotu, a jestli máte blízko do Konstantinových lázní, tak na krásném místě se chystá pro vás, doufám, že také krásný koncert. Více nám o tom poví Karel Tyzl. Karle, ahoj.
2: Ahoj, zdravím posluchače. Velice rád bych vás pozval hned v sobotu do jediných lázní Plzeňského kraje, do Konstantinových lázní, na projekt, který tady máme připravený už asi 16. rokem, jmenuje se Hudební pergola. Mm-hmm. Jsou to takové sobotní koncerty podvečerní na náměstíčku, které tady máme. Za zády nám stojí švihák a v čele, jak všichni tuší, je pergola. A zde se odehrávají příjemné koncerty a my zrovna na teďko v sobotu máme připravený krásný koncert partičky Tomáš Průša Band a na ten koncert my se osobně moc těšíme a proto vás zveme, protože ty koncerty tady pod tou pergou na to náměstíčku mají svůj půvab a krásu.
1: No a protože naši posluchači ví, že v kapele Tomáš Průša Band hrají i já, tak mohu říct, že my se také těšíme jak na tebe, tak do Konstantinek obecně a hlavně na všechny, kteří přijdou. Takže děkujeme moc krát a pojďme říci tedy v sobotu to máme 18. V kolik hodin máme přijít, nebo v kolik hodin mají přijít všichni posluchači, aby nic neprošvihli?
2: Tak kapela rozhodně dříve, ale posluchači, aby nic neprošvihli, tak stačí, když přijdou 5 minut předtím, aby nasáli tu atmosféru a v 19 hodin začínáme.
1: Karle, díky za pozvánku, moc se těšíme, měj se hezky, ahoj.
2: Taky, zdravím, naschledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Krátké dopravní informace mezi 13. a 14. začínáme na kolejích na trati 260 Česká Třebová Křenovice Horní nádraží. V úseku Rájec je Střebí Brno hlavní nádraží se porouchalo vozidlo a znamená to odřeknutí některých vlaků, tak sledujte pokyny dopravce, prosím. Mám tu i zprávy z dálnic, konkrétně koukám v tuto chvíli na dálnici D0, tedy na Pražský okruh, kde na 17. kilometru ve směru Gruzině došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Mám tady zprávu z Pražského okruhu i z exitu 19 ve směru k D1, i tam došlo k dopravní nehodě a tam jsou v sobě tři vozidla. A máme tady také havárii na jižní spojce, aspoň to tak vypadá, že jsou hned dvě za sebou, a sice je to někde v oblasti Záběhlic a skutečně vidím, že dvě osobní auta na jednom místě a o kousek dál další dvě osobní auta, takže pokud projíždíte po jižní spojce, tak se připravte na možné zdržení a na nějaké ty problémy. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Posloucháte Country Radio, s vámi je Milan Schmidt a jestli jste prošvihli pondělní díl Srdcem v country, kdy hostem byl skvělý muzikant Jakub Racek, tak nezoufejte, můžete si ho poslechnout v repríze zhruba za 14 dnů, ale proč o tom mluvím, za chviličku bude zpívat Tomáš Klus a pro všechny jeho příznivce mám dobrou zprávu, také Tomáš Klus bude hostem pořadu Srdcem v country a to už velmi brzo. Tenhle pořad pro vás připravuji pravidelně každý měsíc, ale není to jediný pořad, který vám nabízím a tak bych rád řekl také to, že v neděli 19. ve 23 hodin nás čeká další album týdne a tentokrát si poslechneme v skutku parádní album, jmenuje se Jedním tahem a na svědomí ho má kapela COP, kterou dobře znáte. No a co je na tom zvláštního na tom albu? No jde o první ryze autorské album kapely, takže buďte u toho a poslechněte si copácké písničky ve 23 hodin. Teď už Tomáš Klus.

že vydrželi čekat tolik let. A Rose, ať si najde hodnýho chlapa, vždyť přece pro mě

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Za chviličku už bude 14 hodin, to znamená, že je před námi předpověď počasí a také pozvánky za kulturou, ale než si pustíme předpověď počasí, tak pro vás mám další pozvánku, a to na zítřejší páteční ráno, protože i na zítra na 6. hodinu připravili svůj program Kačka s Láďou, míraní kolegové, a Láďa vám teď prozradí, co vás čeká.
3: Krásný den, milí posluchači Country Rádia, zdravíme i tebe, Milane. Chceme vás pozvat na zítřejší vysílání společně s Kačkou a s Vláďou. Mimo jiné navštívíme nejslavnější zábavní park na světě a také si trošku přiblížíme rok 1976. Proč? Protože v tento den, tedy zítra a v tomto roce, začaly 21. letní olympijské hry. Tak nezapomeňte poslouchat zítřejší vysílání Country Rádia. Hezký den!
4: Country počasí.
5: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, postupně čekáme lokálně přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Moravě 32. Zítra bude polojasno až oblačno, od západu přibývání oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Teploty 25 až 29 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Memoriál Aloise Čejky je šipkařská soutěž pro všechny věkové kategorie. Proběhne 18. a 19. července na hřišti v Brodku u Dětenic. Po celý den je připravený doprovodný program s hudbou. Samozřejmostí je občerstvení, dobroty z grilu i udírny. Večer je pak nachystaná party a sbor dobrovolných hasičů se na vás už těší. Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1. Ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Dní. Tak tohle byla kapela Jelena, jejich rozlučková. Já mám na loučení ještě chviličku času, ještě necelou hodinku strávíme spolu. A co v téhle té hodině můžete očekávat? No tak samozřejmě tuláckou stezku, to je jasné, ta bývá vždycky mezi 14. a 15. hodinou. A také kukátko Country Rádia, které pro vás bude další pozvánkou na hezký festival. Takže pokud jste si nevybrali, anebo pokud jste si i vybrali v kulturní nabídce, tak můžete doplnit ještě o další festival, který už je velmi, velmi tradiční. Teď nás čeká Brooks and Dunn nebo Voldemar Matuška, také Gentlemani a také Dana Hackerová a KTO. Takže hezké odpoledne vám přeji.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady další už tradiční pozvánka, protože se blíží další tradiční festival a na telefonu je Marek Dufek. Marku, ahoj.
2: Milane, ahoj, zdravím tě.
1: Tak když se řekne jméno Dufek, tak každému okamžitě naskočí festival, který se koná v Mnichu, tedy každému, kdo je trošičku zasvěcený, takže povídej, ale pro ty nezasvěcené, o co konkrétně jde?
2: Milane, rád bych tebe všechny tvoje vaše posluchače pozval na tradiční festival, který se jmenuje Football and Country. Ano. A koná se v Mnichu u Kamenice nad Lipou. Letos máme už 27. ročník, takže nám to všechno společně dobře utíká a bylo by fajn, kdyby přijelo hodně lidí.
1: Jasně. Když vyjde počasí, tak pokaždé je to tam úplně parádní a je to tam parádní nejenom proto, že se tam sejdou lidi, kteří mají rádi pohyb a hraje se tam fotbálek a je tam spousta napětí, ale taky je tam muzika, jasně. A my jsme v rádiu, takže nás zajímá určitě ten hudební program. Jak je to připraveno?
2: Tak na pátek je připraven na začátku Ondravách a pak hrají Sunny Girls, pak hraje skupina Last Minute. Dále parta Starého Hrouze a nakonec na finále pátečního večera skupina Pauza.
1: Takže to je pátek a tak se tam dá přespat, stanovat se tam dá, že jo, dá se tam zabydlet, trošku se občerstvit a přijde sobota.
2: Určitě občerstvit, zabydlet, umít, dobře pobít, dobře popít i pojíst. A samozřejmě v sobotu je program fotbalový během dne pro fanoušky Malé Kopané.
1: Ano.
2: A pro fanoušky muziky, kteří by chtěli přijít až večer, tak potom od 18 hodin začíná Martina Fonde. Moc se těšíme na Pepu Fouska do Mnichu. Moc se těšíme na skupinu St. Johnny.
1: Ano.
2: A samozřejmě i bývalého rangera Míru Čamaje. No a nakonec vše ukončí formace Micro Country Jazz.
1: Výborně, skvělá sestava, my se moc těšíme, že si opět zahrajeme v Mnichu, těšíme se, že uvidíme kamarády. Ještě pojďme zopakovat úplně závěrem, tedy kolikátého, kdy, kde?
2: 24. července v pátek a 25. července v sobotu v Mnichu u Kamenice nad Lipou. Pozor na to, jsou tam v okolí asi 3 Mnichy, tak je to ten Mnich u Kamenice nad Lipou nebo u Červené Lhoty, jak chcete.
1: Marku, díky za pozvánku, měj se krásně a ahoj.
2: Ahoj a všechny vás zdravím a budu se těšit v Mnichu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Poslechněte si krátké zprávy z dopravy, mám tady nějaké výluky na kolejích, týká se to úseku Pacov-Pelhřimov a Štramberk-Veřovice. Tam budete přesedat na autobusy v rámci polodenní výluky. Máme i dnes problémy s tím, že se nám někde trošku to štosuje, konkrétně na D5C mezi 9. a 0. kilometrem ve směru na Prahu se tvoří kolona vozidel, počítejte se zdržením a to nejen v pravém pruhu, pravděpodobně se zdržíte celkově, protože i levý jízdní pruh se pokouší zařadit do toho pravého přehuštěného a tak se to trochu zdržuje. Na D1 podobná situace, to znamená také kolona vozidel mezi 179. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Je to opět v těch místech, která už známe, a sice na exitu 196 ve směru na Ostravu jsou práce na silnici, je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, proto tedy ta kolona. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkně zdravím všechny posluchače a tuláky. Dnes se společně podíváme na pomník padlým četníkům a Muzeum bezpečnostních sborů v Habartově, který leží západně od Sokolova v Karlovarském kraji. 13. září 1938 byla přepadena četnická stanice v obci Habartov, původně Habersbirk. Povstalci se chtěli zmocnit četnických zbraní a také zbraní pro vojenské posily stráže obrany státu. Incident skončil masakrem. Proto byl v roce 1946 v Habartově odhalen pomník padlým četníkům z roku 1938. V letech komunistické vlády byl však tento pomník nahrazen jiným, odlišně vypadajícím. 13. září 2008, v den 70. výročí přepadení četnické stanice, byl v Habartově odhalen obnovený pomník, který radnice nechala vyrobit na základě dobových fotografií. Díky tomu odpovídá původnímu pomníku z roku 1946. Každoročně se u něj konají pietní akce za přítomnosti zástupců radnice. 13. září 2009 otevřelo město Habartov v budově již nevyužívané základní školy, což byla bývalá první česká menšinová škola v regionu, Muzeum bezpečnostních sborů. Opravená budova má kromě muzea v přízemí knihovnu a infocentrum, v prvním patře výstavní prostory a v suterénu přednáškový sál. Hlavním tématem muzea je právě ona historická událost ze září 1938, kdy příslušníci a příznivci sudetoněmecké strany Konráda Henleina přepadli místní četnickou stanici. Expozice ale připomíná nejen krvavé události z Habartova, ale i podobné příběhy z Bublavy a Krajkové. Doplněna je podrobnými popisy s fotografiemi a dioramaty. Nechybí ani předměty z pozůstalosti četníků. Exponáty pocházejí ze soukromých sbírek členů klubu. Zbraně zapůjčilo Policejní muzeum v Praze, nábytek a další inventář pak Chebské, Sokolovské a Karlovarské muzeum. Více informací o pomníku a muzeu v Habartově najdete například na webu jesenicko-1938.e/stránky.cz. Tulák@countryradio.cz, tak to je e-mail, na který nám můžete posílat i vy svoje tipy na výlety. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: No, před námi 15. hodina, tedy přichází Miloš Keller. Milan Šmid vám přeje hezké odpoledne s Milošem. Já odjíždím s kapelou St. Johnny do Třince, tam hrajeme večer koncert. Před námi hraje Luboš Pospíšil a 5P, takže jestli jste z Třince anebo máte tam blízko na náměstí Svobody, tak se přijďte podívat, přijďte si užít hezký večer. Jinak se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Vy, kteří nepojedete do Třince ani nikam jinam a zůstanete ve společnosti Country Rádia, tak si poslechněte večer Dvoranu Country, je to další z těch skvělých pořadů, který pro vás připravuje Bezi Junior. No a kromě toho určitě bude i hezký večer plný parádní muziky. Takže příjemný poslech vám přeji, no a zítra naslyšenou.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, postupně čekáme lokálně přeháňky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Moravě 32. Zítra bude polojasno až oblačno, od západu přibývání oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky, místy i bouřky. Teploty 25 až 29 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Kromě opravy vozovek teď silničáři na Vysočině také zalévají stromy. Zodpovídají totiž za výsadbu podél silnic. A hlavně mladým stromkům současná sucha příliš nesvědčí. Silničáři je tak vyjíždějí pravidelně zavlažovat, aby neuschly. Experti už delší dobu tvrdí, že baterie v moderních elektromobilech vydrží v dobrém stavu déle, než se ještě před několika lety předpokládalo. Teď to navíc potvrdili výsledky švédského testu degradace baterií, při kterém bylo zkoumáno skoro 10 000 elektrických vozidel. Ty měly najeto vždy nejméně 100 000 km. Vítězem se nakonec stal model Kia Niro EV, u kterého bylo naměřeno 97,25% původní kapacity. Tip na léto pro děti má Savana.
2: Nevíte co s dětmi? Přihlaste je na příměstské tábory Veslařského klubu. Ten letošní je pod titulem Na vlnách dobrodružství. Děti si v něm užijí léto na Brněnské přehradě i na souši. Příměstský tábor, který každoročně pořádá Veslařský klub lodní sporty Brno na Rakovecké 30, je ideální pro děti od 8 do 15 let. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Berounský akvapark se bude opravovat. Tady je Honza Navrátil.
3: Rozsáhlá rekonstrukce odstartovala v berounském akvaparku. Až do 11. září budou uzavřeny jak vnitřní plavecký bazén, tak také parní kabina. Od 1. září se pak uzavře celý akvapark. Plavci se ale v sezóně nemusí obávat, o možnost koupání nepřijdou. Pro ně je zajištěné ranní plavání na venkovním koupališti a došlo také ke snížení ceny vstupného. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Teď zámořský hokej. Hokejový brankář Filip Růžička podepsal 3letou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Wild si 18-letého golmana vybrali během letošního draftu NHL ze 137. místa. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: U odpoledního mikrofonu Country Rádia s vámi až do 18. hodiny bude Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech. Tuhle hodinku zahájili Babi Daněka Kameloti a pokračovat ní budou Pacific, také Rolling Stones na Country Rádiu budou Pavel Bobek, Petr Kocman, Mirek Černý nebo veterán Western je doplní. Kukátkem se podíváme na jeden zajímavý koncert. Dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny budeme opět soutěžit, takže do druhé poloviny hodiny trošku štěstí, do celé hodiny potom pěkný poslech.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Bratkem Country Rádia.
1: Na telefonických linkách mám teď Vaška Koblence, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši.
1: A to znamená, že máš pro posluchače nějakou pozvánku na nějaký zajímavý koncert, je to tak?
2: Přesně tak, já bych rád pozval všechny posluchače Country Rádia za naší kapelu Bonsai číslo 3 z Českých Budějovic. Pozval bych je rád na rozhlednu Vybín u Prachatic, což je 1096 metrů nad mořem. A 24. července v pátek tam budeme mít koncert, který bude mít opravdu vysokou úroveň už kvůli té nadmořské výšce. Navíc tam nebudeme sami a budeme tam mít jako hosta písničkáře Petra Linharta a ten sebou přiveze i svou novou desku Šénau.
1: Do Libína, což vím osobně, se dá poměrně pohodlně dojet i autobusem z Prachatic, potom je to ovšem pěkný kus cesty pěšky, na rozhlednu míním tím, ale v každém případě věřím, že přijde hodně návštěvníků a diváků. Tak ještě jednou termín a místo.
2: Termín je pátek 24. července od 8 večer a místo je rozhledna Libín u Prachatic a pozor, máme výjimku v den koncertu, tam mohou diváci dojet autem až k rozhledně.
1: No výborně, tak to si myslím, že zapříčiní spoustu návštěvníků a pochopitelně muzika kapely taky. Přeji tedy hodně těch návštěvníků a děkuji za tuhle pozvánku.
2: My taky děkujeme a všechno hezké a pěkné léto všem posluchačům Country Rádia.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací. Dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Žluté kamínky jsou spočítány, pojďme se podívat na silnice a na dálnice. D1 z Prahy do Brna, dvě komplikace, první u Humpolce, je tam dopravní nehoda, kolona zhruba na půl hodiny. No a pak kolona před Brnem, začíná už u Ostrovačic na 178. kilometru. Okolí Brna ještě jednou, 43. Brno Svitavy. Tradiční kolony kolem Lipůvky jsou podpořeny a prodlouženy ještě dopravní nehodou. Od Brna si postojíte zhruba 3/4 hodiny. A okolí Prahy D0 od D1, kde je 7. V Chlupickém tunelu porouchané nákladní auto reguluje se vjezd do tunelu a pak počítejte s kolonou v obou směrech okolo Ořecha. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Jak už z našeho vysílání a také z našeho webu víte, budeme 15. srpna slavit 35 let existence Country rádia a budeme to slavit v Pikovicích, v Pikovaru. Ovšem z tohoto důvodu a také z toho důvodu, že pojedeme do Pikovic vlakem, je účast na akci omezená na 350 lidí, to s tou 35-kou trošku souvisí. Zhruba 200 voucherů si budete moci koupit na našich webových stránkách, už se prodávají, a o 150 voucherů budeme soutěžit v pravidelném vysílání Country rádia. Pokud si zakoupíte v našem e-shopu voucher za 350 korun, dostanete k němu tričko zdarma. Pokud vyhrajete voucher v našem vysílání, dostanete k němu rovněž tričko zdarma a budete si moci vybrat velikost. Poznamená vám ještě jednou, že účast je prostě jenom pouze pro 350 účastníků, kteří si buď to voucher koupí, anebo ho vyhrají v soutěži. Na místě už nebude možné koupit nic. No a co za ten voucher dostanete? Jednak možnost jízdy vlakem z Bráníka, buď to do Petrova u Prahy, a pěší přesun do Pikovaru, a nebo až do Kamenného přívozu, a cesta po Posázavské stezce v doprovodu našich kolegů a moderátorů taky do Pikovic. No a potom v Pikovaru kulturní program, kde budou vystupovat nejrůznější kapely spojené právě s Country rádiem a potkáte se tam i s moderátory. Znovu připomínám, že účast je omezená právě tím voucherem a na místě už nebude možnost si nic dokoupit. A právě proto je tady soutěžní otázka. No a dnešní soutěžní otázka zní takto. Který z moderátorů Country rádia ohlašoval po 18 let na televizních obrazovkách tažená čísla sportky? Buď to Petr Bohuslav, nebo Vladimír Vlach, nebo Vítek Pěkný. A telefon je tady.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 303.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Šárka, já volám na soutěž o...
0: No, a já vím, Oušry, a jaká je správná odpověď, abyste dvojici Oušru a
1: Vláďa Vlach.
0: Větrička Vladimír dostala, Vláďa Vlach, ano, přesně tak. Vladimíra Vlacha jsme mohli vídat, jak ohlašuje číslo Sportky, teď ho každé ráno slýcháme na vlnách Country Rádia a vy ho v Pikovicích také uvidíte. Tak, dvojice Oušru a dvojice vstupenek je vaše... A dvojice triček, pochopitelně. O velikosti se domluvíme už mimo vysílání. Dobře. Vydržte mi na telefonickém spojení. Ano?
1: Ano, děkuju.
0: Tak vážení milí posluchači, i dneska bude kolega Petr Kocman ještě soutěžit večer a zítra se soutěží rovněž po celý den. Tak to třeba zítra vyjde.

0: Nezmaři a bodláky ve vlasech, poslední písnička této hodiny. Teď je na řadě Tomáš Adamec, informací o počasí a také se zpravodajstvím. Po 16. hodině opět hudební vysílání otevřou Mirek Hofman a také Nové struny. Teď tuto hodinku uzavře Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, postupně čekáme lokálně přeháňky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Moravě 32. Zítra bude polojasno až oblačno, od západu přibývání oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky, místy i bouřky. Teploty 25 až 29 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%. Zůstala tak stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřad práce evidoval 356 134 uchazečů o zaměstnání. Proti předchozímu měsíci to bylo o 2718 méně. Zemědělci v Libereckém kraji čekají jednu z nejhorších sklizní za posledních 20 let. Obilím a řepkou oseli menší plochy než loni. Dlouhodobě ubývá hlavně polí s obilím. Podle červnových odhadů Českého statistického úřadu očekávají pěstitelé v kraji, že letos sklidí méně obilí, meziročně o 6,3%. Řepky čekají o 2,8% méně, tedy nejméně za posledních 20 let. Vandalové dali o sobě vědět, kde tentokrát to ví Luděk Savana Urbánek.
2: Velkou škodu napáchali nedávno v Olomouckém parku neznámí vandalové, poničili nebo i zcela zdemolovali 8 laviček a také poškodili několik košů. V městských parcích přitom nešlo v uplynulých dnech a měsících o jediné škody. Radnice vyhlásila za pomoc s dopadením pachatelů odměnu ve výši 10 000 korun. Luděk Savana Urbánek, Olomouc.
1: Hygienici vyrazili do ulic kontrolovat kvalitu vody.
3: Celkem 43 neohlášených kontrol provedli v loňském roce pražtí hygienici. Zaměřili se při nich na výskyt bakterie Legionella v teplé vodě v ubytovacích zařízeních. Nevyhovujících bylo celkem 25 vzorků. Podle údajů Státního zdravotního ústavu se legionelózou v minulém roce v hlavním městě nakazilo celkem 57 lidí. Letos do června jich bylo už 28. Nemocnost v Praze dosahuje republikového průměru. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová Plzeň představila druhou sadu venkovních dresů pro nadcházející sezonu. Jedná se o menší revoluci. Trika mají totiž na Viktorii hodně netradiční odstín. A to rezavý, který připomíná barvu proslulého plzeňského piva. Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem.

jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Ta na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žart.

kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

0: a s pivem.
1: Do hospody u Taterů nás pozvali nové struny, já vás pozvu k dalšímu vysílání Country Rádia. Za chviličku John Denver, ale také Ivan Mládek, Robert Křesťan, Epidemie, Michal Tučný nebo Nitty Gritty Dirt Band těsně před dopravou. Kukátku opět kulturní pozvánka, další zajímavá, spíše motoristická pozvánka v druhé polovině hodiny. Touto hodinou vás také provází Miloš Keller, dobrou pohodu a nechtě vysílání Country Rádia osvěžením.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Josef Guschelbauer je opět na telefonickém spojení do Country Rádia a to, aby pozval posluchače na zajímavý koncert. Já tě zdravím a povídej, co to je, kdy, kde a jak.
2: Ahoj Miloši, zdravím pochopitelně i posluchače a samozřejmě je to v rámci letošních Landštejnských legend, to znamená, že koncert se koná pod Landštejnem, pod hradem Landštejn v kostelíku svatého Jana Křtitele v Pomezí. Začínáme 9 hodin, tedy v 21 večer, v pátek 17. července a koncert bude krásný, bude to klasická komorní hudba, flétnová muzika napříč staletími, interpretem je skvělý Radek Vejmělka, který přiveze dobové nástroje, bude o nich mluvit, bude na nich hrát dobovou hudbu a bude to velká paráda. Takže kdo bude mít chuť a čas a možnost přijet do Pomezí v České Kanadě pod hradem Landštejn, kostelík svatého Jana Křtitele, tento pátek 17. července v 21 hodin, má se na co těšit, bude krásný koncert.
1: Říká Josef Guschelbauer, já mu za to děkuji a dodávám, že do téhleté oblasti jezdí také úzkokolejka, historické vlaky z Jindřichova Hradce, velmi blízko, takže to lze spojit i s tím. Měj se hezky, ahoj.
2: Miloši, děkuji a těším se na viděnou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Nejprve dvojice dobrých zpráv. Kolona u Humpolce na D1 ve směru z Prahy do Brna se už rozjela, takže už na vás čeká jenom kolona před Brnem od Ostrovačic. Rovněž tak Pražský okruh od D1 k D7. Oba dva tunely už jsou bez problému průjezdné, porouchané auto bylo odstraněno. Kolony ale naopak máme na D8 od Zdib až do Kbelské a také na D5 na dojezdu do Prahy už od Vráže, počítejte s pomalou jízdou. Na Pražském okruhu na D0 jsou potom kolony v okolí Ořecha. Počítejte s obtížně dostupnou Libní a Prosekem. Prosecká je stále uzavřená, kolony jsou na všech možných i nemožných objízdných trasách. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: vonavou trávou.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Tak tohle byly KTO, předtím Jaroslav Samson Leng, za chviličku Marta Kubišová, anebo také Marty Robbins. A teď mám tady pro vás jednu aktuální pozvánku na sobotu, protože už bude probíhat 17. ročník Dakarského slánského okruhu, který pořádá Klub historických vozidel ve Slaném. Ve Slaném na Masarykově náměstí mezi 10. a 12. hodinou bude výstava vozidel, o 12. potom bude probíhat start, no a vyhlášení výsledků bude opět ve Slaném na Masarykově náměstí kolem 16. hodiny. Tak pokud máte rádi historická auta a ještě trošku i závodění, tak se vypravte do Slaného 18. července v sobotu. V 10 hodin si můžete prohlédnout vozidla a o 12 hodin potom začíná jízda s plněním úkolů. Tolik tedy tahle informace, teď už Marta Kubišová.

0: To byly Choroši a děvče na osadě a tohle je pozvánka k dalšímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. a po 19. hodině dvora na country. Pořad kolegy Bezziho juniora. Ve 20 hodin už nastoupí kolega Petr Kocman a bude vám mimo jiné hrát Breda Paisleyho Amy Grant a nebo Artist of Then and Now. Tak to jsou interpreti Petra Kocmana, teď tuhle chvíli interpret počasí Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, postupně čekáme lokálně přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Moravě 32. Zítra bude polojasno až oblačno, od západu přibývání oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Teploty 25 až 29 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Většina řek v povodí Labe má podle vodohospodářů jen 10 až 45% dlouhodobého průměru vody a hladiny dál pozvolna klesají. Na řece Orlici ale vodácká sezona pokračuje. Jen na některých místech je potřeba lodě přenést. Nová obalová pravidla dopadnou už od srpna na dovozce, distributory, internetové obchody i desítky tisíc českých e-shopů. Spolu s tím dojde také k zákazu některých chemikálií v obalech, které přijdou do styku s potravinami. Od příštího roku se v gastronomii umožní plnit pokrmy do vlastních nádob zákazníka. Další změny pak čekají na výrobce v dalších letech. K perle jižní Moravy nás zavede kolega Luboš Dvořák.
2: O nejvyšší návštěvnost mezi českými a moravskými zámky už léta se přetahují Pražský hrad, Český Krumlov a Lednice. Přitom perla jižní Moravy, jak se také Lednici říká, je opředena pověstmi, která chuďas prostý horník k bohatství díky geologickému nálezu přišel. Ať už to bylo jak chce, tak lednický komplex je pro Národní památkový ústav stále pokladem. Zámek v Lednici patří k nejproslulejším zámkům. Je skvostně vystaven jako letní sídlo knížat Lichtensteinu a v zemi nemá rovného. Psal už v roce 1815 časopis Moravia, zaměřený na dějiny, kulturu a rozmach průmyslu. Je tu však ještě něco víc, co mnozí ani netuší. Lázně v Lednici patří k nejmladším v Česku. Jejich novodobá historie se píše od února 2007. Navazují však na lázeňskou tradici regionu s využitím unikátního přírodního léčivého zdroje silně mineralizované jodobromové vody, která je pozůstatkem pravěkého moře. Mají i modernistickou kolonádu, přicházející v alej chrámu Slunce Apolona. Z Lednice zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Blimel, který strávil poslední 4 sezony v zámoří a zahrál si i v NHL. Z Pražany uzavřel účastník letošního světového šampionátu ve Švýcarsku 4letou smlouvu. K týmu se připojí při prvním tréninku na ledě koncem července. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: I písničkami na přání vás provede Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech. Tentokrát se nám jich opět sešlo tolik, že na telefonáty bohužel nevyzbyde čas, abychom uspokojili všechny, kteří psali SMSky nebo e-maily. Tak na to pojďme. Vážené rádio, prosím, zahrajte mému synu Jiřímu k 50. narozeninám píseň Hvězda Countryon. Šťastné další kilometry ti přejí táta a Pavla. Píše náš posluchač, to bude jedna písnička a druhá písnička. Zahrajte, prosím, písničku Franta má péra, je to super vtipná písnička, kterou mám moc rád, píše Jirka.

dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: Zahrajte prosím k dnešním narozínám pro super chlapa, nadšeného trampa a milujícího dědečka Jirku Macha od Samsona písničku Usměj se na svět. Vše nejlepší ti přeje Věra.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A pojďme k další dvojici. Zdravím. Chcel by som vás poprosit o zahraně pesničky Na želaně pre Štefana s Bodíkou k jeho 83. narodeninám. Prajeme mu veľa zdravia a šťastia. Prajeme všetko dobré a veľa veselia na Bodíky. Synovia a vnuk. A zahrajte pesničku od Jaromíra Majera a Hospůdko známá. A ta druhá písnička. Chtěla bych prosím zahrát mému miláčkovi Jiříkovi do nebíčka písničku od Karla Hály Dej mi pár okovů. Dnes by jsme měli 60. výročí. Co jsme si řekli, ano, Jiříku, nikdy na tebe nezapomenu, tvoje Stáňa.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: s Country rádiem na cestách.
1: A máme tady i dopravní informace. V Praze počítejte s obtížnější dostupností proseku. Prosecká ulice z Libně na prosek je stále ještě uzavřena. Také počítejte s tím, že ve Kbelské se jezdí po většinu této ulice v každém směru pouze jedním pruhem. Jsou dlouhé kolony od D8 a také ze Zdola z Hloubětína a od Průmyslové rovněž. D7 na dojezdu k letišti se pracuje na vozovce, jezdí se opět jedním jízdním pruhem. Kolony jsou od odbočky na Tuchoměřice a také od odbočky na Evropskou ve směru k letišti. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35.
0: Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: No a jsme v druhé části dnešního vydání písniček na přání. Milé Country Radio, prosím, zahrajte píseň od Jaroslava Samsona. Lenka, hraju dál. Jirkovi Galdovi do Dolní Lutyně k jeho dnešním narozeninám. Jirko, celý rok si měl a ještě ho máš zdravotně velmi náročný. Věřím, že už bude jen dobře a s tvým odhodláním všechno, co tě ještě čeká, zvládneš. Vždy ta tvoje kytara a zpěv jsou ti velkým pozbuzením, nic nevzdat. Přeji zdravíčko, kamarádka Věrka ze svatého Štěpána. První písnička a druhá písnička. Trutnováci zasílají pozdrav do Country Rádia a chtěli by zahrát Michala Tučného s Tomášem Linkou, Lojza a Líza.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Lojzo?
1: Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
1: No proto.
2: Vědro má ve mě díru, milá Lízo, milá Lízo. Vědro má ve mě díru, milá Lízo, jak hrom.

0: jenže brousek je suchý, mrázo je, jenže brousek je suchý, mrázo suchý.
1: Taky na moč, mílojzo, mílojzo, mílojzo, taky na moč, mílojzo, mílojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mlázo, mlázo, a čím ho mám smáčet, mlázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mílojzo, mílojzo, zkus vodu, mílojzo.

0: přinést ráno, co řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má ve mně díru.
2: Písničky na přání na Country Radio.
3: A pojďme dál. Chtěl bych nechat zahrát písničku kamarádovi Martinovi z Kutné Hory Kousavou deku. A ať se mu daří. Kamaráde, přeji všenej a hlavně zdraví. Nesmím zapomenout také na všechny posluchače Country Rádia, píše Ládin z Kutné Hory. U druhé písničky budeme možná trošku improvizovat. Chtěla bych zahrát písničku Letokruhy a bude to pro tu nejúžasnější maminku na světě, Renču do Horních Kounic. Maminko moje, nesmírně ti děkuji za to, že mě provázíš životem a že mi vždy kryješ záda. Ať ti tato písnička vykouzlí úsměv na rtech a připomene ti, jak moc

0: natřání na Country Rádiu.
1: Tak a na závěr ještě něco stihneme, prosím o zahrání písničky Okoř pro kolegu Richarda, ať nám ta šichta do osmi uteče, píše Mirek.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, postupně čekáme lokálně přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Moravě 32. Zítra bude polojasno až oblačno, od západu přibývání oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Teploty 25 až 29 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, připraven je zpravodajský souhrn. Dálniční známky patrně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Od července platí živnostníci nižší odvody na sociální pojištění. Vláda tím chce ulevit drobným podnikatelům. Kritici ale mají obavy ohledně dopadu na rozpočet. Kombajny na Vysočině zatím vyrážely do polí hlavně na Třebíčsku. Teď už žně začínají i v místech s vyšší nadmořskou výškou. V tomto týdnu už začaly poprvé sít ozimé ječmeny například v Rodinově u Kamenici nad Lipou. V Ramenidy v nadjezí v Poštorné, což je součást Břeclavi, uhynulo asi půl tuny ryb kvůli nedostatku kyslíku. Kvůli suchému a horkému počasí se ve vodě namnožily sinice, které v noci spotřebovávají kyslík. Pokud se v dohledné době situace nezlepší, mohou uhynout další ryby. Hasiči v týdnu úspěšně zasahovali u požáru haly se skladem elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Škoda ale zůstává předběžně vyčíslena na 80 milionů korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Policie také prověřuje požár pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. Silné bouřky už naštěstí pominuly. Díky dešti po týdnu na jihu Moravy pominulo riziko vzniku a šíření požáru. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkně zdravím všechny posluchače a tuláky. Dnes se společně podíváme na pomník padlým četníkům a Muzeum bezpečnostních sborů v Habartově, který leží západně od Sokolova v Karlovarském kraji. 13. září 1938 byla přepadena četnická stanice v obci Habartov, původně Habersbirg. Povstalci se chtěli zmocnit četnických zbraní a také zbraní pro vojenské posily stráže obrany státu. Incident skončil masakrem. Proto byl v roce 1946 v Habartově odhalen pomník padlým četníkům z roku 1938. V letech komunistické vlády byl však tento pomník nahrazen jiným, odlišně vypadajícím. 13. září 2008, v den 70. výročí přepadení četnické stanice, byl v Habartově odhalen obnovený pomník, který radnice nechala vyrobit na základě dobových fotografií. Díky tomu odpovídá původnímu pomníku z roku 1946. Každoročně se u něj konají pietní akce za přítomnosti zástupců radnice. 13. září 2009 otevřelo město Habartov v budově již nevyužívané základní školy, což byla bývalá první česká menšinová škola v regionu, Muzeum bezpečnostních sborů. Opravená budova má kromě muzea v přízemí knihovnu a infocentrum, v prvním patře výstavní prostory a v suterénu přednáškový sál. Hlavním tématem muzea je právě ona historická událost ze září 1938, kdy příslušníci a příznivci sudetoněmecké strany Konráda Henleina přepadli místní četnickou stanici. Expozice ale připomíná nejen krvavé události z Habartova, ale i podobné příběhy z Bublavy a Krajkové. Doplněna je podrobnými popisy s fotografiemi a dioramaty. Nechybí ani předměty z pozůstalosti četníků. Exponáty pocházejí ze soukromých sbírek členů klubu. Zbraně zapůjčilo Policejní muzeum v Praze, nábytek a další inventář pak Chebské, Sokolovské a Karlovarské muzeum. Více informací o pomníku a muzeu v Habartově najdete například na webu jesenicko-1938.e-stránky.cz. Tulák@countryradio.cz, tak to je e-mail, na který nám můžete posílat i vy svoje tipy na výlety. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, hezký podvečer u čaj o šesté. Další sezónní surovinou nebo zeleninou jsou papriky. A já mám pro vás dneska recept na papriky po bulharsku ovšem. Budeme na to potřebovat pěkných 8 kousků masitých paprik, 500 gramů balkánského sýra a 2 vejce. A to je úplně všechno. A ten postup je také velmi jednoduchý. Papriky naskládáme na horkou plotínku a opečeme celé na sucho ze všech stran, až se na tom dělají takový ty puchýřky. Opečené horké papriky skládáme do misky, kterou přikrýváme, a po dopečení poslední papriky necháme tak 2 hodiny zavřené pod tou pokličkou odležet. Balkánský sýr, mimochodem v Bulharsku se mu říká sirene, nastrouháme najemno, smícháme s vajíčky, papriky oloupeme z té tenké opalené kůžičky a odstraníme stopky a jadřince. Dovnitř dáme náplň tak, aby paprika byla pěkně tlustá, tak 3 až 4 cm. Na pánvičce na oleji se papriky potom opečou po obou stranách do zlatova a servírují se buď po bulharsku, tedy s chlebem, tam mají takový dobrý bílý chléb, anebo v české variantě s vařeným bramborem. Ale nejlepší varianta je s country rádiem. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejen na zítra. Blatná Březnice, Kolín Přelouč, tady se to týká jen osobních vlaků, Ždírec nad Doubravou, Chotěboř, Františkovy Lázně, hranice v Čechách, Branice Tábor, Plzeň Klatovy, Úpořiny Radejčín, Dolní Poustevna Bad Šandau a Vsetín Půchov. Ta bude až do konce roku. Šťastnou cestu i po železnici.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá, jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem, jo. Jo. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kus,

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

kdo chce zvednout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucon spíší ty najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer vám všem přeje opět po týdnu starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Kdybych měl před sebou seznam největších klasiků historie country hudby, bylo by na prvním řádku zcela jistě jméno Jimmy Rogers. Hned v úvodu dnešní návštěvní hodiny si pustíme tři jeho písničky, ovšem v podání jeho pozdějších následovníků. Jmenovitě se toho ujmou Alison Krauss, Jerry Lee Lewis a Willie Nelson.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V našem putování historii Nashvilleské dvorany slávy se dostáváme k roku 2000. Hlasováním členů Country asociace se pocty uvedení dočkali dva významní interpreti. Tím prvním byl Charlie Pride, první Afroameričan, který se dokázal prosadit mezi absolutní elitu hudby country, o čemž svědčí i jeho hitparádová bilance. V rozmezí let 1969 až 87 dokázal na první příčku žebříčku umístit 30 svých nahrávek. Připomeneme si ho jednou z těch nejslavnějších.

Zhruba o desetiletí dříve než Charlie Pride odstartoval svou kariéru zpívající šerif Ferron Young, jeden z nejvýznamnějších představitelů klasického honky-tonku. Pustíme si jeho největší hit, písničku Hello Walls, kterou pro něj v roce 1961 napsal tehdy začínající skladatel Willie Nelson.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Karel Kahovec a Naďa Urbánková, dvě tehdejší hlavní pěvecké hvězdy country beatu Jiřího Brabce, se v roce 1973 podělili o nahrávky na dva singly. Na každého tedy vychází dvě písničky.

Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleba.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: V roce 1992 se na solovou dráhu vydal u nás v Čechách, možná i na Moravě a patrně i ve Slezsku nejpopulárnější slovenský countryman Alan Mikušek.

Když v roce 1994 vyšlo poslední album Michala Tučného, nechyběl na něm duet s Alanem Mikuškem. Dvojjazyčnou verzi písničky Déšť jsme prý inspirovali naším silvestrovským překladem slovenského originálu. Říkal mi to Michal, tak to bude pravda. Padá.

A teď jedna mírně opožděná gratulace. Včera, tedy 15. července, oslavila 80. narozeniny rodačka z Tuskonu v Arizoně Linda Ronstadt. V 70. letech se jí říkalo královna country roku, ovšem věnovala se celé řadě hudebních žánrů. Mimochodem získala celkem 10krát cenu Grammy. Pustíme si v jejím podání 3 naprosto odlišné kousky a v tom třetím se k oslavenkyni přidají Dolly Parton a Emmylou Harris.

36. verze slavné Williamsovky Jambalaya bude příjemně rock'n'rollová a navíc zpívaná v plynné nizozemštině. Nahrávku pořídila skupina Noral v roce 1980.

Příští týden dáme v návštěvní hodině prostor mimo jiné zpěvákovi jménem John Michael Montgomery. A než zazní tradiční vábnička, tentokrát tedy v jeho podání, loučí se s vámi od mikrofonu starší archivář z druhé kategorie Bez junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Memorial Aloise Čejky je šipkařská soutěž pro všechny věkové kategorie. Proběhne 18. a 19. července na hřišti v Brodku u Dětenic. Po celý den je připravený doprovodný program s hudbou. Samozřejmostí je občerstvení, dobroty z grilu i udírny. Večer je pak nachystaná party a sbor dobrovolných hasičů se na vás už těší. Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1. Ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na Country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný čtvrteční prázdninový večer vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. A vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Přemýšlel jsem dnes od rána, jakou písní dnes začít. A nakonec jsem si řekl, že to bude opět instrumentálka, protože jsem zjistil, že i mezi vámi je hodně těch, kteří mají rádi instrumentální skladby a litují, že častěji nezní éterem. Takže dneska vám určitě udělám radost a bude to jedna, já mám pocit, ne jedna z nejrychlejších, ale možná bych řekl úplně ta nejrychlejší country instrumentálka, kterou já znám. Postará se o ní Brad Paisley, což je jedna tedy veliká hvězda americké country, vynikající zpěvák, ale také opravdu famózní kytarista. A on natočil dokonce celé album instrumentálek, nazval ho jednoduše Play, ale dá se říct, že ne na všech, ale na hodně svých dalších deskách má tu a tam právě nějakou instrumentální skladbu. No a tahle ta má příznačný název, jmenuje se The Nervous Breakdown, čili takovej, jak to přeložit, no, kdybych to měl přeložit hodně exaktně, tak hodně nervová záležitost, breakdown, jak přeložit breakdown, no to je výraz pro takovou rychlou instrumentálku, takže opravdu velmi nervní a pochopíte, proč to tak nazval. No samozřejmě se tam neobjeví jenom on, co by kytarista, ale i další skvělé nástroje, takže teď si můžete užít opravdu neuvěřitelnou country jízdu a myslím si, že to je úplná premiéra na Country Radio, tak vám přeji hezký večer.

Gospel je muzika, která se velmi často už od nepaměti prolíná v country hudbě a v bluegrassu, protože mnoho bluegrassových kapel vlastně staví i některé vokální skladby vysloveně v gospelovém duchu. Vlastně všechno to má tu historii v tom zpívání v kostele, kam chodili všichni malí hráči country bluegrassu, zejména ta starší generace. Ale dodnes se to mimochodem drží, takže tam to má své základy, proto se country hudba, bluegrass a v podstatě i popová, rocková hudba mísí hodně s gospelem. No a jednou z nejlepších představitelek tohoto žánru, co se týká té takzvané novodobé gospelové hudby, tak je Amy Grant, vynikající zpěvačka, která je i v gospelové síni slávy a i v síni slávy další, protože ona opravdu těmi svými písněmi zasáhla mnoho srdcí a mnoho fanoušků po celém světě. A navíc je to manželka velmi známého countrymana Vince Gilla. Ona nedávno vydala nové a nutno podotknout skvělé album, a já jsem z něj pro vás vybral krásnou písničku, ve které se právě country hodně snoubí s tím gospelem a ta skladba se jmenuje Till We Get It Right.

To byl Xindl X, písnička V blbým věku, mimochodem držitel porty, vzpomínám si, jak jsem mu dokonce tu portu předával osobně, bylo to před mnoha, mnoha lety, nevím, co to bylo za rok, třeba 2006 třeba, nebo 5, už nevím přesně, tehdy ještě neznámý, takřka neznámý písničkář a tehdy nás tam porotce i diváky velmi osilnil, takže jsem byl moc rád, že jsem mu portu mohl předat a potom od té doby složil samozřejmě spoustu ještě dalších skvělých písní jako tahleta. Teď mám pro vás jednu fajnovou záležitost, je to taková lahůdka pro všechny milovníky country. Když country music slavila kulaté narozeniny před pár lety, tak v Nashvilleu vymysleli krásný projekt, že zaměstnali tamní aranžéry, muzikanty a ti takovým krásným způsobem pronuli dohromady několik velmi slavných country písní a v té nahrávce se objevila hromada, ale opravdu hromada těch nejslavnějších country zpěváků a zpěvaček, které si umíte jen představit. Já bych skoro řekl, že to je taková kvízová píseň, takže zaprvé můžete rozpoznat ty písně, které se krásně prolínají jedna do druhé, což pro vás jistě bude snadná záležitost, ale potom můžete rozklíčovat i ty interprety a že jich je tam opravdu hodně. Ta písnička se jmenuje Forever Country.

To byla Ilon Leichtová a písnička Esa, kterou si vypůjčila od country zpěvačky Suzy Bogas, která s ní slavila veliké úspěchy v 90. letech a jmenovala se stejně jako v českém přebásnění, tak v originále se jmenovala Aces. No, teď vám pustím jednu nádhernou, řekl bych, australskou píseň, protože je to skladba, která pochází od velmi slavné trojice Bee Gees. Já si myslím, že Bee Gees jsou jedni z největších fenoménů hudební scény 20. století. Ty jejich písně žijí dodnes, přestože už žije jenom poslední z bratrů Barry. A oni zásobovali opravdu nás, posluchače, těmi hity pravidelně se umístěvali na hitparádách a jak říkám, dodnes znějí po celém světě od různých kapel. A já jsem pro dnešek vybral skladbu Rest Your Love On Me, kterou nahrál Andy Gibb, tedy jeden z bratrů Gibbových, na své album v roce 1980. To album se jmenovalo After Dark. No a tehdy si do té písně, kterou bratři, byť tedy dá se říct popové hvězdy, složili jako country píseň a udělali pak následně i celé country album, tak do té písně si Andy přizval zpěvačku Olivia Newton-John, která pochází stejně jako oni z Austrálie. Je to vlastně jedna z nejúspěšnějších zpěvaček vůbec celé historie. Prodala přes 100 milionů alb a vy ji znáte pochopitelně také z Pomády, kde hrála s Johnem Travoltou samozřejmě. A byla také výborná herečka, říkám bohužel byla, protože nás opustila relativně nedávno. No a taková zajímavost k originálu té písně Rest Your Love On Me, tak na basu, představte si, tam hraje Stephen Stills, což je člověk, kterého znáte z kapely Buffalo Springsfield, nebo později samozřejmě z trojice Crosby, Stills and Nash. Tak ten tehdy nahrával basu. Ale já vám teďka pustím nahrávku, která vznikla přibližně o 40 let později, kdy poslední žijící z bratrů Gary Barry Gibb se vydal do Nashvillu, vzal všechny své velké hity, které zpíval a složil ještě za dob Bee Gees, natočil je znovu v ryze country úpravách, vzal si výborného nashvillského producenta Davea Cobba. No a po těch 40 letech jako takovou reminiscenci a vzpomínku i na jeho bratra Andyho do té písně přizval znovu Olivia Newton-John. Tak si pojďte poslechnout, jak krásně po těch dlouhých letech naspívali znovu. Rest Your Love On Me.

Tak to byla Věra Špinarová a písnička Buď chlap, kterou jsme společně hrávali v prvním a vlastně doposud jediném českém country muzikálu, respektive country muzikálu, který byl přivezen ze Spojených států, kde se uváděl jako country reví, ale tady byl uváděn jako muzikál Benzín a Make-up, v originále Pump Boys and Dinettes. No a tehdy jsme tam sešli s Věrou Špinarovou, Marcelou Březinovou, Tomášem Linkou a Denisou Markovou a dalšími, s Tomášem Traplem samozřejmě. A byla to krásná doba, no a Věra tam tenkrát zpívala tuhle píseň a musím říct, že to byla veliká radost, když jsme tam všichni na jevišti stáli a zpívali jsme. Moc hezká doba. Už je to, no, to bylo rok 98. Už je to hodně dávno. Tak, vzpomínka na úžasnou Věru Špinarovou. Teď to bude taková country pohodovka, píseň, která se jmenuje Must Be Doing Something Right, kterou v roce 2005 vydal vynikající zpěvák Billy Currington na své album Doing Something Right. No a ta píseň pochopitelně okamžitě vylétla v hitparádách na vrchol a měla velký úspěch a dodnes ji mám moc rád. A mimochodem složili pro Billyho Carringtona jistý Marty Dodson, což je jeden z velkých hitmakerů, je to také zpěvák samozřejmě, skladatel a producent, který skládal písničky třeba pro Kennyho Chesneyho nebo George Strait a Carrie Underwood, pro Oak Ridge Boys, pro Craiga Morgana a další. Takže krásná, abych řekl, že taková letní pohodovka. Tak jdeme na ně. Billy Currington.

Tak, to byla kapela ETC, nikoli však se zpěvákem Vladimírem Mišíkem, tak jak byste hádali, ale tohle byl Standa Kubeš, jejich vynikající kytarista a také příležitostný zpěvák. Mě vždycky mrzlo, že ho nenechali zpívat víc. Tohle je jedna z mála písní, které naspíval, a je to píseň, kterou pro něj otextoval Marek Eben, mimochodem taková muzikantská zpověď. Na závěr hodiny už jenom dvě písně a ta, která přijde teď, tak to bude taková velmi stará záležitost, která byla poprvé publikována v roce 1923. Jmenuje se Midnight Special. Jedná se vlastně o takové country blues a jako úplně první tuhle píseň nahrál a hrál i živě slavný, no řekněme country a bluesový písničkář nebo country folkový bluesový Led Belly, což byl pán, který zpíval spoustu písní, včetně třeba Irene Goodnight a mnoho těch dalších známých, které potom později převzal do svého repertoáru, třeba Pete Seeger a mnozí další. Tahle ta píseň vlastně vznikla ve vězení. Neví se, kdo ji složil, protože je to tradicionál, ale ví se, že vznikla někde ve vězení na jihu Spojených států, protože pojednává o tom, jak ten vězeň se dívá oknem, každý večer tím mřížovaným oknem ven a vidí tam trať, kudy projíždí vlak a představuje si, jak jede domů, jak se vrací ke své milé a k rodině. Takže vlastně taková smutná písnička. Mám od ní spoustu verzí, ale ještě nikdy jsem vám ve svých pořadech nepouštěl tu od zpěváka, který si říká J.D. Clayton. Tak to bude píseň, která zazní teď a potom ještě malá vzpomínka na Karla Černocha a nádherná písnička Neodolám. No a já se na vás budu samozřejmě těšit po 21. hodině ve čtvrteční večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho. My Trampové máme svýho Babiho Rivolu. A taky Settlery.
1: Píseň lesa melodii svou roztoulaným srdcím nedá spát.
0: A Brontosaury.
2: Velká psu prázdnou Franky dlouhá, ostátek toulal se jen sám.
0: Babiho Daňka.

spoustu dalších kamarádů. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře. Je 21 hodin. Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

To byl Johnny Cash a všichni jste poznali slavnou píseň Sea of Heartbreak, kterou u nás udělal samozřejmě Michal Tučný jako Snídaní v trávě. Jinak je to píseň, kterou jako úplně první nahrál Don Gibson, no a Johnny Cash ji nahrál na jedno ze svých posledních alb, jmenovala se Unchained a nahrál ho za doprovodu rockera Toma Pettyho. Je 21 hodin 10 minut, posloucháte čtvrteční večerní prázdninové vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a mám pro vás takovou malou ochutnávku toho, co vás čeká v následující hodině. Tak přijde třeba žlutý pes.

0: No ale zaspívá také Tomáš Linka, který mimochodem tuhle tu píseň Johna Michaela Montgomeryho naspívala v češtině jako Hraj fair, ale Tomáš vám zaspívá s fešáky, čím jezdí láska.
1: Někteří

0: odpustí.
1: Tak to byla malá nabídka muziky, která vás čeká v následujících minutách, ale teď už přichází Hop Trop a jejich písnička z alba Hop Trop na venkově z roku 1993, píseň Štěně. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

No, i dneska slaví několik známých osobností své narozeniny. Pojďme si některé z nich připomenout. Tak roku 1773 se narodil náš známý národní buditel, jazykovědec a samozřejmě spisovatel pan Josef Jungmann. V roce 1902 se narodil velmi oblíbený herec Stanislav Neumann. V roce 1943 pak slovenský herec, ale také divadelní režisér Martin Huba. Vynikající. Hrál samozřejmě i v mnoha českých filmech. V roce 1963 se narodil britský hudebník Fatboy Slim. V roce 1967 pak americký herec a komik a řekl bych v posledních 15-20 letech jeden z těch nejoblíbenějších, Will Ferrell. No a v roce 1952 se narodil vynikající americký bubeník Stuart Copeland. Tohoto pána vzývá jako svého guru spousta bubeníků. Teď naposledy jsem hrál v sobotu v Ústí nad Labem, tak se na koncert za mnou stavoval kamarád Karel Kopic, což je člověk, který dlouhá léta hrával s Michalem Tučným v jeho Tučňácích. A je to také mimochodem vynikající, on dělá takový ty airbrushe, to americkou airbrush, dělá třeba Fandovi Nedvědovi obal na desku, tak ten Stuart Copelanda uznává jako svého opravdu guru, nejlepšího z nejlepších, a je to pravda, protože je to člověk, který má výtečnou techniku a hraje citlivě, skvěle. No a já bych ho rád připomněl jednou písní, ve které sice nebude bubnovat, ale v té originální nahrávce bubnoval. Je to píseň Every Breath You Take, kterou Stuart Copeland, co by člen kapely Police, kde působil mimo jiné také Sting, tak tehdy nahrával. Je to jedna z nejznámějších písní snad na světě, jmenuje se Every Breath You Take. No a Stuart Copeland v ní předvedl takovou hru, která je na první poslech velmi jednoduchá, ale když se lépe zaposloucháte, zejména pak samozřejmě hudebníci, tak v té jednoduchosti je veliká síla. Něco jako filler rat třeba u AC/DC, řeklo by se, že to je jenom bumčvach, ale není to tak snadné. No a písničku Every Breath You Take si teďka pustíme ve verzi, kde sice bude zpívat Sting, který je její autor a původní interpret, ale bude v ní zpívat společně s Dolly Parton, protože Dolly natočila před pár lety album Rockstar, kam zařadila své oblíbené rockové písně, no a tuhle nemohla vynechat. No a tehdy zavolala Stingovi, jestli by si s ní zaspíval, on říkal, že samozřejmě mu bude ctí, takže vznikla taková country verze téhleté slavné rockové písně. Every Breath You Take.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme ryze autorské album skupiny COP jedním tahem.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Moc rád bych teď popřála k svátku všem Lubošům, kteří dneska slaví. Milí Lubošové, přeji vám vše dobré. Luboš, apropo, našel jsem si to v chytrých záznamech, že Luboš se vykládá jako milý, nebo někdy i klidný, což souhlasí, protože já všechny Luboše, které znám, tak jsou to velmi milí a klidní lidé. A když se řekne Luboš v té muzikantské branži, tak si vybavím zejména dva mé kamarády, a sice Luboše Novotného, skvělého dobristu a hráče na lapsteel z kapely Druhá tráva, ale také Luboše Malinu, kterého znáte samozřejmě také z Druhé trávy, anebo z Malina Brothers. No a abychom tedy zůstali styloví a všem Lubošům popřáli písní, tak jsem vybral právě skladbu od Luboše Maliny.

Junkové, která také závodila ve voze Bugatti. Bylo to například v závodu Targa Floriano a inspirace těmi automobilovými závody je vlastně patrná i z té samotné skladby, která je vystavěna, řekl bych, na takovém intervalu kvarty a celou skladbu také prostupuje takový rytmický puls, který nápadně připomíná čtyřtaktní motor. Takže si skladbu poslechněte a určitě tam poznáte tu Bugatku a je to vlastně tedy samozřejmě, jak říkám, přání všem Lubošům k dnešnímu svátku, ale také vzpomínka na Jaroslava Ježka. Takže Luboš Malina, Mr. Benja a jeho Bugatti Step.

0: To byl John Michael Montgomery, písnička I Swear, veliký hit 90. let, nejenom v country hudbě, ale i vlastně ta písně se umístěvala i na popových žebříčcích. Já jsem teď nedávno četl knihu jednoho francouzského autora a mimo jiné v ní měl jednu nádhernou myšlenku, nádhernou úvahu, nebo jak to nazvat, která zní: možná stárnu, ale čím jsem starší, tím méně mě zajímá, co mám, a mnohem víc mě zajímá, s kým trávím svůj čas, protože věci jednou ztratí svou hodnotu, ale chvíle s těmi, které milujeme, zůstávají navždy ve vzpomínkách. Tak pod to se naprosto podepisuji. Teď už vás čeká Žlutý pes a Sametová a já se na vás těším samozřejmě po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný prázdninový večer.
1: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

dámy hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

22 hodin 8 minut přesně posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci. No, nevím jak u vás, přátelé, ale u nás byla v noci dneska parádní bouřka. Bouřilo to jak o život, pršelo hodně. A tak jsem byl docela rád, že jsem zalezl v domě hezky, v suchu, a vzpomněl jsem si na jeden důležitý Murphyho zákon, který mějte na paměti v těchto letních dnech, kdy nevíte, kdy třeba přijde bouřka nebo dešť. Tak ten Murphyho zákon praví, že intenzita deště je přímo úměrná tomu, jak daleko jste od úkrytu. Tak na to pamatujte. Tohle je Kris Kristofferson a písnička Why My Lord. Tedy proč já, bože, taky se k ní váže taková vzpomínka moje, když jsem měl to štěstí setkat se s Kristoffersem, tak jsem se ho ptal, jak zrovna tahle ta píseň vznikala, jak ji nahrával ve studiu, a říkal mi, že jednou nahrával i jednu verzi s Johnny Cashem a že tam hrozně vtipkovali muzikanti, a někdo řekl vtip, který zněl přibližně takto, že jednou za Krisem Kristoffersem přišel nějaký chlapík a říká: Kristoffersne, víte, že o vás vznikla píseň? A říká: no to nevím. Říká: proč já, bože? No a prý přišel pán Bůh a říkal: a proč já, Krisy? Tak takhle mi to Kris Kristofferson vyprávěl. Vždycky, když tu píseň slyším, tak si na to vzpomenu, protože je to opravdu nádherná píseň a vy ji znáte samozřejmě i od Michala Tučného s tím nádherným textem Vítka Hrubína. Tohle je ovšem ten originál.

0: Dneska je takové malé výročí, co se týká letectví, protože právě dnes, tedy 16. července roku 1957, jistý John Glenn provedl let z Kalifornie do New Yorku, a to za 3 hodiny, 23 minut a 8 sekund, a vytvořil tak úplně nový rekord. No, těch rekordů samozřejmě bylo víc a o létání se pokoušelo mnoho lidí. A já mám pro vás teď připravenou jednu píseň, kterou nejsem si jist, jestli úplně znáte, respektive budou ji znát určitě fanoušci kapely Fešáci, kteří chodili na ty jejich legendární salony, tam ji hrávali. Tomáš Linka s Petrem Novotným kdysi udělali krásný český text na píseň Country Roads Take Me Home od Johna Denvera. A vlastně v souvislostech z dnešního pohledu je to velmi zvláštní, protože ten text vznikl někdy v 80. letech a to samozřejmě nikdo nemohl tušit, že John Denver jednoho dne v roce 97 zahyne právě v letadle v ultralightu někde nad oceánem v Kalifornii, nedaleko města Monterey, což je tedy taková zvláštní pikanterie. No a tehdy ten text Tomáš s Petrem Novotným napsali právě o létání, ale já vám o tom nebudu vyprávět, protože řekne vám to přímo Petr Novotný před tou písní.
1: V 50. letech jeden vtipný anglický milionář vypsal milionovou odměnu pro toho, kdo se jako první dokáže vznést do vzduchu vlastní silou a uletět předepsanou vzdálenost v určené výšce. Fyzikové ho ujistili, že o své peníze nikdy nepřijde. Zkoušeli to tenkrát blázni na celém světě a my jsme jim před 20 lety věnovali písničku. A pak se to jednou povedlo. A potom ještě mnohokrát. Píseň ale platí pořád. Věnujeme ji všem krásným bláznům, kteří se kdekoliv na světě pokoušejí dokázat, že hranice lidských možností jsou nekonečné.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

jezera, v nozdrách sládne zápach klisen, na břehu jezera. Milování je divoká píseň, večera. Milování je divoká píseň, večera.

stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu,

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Když jsem zmiňoval ten Murphyho zákon v souvislosti s deštěm, s tou včerejší bouškou, která u nás byla, nevím jak u vás, v ostatních místech po republice, ale u nás docela slušná, tak další důležitá věc, na kterou bychom neměli zapomínat, v tomhle počasí jsou sluneční brýle. Jejich minulost je tedy opravdu, nebo ta historie velmi zajímavá a nezačíná tedy na pláži apropo, ale vlastně u takové potřeby chránit zrak před ostrým světlem. Už ve starověku lidé totiž používali různé improvizované pomůcky, byly to například štíty z kosti nebo dřeva nebo slonoviny s úzkými štěrbinami. Ty sice nebyly brýlemi v tom dnešním smyslu, ale fungovaly jako jednoduchý filtr světla. No a skutečný předchůdce moderních slunečních brýlí se objevil v Číně zhruba ve 12. století. Podle historických záznamů používali čínští soudci tmavé destičky z kouřového křemene, tedy minerálu s přirozeně stmaveným vzhledem, a tyhle, no řekněme, brýle neměly dioptrie a nechránili před UV zářením tak, jak to dělají dnešní modely, ale snižovali oslnění a umožňovali soudcům lépe kontrolovat výraz obličeje. V soudní síni tak nešlo jen o komfort, ale i o autoritu a samozřejmě jistou psychologii u výslechu. Proto také nosí hráči poukru samozřejmě. No a ti čínští soudci měli v tehdejší společnosti mimořádně silné postavení, byli vážení a rozhodovali spory, vyslýchali svědky a hodnotili věrohodnost výpovědí. Samozřejmě, což bylo namáhavé. No a ty tmavé, říkejme tomu brýle, jim pomáhaly skrýt emoce, zejména tedy pohled očí, který mohl prozradit pochybnosti, soucit a nebo naopak nesouhlas. A v prostředí, kde byla nestrannost

působí méně přístupně a zároveň dá se říct i sebevědoměji. A u soudců to podporovalo dojem přísnosti a nestrannosti. U moderních uživatelů zase hraje roli soukromí, také branding dneska, anebo styl. Ale skutečný rozmach těch slunečních brýlí přišel až mnohem později, zejména tedy ve 20. století. A významnou roli sehrála masová výroba, rozvoj optiky a také, budete se divit, ale filmový průmysl. Zatímco dříve byly tmavé čočky spíše výjimkou, tak po roce 1920 a 1930 se začaly objevovat jako praktická pomůcka pro piloty, řidiče nebo sportovce. A teprve poté se z nich stal módní fenomén. Velký zlom nastal, když začaly značky cíleně pracovat s image a sluneční brýle se staly symbolem statusu, svobody a i anonymity. V marketingu se z nich stal produkt s vysokou emocionální hodnotou. Nekupujete jen ochranu proti světlu, ale vlastně i pocit stylu, prestiže a identity. No a tento princip je dodnes vidět samozřejmě v reklamách, kde se prodává životní styl, ne tedy pouze optický výrobek. Brýle zkrátka patří k nám, nosíme je všichni, chráníme si zrak a s tím modním doplňkem to je samozřejmě veliká pravda. No, myslím si, že k tomuto tématu se náramně hodí píseň Karla Zicha, která se jmenuje Měla na očích brýle.

samozřejmě víte, že Country Radio slaví letos 15. srpna 35. narozeniny. Vše bude od rána až do večera probíhat v Pikovaru v Pikovicích, tedy v restauraci u Dolejších. A pro vás je připraveno 200 voucherů, které si tedy vy, posluchači, můžete zakoupit přes náš web v e-shopu. Adresa je shop.countryradio.cz/oslava35let. No a o těch dalších 150 kusů můžete soutěžit ve vysílání, a to přes den, ale i večer. Celkem je tedy připravená, a pozor, limitovaná edice pouhých 350 kusů. No a na e-shopu koupíte za 350 korun, ale pozor, k tomu dostanete zdarma triko limitované edice k 35. vytvořené z návrhu od jednoho z našich posluchačů. No a v soutěži můžete vyhrát 2 vouchery zdarma a 2 trika zdarma. Velikosti samozřejmě dle vlastního výběru. No a tím voucherem se dostanete pochopitelně jednak do Pikovaru, ale také do vlaku, protože z Bráníka bude vypraven speciálně pro účely 35. narozenin Country Radia vlak. A na nádraží v Braníku musíte být nejpozději v 8.00, protože v 8.20 bude hrát živě Šlapeto, v 8.50 přijíždí vlak, no a v 8.57 výjíždí. A ve vlaku na vás bude čekat už usměvavý průvodčí Standa Berkovec. Bude vám samozřejmě štípat vouchery během jízdy a myslím si, že tam bude spousta legrace. No, z vlaku vystupují 2 skupiny. Chodci jedou až do Kamenného přívezu a po Sázavskou stezkou se vrací do Pikovaru a nechodci jedou do Petrova u Prahy a jdou rovnou do Pikovaru. Ta první skupina vystoupí ve stanici Petrov u Prahy a půjde rovnou směr Pikovar. Ten plánovaný příjezd do Petrova je, no, trvá to přibližně 35 minut a odtud je to 15 minut pěšky do Pikovaru. A druhá skupina směr Kamenný přívoz a pak pochod, vlakem je to asi 51 minut a pěšky, pozor, asi 3 hodiny a příchod do Pikovaru zhruba ve 13 hodin. No a tam na vás bude čekat bohatý program, vystoupí tam moderátoři Country Radia, třeba Míra Paleček, bude tam také Šlapeto, Nové struny, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Denisa Marková, samozřejmě také Petr Bohuslav a také Milan Šmic s kapelou St. Johnny. No, bude toho opravdu hodně, můžete i tábořit, ale tábořiště si musíte domluvit na adrese na Výsluní 139 252 09 Hradiště Pikovice. To je adresa veřejného tábořiště, tak tam si můžete domluvit. Takže bohatý program, no a vy teď můžete vyhrát 2 vouchery a 2 trička zdarma, kdybyste chtěli soutěžit. Takže si napište číslo do studia 210 323 333. A já mám pro vás dotaz připraven, takže dávejte pozor. Ivan Mládek pro Country Radio dlouhá léta režíruje pořad Hovory z Loun, kterou z následujících písní nenapsal. Takže pozor, nenapsal. Za A. Rychlík jede do Prahy, za B. Rozptylová loučka, za C. Medvědi nevědí. A volat můžete právě teď.

0: Tak přátelé, rozhodnuto, vouchery a dvě trička mají svého šťastného majitele, respektive šťastnou majitelku, kterou je posluchačka Jarka, kterou právě teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia. Jarko, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Tak já mám radost i za vás, vy jste tak radostně výskla, když jste zjistila, ano, že jste správně odpověděla. Tak já jenom tedy zopakuji pro úplnost. Ptal jsem se, kterou z následujících písní nenapsal Ivan Mládek. Takže za A to mohlo být Rychlík jede do Prahy, za B Rozptylová loučka nebo za C Medvědi nevědí. A vy jste naprosto jednoznačně odpověděla, že nenapsal...
1: Bčko, ano, Rozptylovou loučku.
0: Je to tak. Potleskat jenom pro vás.
1: Děkuju.
0: A mám opravdu velikou radost, tak si oslavu narozenin Country Rádia užijte. Ta trička jsou krásná, opravdu dívala jsem se na ně. Ten návrh od posluchače je skvělý. Tak užijte si to všechno, ať máte hezkou cestu a třeba se tam taky potkáme. Mějte se moc hezky a přeju vám, ano, hezký večer. Naslyšenou.
1: Moc děkuju, vám taky. Naslyšenou.
0: Tak, milí posluchači, to byla výherkyně dnešní soutěže o dva vouchery a dvě trička. My si dáme ještě nějakou písničku a samozřejmě po 23. hodině se na vás budu těšit. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

0: I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something.
1: 23 hodin 11 minut, posloucháte čtvrteční noční vysílání Countryády a s vámi Petr Kocman. No a já musím reagovat na vaše dotazy, které průběžně dostávám, v podstatě dá se říct každý den. Píšete mi v mailech nebo v SMSkách, jestli bych mohl zase pustit nějakou scénku, nějakou moji oblíbenou scénku, ať už od Holcmana nebo Horníčka nebo i něco jiného. A dneska jsem dostal další takový dotaz, jestli bych mohl pustit něco úplně extra, co mám já rád z těch scének. No, to je velmi těžké, protože samozřejmě toho spousta, ale vzpomněl jsem si, že už když jsem byl menší, tak jsem miloval LPčko, které mám dodnes ve své sbírce. Bylo to LPčko Luďka Soboty a Miloslava Šimka, Neuvěřitelné situace. Dodnes je to ohromná legrace, i po těch dlouhých letech rád si to pouštím. Tak jsem si řekl, že bych vám dneska mohl pustit jednu právě z tohoto ještě tehdy právě LPčka. Tak nevím, jestli někdo znáte nebo ne, klidně mi napište. A já vám pustím jednu z těch ukázek, která není až tak moc dlouhá, protože některé jsou opravdu dlouhé. Tadle má takovou stopáž, kterou bychom mohli přežít. A ta scénka se jmenuje Advokátní poradna, takže Luděk Sobota a Miloslav Šimek.
2: Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha?
3: No prosím, já jsem doktor Jiří Brejcha, co si
2: přijde? A vy jste doktor, ne, tak to ne, já potřeboval právníka.
3: No prosím, já jsem právník, já jsem doktor právník.
2: Aha, vy nejste přesýpky.
3: V žádném případě.
2: No to víte, já slyším doktor, ta hned myslím na nejhorší. Zdravíčko máme jen jedno, víte, musíme začukat.
3: No prosím, nebudeme to přehánět. Kdo vás sem poslal?
2: No já jsem k vám odporučený.
3: No od koho?
2: Od Jardy, taky Brejcha, Krejčí od nás baráku.
3: A Krejčí no. Brejcha, no to je bohužel můj bratranec. No. Ano.
2: Bratranec?
3: Bratranec.
2: No že Brejcha se 30 let neviděli.
3: No, a pořád se mi to zdá málo.
2: To se dělá jedna krev a jedno tělo, takhle se nám odzahovat.
3: No podívejte se, já se domnívám, no. Že jste sem rozhodně nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy.
2: No to se nepřišel, já jsem si přišel bourat svoje.
3: Jak tomu mám rozumět?
2: No pojď se, Jirko, asi tak.
3: No dovolte. Natolik se neznám, abychom přešli hned do tykání a nějak důvěrného toho.
2: Ale ty. Brejcho, čoveče, dětství jste si hráli s váčkem a dneska bys nám přihazoval vyhybky jinám. Vy to není hezky, kuci pitomý, bláznivý, čoveče.
3: Já opravdu nechápu, o co vám jde, pane.
2: Vy jste se zase kvíte.
3: Ale ne, já vám tak mě naznačuji, že jste do posud vůbec neuznal za vhodné se mi například představit.
2: Vy nemusíte naznačovat, to snad vy taky předpokládám, že mě znáte z televize, ne?
3: Televize, vy jste tu
2: celý obličej, já si nespomínám. Zpívá celá rodina.
3: Ale tam zpívá kdekdo.
2: Rodina líbezných, já jsme tam byli, malá Věra, děda přijela
3: z domu. Nemusíte vypočítávat,
2: a jsme zpívali, o hřebičku zahradnicky, o ružičko voňavá.
3: Pane Líbezný, nechte toho!
2: Vy jste byl v porotě?
3: Proč?
2: Pač oni taky říkali, abych toho nechal.
3: To se nedivím.
2: Ale stejně jsem byl nejlepší, teda z naší rodiny, víte? Sice jsme neuspěli.
3: Pane Líbezný.
2: Počkej, fakulto, čoveče. Pravda je, že jsme dostali akorát dárkovej koš, ale znáš to. To podává 10 lidí, než to k nám došlo, za nás byly jenom burský oříšky.
3: Pane Líbezný.
2: Počkej, paragrafe. Ale to je tím, že jsem nikoho nepodmás. Jenže já si říkám, chlapče, co umíš, to umíš. Jo? Jenom mám za to hrdle a to mě z hrdla nikdo nevyrve. Jenže ty se neboj, chlapče, ty o svý nepřijdeš. Tady máš fakulta, užij si to ve zdraví, no.
3: Tak tohle jste, pane Líbezný, přehnal. Vy jste se mě pokusil podplatit přímo zde na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Vemte si svých 10 korun zpět.
2: Ty to nechceš.
3: V žádném případě.
2: Nechceš, nedostaneš. A kamaráde, kdyby jsi mě náhodou něco žaloval, tak jsem si to chtěl u tebe jenom rozměnit. To víš, chlapče, na mě jsou paragrafy krátké. Já mám školu života.
3: Já vás naposledy žádám, abyste opustil moji kancelář, nebo mi neprodleně sdělil účel své návštěvy.
2: Kdo hučel?
3: Zatím tady hučíte jenom vy. Já chci znát účel vaší návštěvy.
2: Písemně?
3: Proč písemně? Snad jsme oba zde.
2: My jsme oba zde.
3: No jistě.
2: Zde.
3: Zde.
2: Zde.
3: Zde.
2: No, to jsme. A já jsem, aha. No, tak já jsem neprodleně tady hučel.
3: Ano.
2: Proto?
3: No proč?
2: Prostě bičí, pojď, protože jsem tady kvůli tomu od začátku, že by se potřeboval okamžitě nechat dát rozvést.
3: Rozvést,
2: jo.
3: Tak, už teď jsem na straně vaší ženy, pane Líbe.
2: To je ale zajímavý.
3: Proč?
2: Až já žádnou ženu nemám.
3: Nemluvte stále větší nesmysly, člověče, přeci musíte být ženat, když se chcete dát rozvést.
2: No jo, ale musím se oženit, všechno musí po pořadě, ne? Ty taky se tamhle nejdřív maturoval a pak si se teprve promočil.
3: No dovolte! Chtěl jste snad říci, že jsem měl důstojnou promoci?
2: Chtěl říci, že jsi měl důstojnickou promoci? Ale nepovedlo se mi to, fakulto!
3: No tak prosím, tak dál.
2: No.
3: Tak vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. A já se ptám proč.
2: Protože je to moderní.
3: Jsi moderní?
2: Všecko. A já jsem moderní člověk a já s ní nebudu ani minutu. A navíc já jsem nesmírně inteligentní.
3: No to jsem rád, že to říkáte, to by jeden nepoznal, no. Pane Líbe.
2: No, já víc to poznám já, až já to všude musím vykládat, až nikdo jiný to za mě neudělá. A já jsem v inteligenci v noci, až odkopávám se ho.
3: No, to nebude asi inteligenci, no. Pane Plecitý.
2: A právě jak jsem taky čet kvůli tomu.
3: Ano, vy čtete taky.
2: Kvůli inteligenci jsem čet a tam jsem se dočet taky. V různých taky...
3: No co jste se dočet?
2: Jednou jsem taky čet a tam náhodou bylo napsaný, že ten vztah mezi těma, jak jsou ty dva
3: lidsky... No, manželé, no.
2: No, tyhle si dva. Tak, že ten vztah mezi nima musí být, tam bylo vyslovně napsáno, musí být tahací.
3: Cože, proč je tahací vztah? Co to za nesmysl?
2: Je totiž tahací, foukací.
3: Cože?
2: Harmonický!
3: Jistě. Jistě měl
2: by. A na harmoniku ona vůbec neumí. Teďka navíc, já jsem hudebně vzdělán.
3: No to jsme slyšeli, prosím.
2: No,
3: to už bych
2: to mám, zpívá celá
3: ne, to není
2: pane...
3: Pane Líbe...
2: O, růžičko, ona má! A ona?
3: A ona co?
2: Ona taky zpívá, už to není ono.
3: Proč?
2: Až ona mutuje.
3: Tak to ona mutuje.
2: Ona mutuje, no.
3: Jak je to možný?
2: No to já nevím, asi je mladá ještě, až teprve loni v lednu jí bylo 650.
3: Ale to je jedno, kolik jí bylo, ženy přece nemutují v žádném věku.
2: Nemutujou, že
3: ne? No rozhodně ne.
2: No tak víte, tak já nemám ani jistotu, jestli je to vůbec ženská.
3: Prosím vás, pane Líbezný, to už jste poznali, máte před svatbou.
2: Jak to má podchytit tyhle si věci?
3: No třeba podle křestního jména. Jaké má vaše vyvolená křestní jméno?
2: Cože?
3: No jaké má vyvolená křestní jméno?
2: Vyvole?
3: Vyvolená, říkám vyvole.
2: A vyvolená. No, vyvolená má křestní jméno.
3: No, jaké?
2: No to právě nevím. No. Počkejte, já si vzpomenu. Já si vždycky, jo, ona má křestní jméno.
3: No?
2: Burián.
3: Burián, to je nějaký divný.
2: Ne, totiž Burián. Chci říct Vlasta. Já si to pamatuju podle Buriána, až ona má taky takový knír, jako měl on.
3: Vaše vyvolená má knír, jako měl Vlasta Buria.
2: Jistě.
3: No to potom ale vůbec na děvče nevypadá.
2: Že
3: ne? No rozhodně ne.
2: No tak to se s ní rozvedu určitě. Přece nebudu žít s chlapem, který jsem si do dneška ani nevzal.
3: No to je taky vaše jediné a možné řešení, pane.
2: Který?
3: No vy si prostě jednoduše Vlastu s knírem nevemete, tím automaticky odpadá rozvod.
2: No jo, vlastně, no, no tak to je geniální.
3: No konzultace u no konce na shledanou. No.
2: A co jsem dlužnej?
3: Nic, prosím vás, jděte no, hlavně.
2: No ono stejně, to co si jste mě tady, tak to je rada k nezaplacení. No, no. Takže stejně nejsem nic dlužnej.
3: Ne,
2: nic,
3: no.
2: Ne, pravda. Tak já si tady nechám čepici, kalhoty, a ti dám na ramínko a boty. No jistě, a přinesu si ložní prádlo a rušíky. No,
4: počkejte, to přeháníte. Snad tady nehodláte bydlet.
2: Že hodlám fakulto.
4: No jakým právem?
2: Ty myslíš, že vlastně mě teďka u sebe nechá, když si nás takhle parádně mezi sebou rozeštval?
4: No, člověče, rozeštval.
2: Ty to tady musí vymalovat, tak já tady v tom šličíku s tebou nebudu tady.
4: Jste mě žádá o radu,
2: co? No to se nedá nic dělat, tohle, a co máš kvěšet?
4: No nic, já jsem s ničím nepočítal.
2: S ničím nepočítal.
4: Já zde žil sám.
2: Dneska tě pomluvím, bojej se. Dneska půjdeme do bufetu na busta a zítra něco uklohníš, tak pojď.
4: To šílej.
5: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

Nemoc z blahobytu, tak se lidově nazývá úplavice cukrová neboli cukrovka. Zázračný lék, který by narušené hospodaření s inzulinem jednou provždy srovnal, bohužel stále neexistuje. Dobrá zpráva ale zní, že výzkumy stále pokračují a výsledky jsou slibné. Doktor Jason Funk je uznávaná kapacita v oblasti metabolismu a svoje poznatky shrnul ve srozumitelné publikaci Kód diabetu s podtitulem Jak přirozeně předcházet a zvrátit diabetes druhého typu. Představuje opatření, která lze praktikovat vlastně okamžitě, ale hlavně taková, která diabetikům skutečně usnadní život a pomůžou. No a aby to nebylo líto vám, kteří jste nevyhráli vouchery a trička k 35 letům Country Adia, tak mám pro vás teď soutěžní otázku a můžete vyhrát knihu, kterou jsem teď zmiňoval. Pokud budete znát číslo do studia, které je 210 323 333 a budete znát samozřejmě odpověď na moji otázku a budete první. Takže číslo máte a otázka zní, co myslíte, semínka, které byliny prokazatelně snižují hladinu cukru v krvi? Takže možnosti jsou tyto, tedy prospěšnou bylinou pro diabetiky je za A len setý, nebo za B pískavice, neboli řecké seno, nebo za C lichořeřišnice větší. A volat můžete právě teď.

0: Tak přátelé, i dnešní večerní knižní soutěž má svého vítěze, kterým je pan Milan, kterého právě teď vítám ve večerní vysílání Country Radia. Milane, ještě jednou krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer tak, vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme. Ptal jsem se, jaká je prospěšná bylina pro diabetiky a možnosti byly tyto: za A lensetý, za B pískavice, řecké seno, anebo lichořeřišnice větší. A vy jste správně odpověděli, že to je?
1: Pískavice, řecké seno.
0: Potlesk pouze pro vás. Vy jste se mi tedy svěřil, že v podstatě jsou ale všechny ty zmiňované správně, protože máte bohužel tedy zkušenost. A vy jste říkal ještě jednu zajímavou věc teďka, než jsme šli do vysílání. Něco jste říkal, co to bylo, oves, nebo co to bylo?
1: Tak, já sám na to beru nejvíc oves, bio, ale musí se važit.
0: Ano, ano.
1: To jsou v němčině, zase to ne.
0: Ano, takže to zabírá taky. A ty ostatní tak, zmiňované tedy taky fungují. Taky. Je to...

0: poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Rok 1996 a Jill Jones, Bill Be Bad. No, ještě než se s vámi rozloučím, tak mám pro vás několik událostí, které jsou spjaty s dnešním dnem, tak pojďme letem světem na ně. Roku 1873 Bedřich Smetana začíná komponovat novou operu Dvě vdovy, a to na libreto Emanuela Františka Züngela podle francouzské salonní komedie. No a velmi úspěšná premiéra se konala už 27. března roku 1874. V roce 1661 byla ve Švédsku vydána první bankovka na území Evropy a vydala ji banka Stockholms Banko. V roku 1769 otec Junipero Serra zakládá misii Mission San Diego de Alcala, ze které se později stane město San Diego v Kalifornii. V roku 1782 měla v tento den v císařském dvorním divadle ve Vídni světovou premiéru Mozartova opera Únos ze Serailu. V roku 1790 se na základě Residence Act, tedy což je jeden z federálních zákonů USA, hlavním městem Spojených států amerických stává Washington DC. Tento den podepsal federální zákon tehdejší prezident USA George Washington. No a vláda se do Washingtonu přesunula až v roce 1800, kdy byl dostaven Kapitol. Roku 1880 v Kanadě dostala doktorka Emily Howard Stowe jako první žena licenci k provozování lékařské praxe. V roce 1965 máme dvě výročí. Francouzský a italský prezident slavnostně otevřeli Montblanský tunel. Běžnému provozu byl zpřístupněn o 3 dny později. No a téhož roku v Nevadě v jaderném testovacím místu v 5 hodin 4 minuty a 24 vteřin tamního času byla odpálena atomová bomba Izer, což byla součást projektu Flintlock a vážila méně než 20 kilotun. Byla to 424. bomba z 1129, které Spojené státy odpálily v letech 1945 až 1992. Mimochodem, na tuto událost se z dálky koukali i návštěvníci Las Vegas, byla to tehdy vyhlášená atrakce. No a v roce 1969 odstartovalo Apollo 11 misu Canaveral na svoji misi k měsíci a v roce 1935, to je docela zásadní, byly v Oklahomě použity první parkovací hodiny na světě. Tak, tolik tedy události z 16. července, no a já se s vámi opravdu už pro tuto chvíli loučím, ale budu se na vás těšit opět zítra od 20. hodin v pátečním večerním vysílání, které si doufám společně zase všichni užijeme. Mám pro vás připraveny písně do úvodní hodinky, tak doufám, že vám přijdou k duhu. Mějte se moc hezky, přeji vám klidné sny, zítra úspěšný den a naslyšenou se těší Petr Kocmán.

originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě za 2 rumy a 2 vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě, vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu

sebnutí toho, plus to košce originál, nosrožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky Grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jeroušek. Obrazy a knižní ilustrace Zdeňka Buriana zná patrně většina z nás a nemusí to být zrovna ty z Lovců mamutů či románů Jaroslava Foglara. Pro povídání o životě a díle tohoto výjimečného muže sáhneme do našeho rozhlasového archivu, konkrétně do září roku 2023. Tehdy nás navštívil přední český historik, kapelník Texmenů, dobrý kamarád a člověk, který měl to štěstí Zdeňka Buriana poznat, Jaroslav Čvančara. Tedy pohodlně se usaďte, nalijte si něco dobrého k pití a užijte si hodinu věnovanou Zdeňku Burianovi. Začínají Texmeni se skladbou Díky mistře Buriane za ten svět. Zpívá Vráťa vyskočil.

že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu a sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů. Co mají čapku z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky, spod pestrých čelenek pošitý

mistře Boriane, a díky za ten svět.

0: Dozněla skladba Mistře Buriane Dík za ten svět, text Honza Vyčítal, hudba Jarda Čvančara, kterého dnes máme ve studiu právě k vzpomínání ke Zdeňkovi Burianovi. Jardo, já jsem to už trochu nakousl, že vy jste měli s Burianem i osobní vztah, ty jsi měl šanci ho poznat, ale to už muselo být v poměrně pokročilém věku Zdeňka Buriana, ne?
1: No, to bylo tak, no, mě bylo vlastně 10 roků, když jsem nějak onemocněl a bratr mi k posteli přinesl hromadu knih od Foglara a ještě další jiný. A tak postupně, jak jsem je prohlížel a četl, tak jsem narážel teda na úžasné kvašovky od Buriana a začal jsem se zajímat. A tatínek, když viděl, jak mi to chytilo, tak oslovil svého kamaráda Rudolfa Chundelu, což byl náruživý tramp, prvorepublikový mistr boxu v Malé Dohodě a prostě úžasný a velice dobře se s Burianem znal, takže pan Chundela, mimochodem jeho syn, byl skvělý solo kytarista pak u Tučňáku, co natočil tu kytaru.
0: A mohl bychom ženský. Připomenout, že pan Chundela právě byl člen i legendární skupiny Westmeni.
1: Přesně tak, výborně. No a takže pan Chundela mě napsal takový doporučující dopis a já jsem s tím dopisem jel do Podolí, kde měl Burian domek nebo vilku, a s tím, že bych teda chtěl podepsat knížku, kterou mám ještě dodnes, jmenuje se Tureček Ali a pan Burian mě ji teda podepsal, přečetl si dopis a řekl, abych šel dál, ačkoliv pak později jsem zjistil, že ta návštěva, muže, který zrovna u něho byl profesor Josef Augusta. A to bylo kolem 17. hodiny, takže tam jenom vyměnili pár slov a pan profesor jako odcházel. A mezi tím se mě ujala paní Burianová, dostal jsem kakao a nějaký dorty nebo co. A tak jsme si jako povídali, no co já nevím, kolik mě bylo, co já bych jim mohl říkat za moudra, ale jediný, čím jsem je možná pak Burian si k nám přisedl, zapálil si cigaretu, on trošku ráčkoval a mluvil tak velice jako tak uváženě každé slovo a byl velice příjemný. Ale čím jsem je asi jediný mohl zaujmout, že já jsem, protože jsem z filmové rodiny, tak já jsem znal filmy, které už se v kinech nepromítaly. No, to byl hluboký komunismus a prostě starý kaubojky s Tomem Mixem nebo film Traderhorn a to oni, když viděli, že to znám, tak byli velice potěšeni. No. Takže takhle začalo moje chození k Burianům a v podstatě jsem k ním chodil až do jeho úmrtí. I přes vojnu, ještě mám štůsek korespondence a tak, takže to byly krásné zážitky.
0: Burian se ve 14 letech vlastně dostal do Prahy. To je ten velký skok v jeho životě, kdy on ve 14 letech vlastně nastupuje na Akademii výtvarných umění. Tehdy mezi 20-leté kluky. Jak se mu to tehdy vlastně povedlo takhle? Já vím, že tam maminka nějak zapůsobila na Maxe Švabinského a tak, ale jak se v Praze vlastně cítil? Jaké to pro něj bylo takový začátek rychlý?
1: Já jsem jako vždycky pochopil, že to bylo v podstatě velké trauma, protože ty spolužáci starší a tak, že jo, tak ty ho mezi sebe prostě nějak nevzali. Takže on se cítil dost jako osamělé. Ale stalo se taková náhoda, nebo nechci říct náhoda, ale prostě takhle, on tehdy bral příležitostné práce bez povolení, pomáhal na stavbě, protože tatínek sice byl movitý člověk, stavitel, ale spolu nevycházeli dobře, Burian s tatínkem, a tak on od otce žádný peníze na podporu nechtěl, takže si vydělával sám příležitostnými pracemi a jednou se stalo, že jel tramvají někam na Žižkov a najednou vidí tam na plošině stát taky mladíka, stejně starého s kaubojským širákem. A tak slovo dalo slovo a ten mladík řekl, že jede na Trmskou slezinu do jakési hospody. No a tam se mu strašně zalíbilo, byla tam parta bratří Zahradničkových, Čeněk Zahradníček, to byl pak pozdější slavný kameraman společnosti Aktualita. a tam se mu zalíbilo. A hned následující sobotu jeli na čundr, na mandr do Posázaví, kde posléze pak postavili boudu, které dali název Arizona, to byl rok 1920, aby za 2 roky ta chata vyhořela, jako pak nikdy nevěděli proč, co se stalo, ale nejspíš jako proto, že tahle ta parta trempířů budila závist místních domorodců a tak, no, takže jim to nejspíš jako podpálili. Takže Burian a Zahradníček se přestěhovali potom na osadu Tornádo, na Kazín, na Uberonky.
0: K trampování Zdeňka a Buriana se dostaneme v dalším vstupu. Teď bych poprosil staré vestmeny, aby nám zaspívali v originále Ingrishovu Niagáru a připomínáme, že tedy členem vestmenů byl i Rudolf Kundera.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Dnešní pořad věnujeme vzpomínce na Zdeňka Buriana a ve studiu máme Jardu Čvančaru. Jardo, ty už si teď začal mluvit o jeho trampování, kdy on vlastně ho to táhlo do Posázaví a do takových míst. Jak se projevuje v jeho počátcích malby právě ten tramping?
2: No tak on prérie jižní i severní Dakoty viděl nahoře nad Luky pod Medníkem, soutězky, kaňony, on vlastně nepotřeboval a taky vlastně nikdy, až na jeden případ, kdy jel do Itálie, tak vlastně nikdy nikam necestoval a přesto dokázal přiblížit čtenářovi tak důvěryhodná prostředí, jo, z Afriky a z pouště Sahary a z pouští Lana Estacada, že tomu prostě každý věřil. Jo.
1: No tohle je zajímavé, že vlastně ty motivy, které se objevují na těch obrazech, které mají vyobrazovat ty krajiny vzdálené, jsou vlastně inspirovány pouze českou přírodou. Měl bys nějaký příklad třeba, kde se tohle objevuje?
2: No, tak
1: konkrétní,
2: třeba,
1: myslím.
2: Třeba kamarád ze Slunečního kaňonu a Syn prérie, a jo, to bych mohl tady jmenovat těch všech 500 knih, které
1: já vím, ilustroval. Že ty jsi mi ukazoval jeden obraz, kde leze ten ještěr po těch kolejích a potom jsi mi ukazoval, že to je
2: bizon.
1: Jo, bizon, teda ano. Pardon, a že to je vlastně nějaký tunel u Sázavy, že?
2: No, dokonce je to pár metrů od místa, kde stávala právě bouda Arizona, jestli se to teda dá nazvat boudou, že jo, no, tak tam je takový tunel, který je tam dodnes a vlastně já jsem se na ten tunel šel podívat a potom, když jsem to porovnal s kvaší z knihy Poklad na Stříbrném jezeře, no tak s malými obměnami skutečně to jako přesně sedí. On tohle to dělal, že se takhle inspiroval.
1: Velké téma, které mě teda překvapilo, já můžu říct posluchači, že včera jsem byl u Jardy doma, ještě jsme mi ukazoval hromadu fotografií a maleb, co mě teda trklo, a možná je to tím, že u Buriana si to člověk nespojí, ale Burian byl vášnivý kytarista. Ty jsi mi ukazoval velkou část fotek, kde vždycky je focen vedle sebe kytaru nebo u sebe kytaru, přitom maluje. Jaký on měl vztah právě ke hře na kytaru?
2: Tak tehdy na kytaru v podstatě uměl každý tramp, ale
1: Pozor, to by měl mít i dneska, jo, ale některý lidi na to kašlou.
2: Ale Zdeněk Burian prostě tím, jak byl perfekcionalista, jak v podstatě někam nechodil, a tak on sám mě říkal, že nevydrží bez kytary, že prostě nejméně dvakrát týdně jí veme do ruky a prostě hraje. Ovšem, on nehrál jenom nějaký umca, ale on skutečně začal se věnovat klasické kytaře, jo, a Segovia a prostě další. A za protektorátu chodil na koncerty do Lucerny se Zčenkem Zahradníčkem a s celou jako další tramskou partou. Kdykoliv přijel nějaký španělský kytarista, třeba i s nějakou španělskou tanečnicí, no tak oni z toho byli nadšený. A dokonce existují dva oleje od Buriana, jako volná malba. Já jsem jeden, nebo vlastně ještě jeden vlastním. A to je právě z tohohle toho z roku 44, kdy tady projížděl ze Španělska do Švédska vynikající kytarista Žák Segovi.
1: Já můžu říct, že my tady máme díky Jardovi možnost si pustit autentickou nahrávku, jak Zdeněk Burian právě na kytaru hrál, takže v umění mistra Buriana hudební.

0: Mohli jste slyšet hru Zdeňka Buriana na amatérské nahrávce. I tak si myslím, že jako takový vhodný podkres do toho dnešního vysílání se to hodilo. Jardo, kromě Posázaví, kam všude ještě Burian jezdil?
1: Já bych ještě jenom se k tomu vrátil, že jsem jednou zažil, jak vzal kytaru, začal hrát a v tom okamžiku jako znamení si k nohám lehly jeho dva hafani a prostě zavřeli oči a poslouchali. To takový zvláštní.
0: Hudební psi. Tak. No. Zdeněk Burian, Posázaví, kam dál?
1: No tak pak se přemístil, jak jsem zmiňoval, teda na Beronku, tam byli celou řadu let, ovšem osada Tornádo byla spíš sportovní osada, kde se hrál hlavně ping-pong a dodnes jsou tam vlastně ty chatky ze starých vyřazených autobusů a on se zahradničkem vždycky snili o nějakém, jako kde by měli větší klid a tak, takže nakonec si koupili za protektorátu pozemky na Vráži u Černošic, jo, s krásným výhledem na Dobřichovice a tak. No tak tam potom byl jako celý život, vždycky v létě.
0: Já bych udělal takový oslý můstek. Zdeněk Burian byl čestným členem osady Ztracená naděje. Já bych pustil teď vůbec první tremskou písničku, teda aspoň se to říká, je to skladba Záře červánku, která nikdy nebyla nahraná a můžu říct, že my jsme teď teda s kapelou trochu si tady udělám reklamu, nahráli tuto skladbu a hráli jsme z originálního partu z 20. let, tak snad se vám bude líbit.
2: Posloucháte Tremské tamtamy na Country Rádiu.

0: Ve vysílání Country Rádia jste mohli slyšet vůbec první tramskou píseň, alespoň se to tvrdí. Jarka Motyl napsal text na motivy operety Rudolfa Piskáčka. Když se bavíme o Zdeňkovi Borianovi a Ztracence, můžeme říct, že vlastně ten slavný obal nejslavnější tramské desky Ztracenka si zpívá, dělal také Zdeněk Burian. Jaký on měl ke Ztracence vztah?
1: No, vztah měl absolutní, protože byl u samých začátků, nebo téměř u samých začátků, a tehdy oni se Zahradničkem byli takový velice progresivní. Například když prodával v Praze Emerich Rath vojenské přebytky, které nakoupil ve Francii po americké a po kanadské armádě po první světové válce, tak mimo jiné přivezl i něco, co nikdo vůbec nevěděl, jak se to má balit. Byly to nám známé US torny. Takže jsem i viděl několik původních fotografií právě ze Ztracenky, asi z toho roku 1921 nebo tak, jak Burian má na sobě US tornu, pravda, nějak zvlášť ne dobře zbalenou, ale pak se to zlepšilo. Teda, jo. No takže celá série fotografií ze Ztracenky existuje se Zdeňkem Burianem, kde měl spoustu nebo řadu přátel, někteří i pak zahynuli za druhé světové války.
0: Já můžu říct, že kromě toho, že vlastně ilustroval ten přebal na Ztracenka si zpívá, tak vlastně máme dochovanou i tu pozvánku na jubilejní trampiádu Ztracenky v Lucerně. Co potom Zdeněk Burian a trampování? On později na to přece nemohl mít čas?
1: To je pravda, ale byl až do konce života takovým jako sympatizantem, a když někdo něco pořádal a požádal Buriana o nakreslení pozvánky nebo něčeho motivačního, tak celkem jako ochotně, zvláště pro trampy ze severní Moravy, protože on, jak víme, se narodil v Kopřivnici a žil ve Štramberku, kde mimochodem je nyní fantastický muzeum Zdeňka Buriana, no tak pro ty místní trampy tam dělal pozvánky a různý plakáty.
0: Dočetl jsem se, že v pozdějším věku začal sympatizovat k woodcrafterskému hnutí. Se jeho sympatie upřely. To souviselo i trochu s Foglarem?
1: No, s Foglarem částečně by se dalo říct.
0: Protože Foglar, to je scouting, že? A říkám si, ale tam jsou přesahy do toho woodcraftingu. Kde se tohle vzalo?
1: Foglar je scout, ale v podstatě netypický. Někdy si prostě nerozuměl, jo. Přece jenom Foglar, tak jak jsem ho poznal, jak jsem poznal i bývalé členy Foglarova oddílu, tak jakoby tam bylo blíž k tomu woodcraftu než ke scoutingu, i když Foglar napsal nejslavnější scoutské knihy. Že?
0: Pojďme si pustit zase Westmany, abychom si odpočinuli trochu, a dali by si skladbu Eduarda Ingriše ještě jednu, až přijde ta chvíle.
2: Country Radio.

0: Nadále posloucháte Tramské tamtamy, které dnes věnujeme vzpomínce na Zdeňka Buriana. A my jsme to teď trochu načali, vztah Foglar-Burian. Burian vlastně ilustroval knihy Chata v jezerní kotlině, Hoši od Bobří řeky a později mnohé další. Kdy se oni dva seznámili a jak ta jejich spolupráce probíhala, Jardo?
1: V podstatě se seznámili, když byl Burian vyzván, jestli by namaloval, to byl nádherný olej, k obálce Hoši od Bobří řeky a pak ještě pět kvašových ilustrací, které teda každýho vemou za srdce, kdo je v této krevní skupiny. No, u toho obrazu tak, tam je zajímavá věc, že to je vlevo stojí Rikitán a proti němu ty chlapci a na něma v oblacích jako ta hlava Indiána. A ten obraz se ztratil už ve 40. letech a už jsem měl téměř za totálně ztracený, což se u řady obrazů ať Buriana nebo od Bohumila Konečného, to se skutečně stalo. A najednou se před několika lety objevil, a to v době, kdy už jsme zoufali, že ten obraz asi nikdy nebude, tak akademický malíř Petr Bárč, vynikající už bohužel taky na onom světě, tak začal dělat repliku toho obrazu a on byl pečlivý a tak mu to trvalo rok a teprve, když už ten obraz byl skoro hotový, tak se zjistilo, že ten Burianov originál se zachoval na Plzeňsku, no a tak už jsme ho všichni viděli.
0: Profesní spolupráce. Co je vlastně pojilo? Byl to přátelský vztah, který pojil Foglara s Burianem?
1: Ona to tak trošku nebyl čas, by se dalo říct, protože oba dva se poznali v době, kdy oba byli jaksi na vrcholu tvůrčí činnosti, takže se domnívám, že hlavně se to na dálku všechno vyřizovalo. Teprve v polovině 60. let, když nastalo takové určité politické uvolnění a vypadalo to zase, že Foglar bude moc publikovat, tak se obrátil na Zdeňka Buriana, jestli on by byl ochoten, ale nikdy k tomu už potom nedošlo. Já jsem v té době dělal takového listonoše mezi Foglarem a Burianem, protože jsem byl členem, že jo, Foglarova oddílu, tak jsem vždycky od Jestřába dostal obálku a tu jsem zanes Burianům a zase odpověď Buriana Foglarovi.
0: Zajímá mě, my jsme mluvili o woodcraftingu, trampingu, ale jak vnímal Burian scouting? Nebyla to pro něj svazující trochu ideologie jako taková?
1: Já myslím, že ne, a konec konců o tom svědčí řada obálek, kterou pak v roce 68-69 namaloval dělal pro časopis Scout Junák. To jsou nádherné obálky nebo ilustrace ale bohužel pak v roce 70, kdy teda byl Scout zase násilně rozpuštěn, jo, tak to přestalo. Naštěstí teda Buriana tehdy vyzvala redakce nového časopisu, že jo, Pionýrská stezka, kde byla úžasná redaktorka Luďa Razimová, taky známá z country a kdy redigovala časopis na festivalu Porta, jmenoval se Portýr, jo, tak ona prosadila tehdy, že teda do Pionýrské stezky často maloval Burian.
0: Abychom si trochu odpočali od mluvení, tak teď bychom si pustili dvě písničky vztahující se právě k panu Foglarovi. První Pacific, Tony Linhart, Cestou do snínadel a poté bych poprosil Romana Horkého s Kamelotem, aby zahráli Dík, pane Foglar.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.

0: Hostem tremských tamtamů je dnes Jarda Čvančara a povídáme si o Zdeňkovi Burianovi. Kdo by neznal ilustrace k Lovcům mamutů? Někomu možná povinná četba trochu toto dílo znepříjemnila, já můžu říct, že jsem je četl moc rád. A Burian vlastně se stal i v odborných kruzích právě díky jeho paleontologickým rekonstrukcím velice uznávanou autoritou. Kdy tato etapa jeho života začíná?
1: Nakladatel Josef Vilímek nechal postavit činžák na dnešní Koněvově v třídě a ten byl postaven v roce 1928 a aby některé lidi, zvláště třeba mladou rodinu Zdeňka Buriana, aby k sobě do nakladatelství přitáhl, tak Burian byl prvním nájemníkem právě v tomhletom domě. A zde taky začaly vznikat jednak jeho nejslavnější dobrodružné ilustrace a také pro časopis, kdy dělal právě zmíněné Lovce mamutu, kterých si pak všimnul profesor Josef Augusta. Takže v roce 1938, kdy už se zase Burianovi stěhovali do Vinohradské Písecké ulice, tak už pracoval na kvaších a perovkách pro Augustovu práci Divy prasvěta, které pak u Toužimského Moravce vyšly v roce 1942 a v podstatě to zaznamenalo celosvětový úspěch nevídaný, prostě tyto rekonstrukce. Takže poté Burian jako v této práci

0: ještě jiné třeba zbarvení kůže, než pak jak vědci na to přišli.
1: Jak se dostaly jeho obrazy a rekonstrukce právě těch paleontologických objevů ven za hranice? Protože já vím, že on byl trnem v oku komunistickému režimu, alespoň tomu prvotnímu, tomu stalinistickému. A vlastně v zahraničí potom sklízel velký úspěch, i když tady na něj někteří, například mladý Neumann, že jo, psali velice ostré kritiky.
0: Jednak Neumann a jednak bohužel, že jo, všichni jsme milovali Ferdu Marvence, Ondřeje Sekoru a ten přímo Buriana nenáviděl, ale to bylo proto, že Sekora taky ilustrovala lovce mamutů ve 30. letech, ale byla to absolutní hrůza. Prostě to byl Ferda Mravenec, akorát jako v pravěku, že jo, no. Takže tady to asi jako odsud to jako původně plynulo, no. Ale v těch 50. letech to měl Burian velice obtížné a když byl někdo v rodině nemocný, tak těžko se scháněli peníze, takže opět znovu se jaksi protloukal, ale přesto jako vždycky nějaké ty práce, zvláště třeba pro Arty, zahraniční nakladatelství, že, britský, tak ty jako tam to budilo úžas. No a pak třeba můžeme pokračovat přes Zemanův film Cesta do pravěku, což byl absolutní boom dodnes, ale zrovna v době, kdy se režisér Zeman se inspiroval Burianem, tak nesměl ho napsat jako poradce do titulku. Jo? Takže Buriana budeme marně hledat. A tento film i později vzbudil úžas u amerického režiséra Spielberga, který se inspiroval Burianovými obrazy, když začal uvažovat o Jurském parku a podobně. No. Takže...
1: On, Burian, tedy Zdeněk, a jeho vztah k Bimbovi, Bimba jako velký, velký ilustrátor a malíř, kde se oni seznámili a tam totiž je nějaký ten příběh, kdy se dostávaly nějaké ty Burianovy obrazy ven za hranice, že?
0: To už bylo mnohem později, nicméně když daleko mladší Bohumil Konečný, zvaný Bimba, když se jako začal prosazovat a začal dělat pro Foglarův časopis Mladý hlasatel a některé ty jeho obálky byly úplně fantastické. Ovšem Konečný se netajil svým obdivem k Burianovi, ale oba byli mistři pohybu. Jo, ono nakreslit, namalovat třeba zvíře statické, dobře, jo, ale nakreslit ho v pohybu, jo, třeba padá, jo, někde, jo, tak to oni dokázali mistrovsky a zvláště Konečný potom byl, co se týče koní, úplně fantastický, že to uznával i Burian.
1: Tak pojďme tedy si zase odpočnout muzikou. Pustili bychom tvoje Texmeny a zahráli byste právě skladbu inspirovanou Bimbou, a to je Vyznání Bimbovi.
2: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
3: Začal jsem číst a na svět zíral, když mladý hlasatel jsem odebíral.

jeho počest budou Texmeni hrát. Život plynul dlouhým časem, já šel dál za vábným hlasem, potom

0: Dozněli textmeni skladba Vyznání Bimbovi a vy nadále posloucháte Trnavské tamtamy, které dnes věnujeme vzpomínce na Zdeňka Buriana. My už jsme to nakousli, že Buriana si nesmírně vážili v zahraničí. Kde je ten jeho světový přesah dnes nejpatrnější?
1: Tak
0: třeba, nebo nemusíme dnes přímo, ale kde se to projevilo nejvíc?
1: Řada obrazů s touto tematikou se dostala třeba do Spojených států a kopie dokonce i do Japonska, kde když byla mezinárodní výstava, tak u Tokia udělali obrovská hala a tam zvětšeniny ve velikosti domu právě nejlepších Burianových ilustrací. No tak to vzbudilo fantastický ohlas ale bohužel tady to neuměli jaksi obchodně nějak využít.
0: Když si dneska lidé chtějí Buriana připomenout, samozřejmě si ho můžou připomenout s jakoukoliv knížkou, kterou ilustroval, ale ty už jsi zmínil to muzeum. To je projekt, ale který není až tak nový, teda až tak starý, ne? Jak dlouho to a kde to muzeum je a co tam vlastně návštěvníci najdou?
1: Tak muzeum je ve Štramberku, Aleš Durčák, bez něhož by to asi nebylo, kde se sjíždějí burianologové a berou to ze všech stran, velice odborníci, jmenoval bych i galeristy, třeba Kubu, který dělal výstavy tady v Obecním domě, nebo Jana Hosnedla, který dělal výstavu Konečnému, Těch, jenom jsem řekl Kuba, ještě Sluka, jo, jsem zapomněl.
0: Aby to nevypadalo, že jsem dělal nějakou výstavu.
1: No.
0: Co se týče třeba hodnoty obrazu, to je zajímavá věc. Já když jsem byl u tebe doma, tak jsem viděl velkou část Burianových obrazů. Dneska se ale ty ceny pohybujou dost vysoko těch obrazů, co?
1: No jo, tak za mých mladých let šlo kvašovou ilustraci získat za 500 korun. Dneska ta sama za 200 tisíc, jo? Takže to už je jako velký rozdíl. A ono taky Buriana je nutný porovnávat s Burianem. Jo? Jsou takzvané věci kvality A, to málo kdo pustí, takovéhle věci.
0: Když bychom položili trochu, až bych řekl, filozofickou otázku, co si myslí, že může Burian a jeho dílo dát dnešní době?
1: Já si myslím, že ty hodnoty, které přetrvávají, je ta pravdivost. Jo. On ostatně nikdy nepatřil k nějaký avantgardě, která ostatně ho stejně mezi sebe neměla. On sám je považoval za nedouky, podvodníky a mazaly. Takže to trošku neměl pravdu, že jo, ale jako takhle ten jejich vztah mezi nimi byl. A on skutečně od rána do 5 hodin každý den velice pečlivě pracoval a večer studoval a četl knihy a tak. No. Takže ta pracovitost je tam úžasná.
0: Já bych ještě posluchače odkázal, pokud by chtěli víc dozvědět jak o díle životu a i chtěli vidět ty nádherné obrazy Zdeňka Buriana, doporučoval bych monografii Burian od Vladimíra Prokopa, která je teda výjimečná. Mám ji doma a musím říct, že je to nádhera a i kdyby nic jiného, tak na to listování večerní je to nádhera.
1: Tak Vladimír Prokop je absolutní jednička a to co jako snesl a ta fakta dal dohromady. To je prostě úžasný.
2: Posloucháte Trnavské tamtamy na Country Rádiu.

0: po hvězdách se toulal a v nekonečnu byl. A občas na svět skočil, abych trochu žil.
1: Za povídání s Jardou Čvančarou o Zdeňku Burianovi jsem dal jednu tematickou skladbu, která se jmenovala Tulák po hvězdách, právě dozněla a je ze společné spolupráce vlastně Jardy Čvančary, který dělal hudbu a pozor, text napsal George Falada. Teď ještě v rychlosti, než skončíme, vy to asi už z vysílání víte, ale 15. srpna tohoto roku slaví Country Radio 35. narozeniny. Na tvorbě programu jsem se aktivně podílel a tudíž vás chci srdečně vyzvat k tomu, abyste soutěžili ve vysílání o lístky, protože to bude stát za to. Pojedeme vlastně z Bráníka vlakem, většina z nás snad pojede do Kamenného přívozu, odkud se pěšky vydáme Posázavskou stezkou směrem do Pikovic, kde je areál výborného pivovaru a tam se poté budeme do večera veselit za zvuku našich vlastně kolegů z Country Rádia a jejich kapel a no prostě to bude stát za to. Poslouchejte vysílání Country Rádia, ty lupeny můžete vyhrát ráno u Kačky s Vláďou, pak u Milana Šmita, u Miloše Kellera a dokonce i teď po tom, co dozní Tremské tamtamy, tak večer můžete soutěžit u Petra Kocmana, tak si to rozhodně nenechte ujít. No a to je ode mě pro dnešek vše, mějte se moc hezky a za týden se budu těšit u indiánské tématiky. Naslyšenou!

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: večer. Dovolte nám, abychom vás vlídným slovem, o které u nás nikdy není nouze, přivítali na druhém, tentokrát večerním posezení s přáteli v divadle Semafor, tedy na návštěvním dni.
1: Vědomi si toho, že přiznání je spolehčující okolností, přiznáme se hned na počátku večera k tomu, že tento pořad vznikal za dosti podivných a podezřelých podmínek.
0: Ano, vznikal totiž v době, kdy valná část souboru divadla Semafor odjela do zahraničí. A to do jeho lákavější části. A jako vždy jsme tady zůstali my dva, kterým bylo laskavě doporučeno zde vystupovat.
1: Původně jsme chtěli sehrát hru od Ignáta Hermana
0: Čuk a Gek. Jo, ale pak jsme od toho také upustili, protože to by v dnešní době mohlo vypadat jako servilita. Když je třeba přiznat, že na druhé straně jistě návštěvy by byly dobré. Jeden divák byl by oblečen jako druhý. A oko herce by si na zelené barvě odpočítal.
1: No jo, ale co nám zbývalo? Zase si řekněme upřímně, nejsme ženský a těžko sem diváka přivábíme kývnutím nožky či prvky kankánu. Tak nám zbyly prakticky dvě možnosti. Ta první byla rychlým během na 20 metrů bez jediné zastávky si zničit zdraví a získat tak pracovní neschopnost.
0: Tady dobře, že to se nám také nepodařilo, protože ani jeden z nás 20 metrů bez zastávky neudělal. Naše železné zdraví neutrpělo.
1: Čímž nám zbyla možnost druhá, zoufalá a poslední. Představení sehrát, založit ho na našem vytříbeném humoru, smyslu pro komično a gag a celých 7 hodin eventuální návštěvníky v nevídané zábavě k popukání pouze za pomoci statistů a komparzů.
0: My vám tady jména komparzistů a statistů nebudeme uvádět, vy je naleznete v programu. Já bych snad upozornil na pár nadanějších
2: věcí. To je věcí.
0: Ani na toho člověka.
2: Ale to nevíš, co z nich vyrostlo.
0: Přejdeme rovnou k administrativě. Vy jste si před začátkem představení koupili, nebo jakýmkoliv způsobem jste získali tištěný program.
1: Ano, to je vlastně pro vás takový doklad, že jste skutečně v divadle byli a zároveň to může být suvenýr, památníček, do kterého si zaznamenáte různé postřehy z tohoto extrémního prostředí.
0: My bychom skutečně o přestávce neradi při namátkové kontrole zjišťovali, že někdo dvojlist nevyplňuje, že si pořadu ho kouní, sabotuje normalizaci. Takovému člověku bychom byli nuceni nejenom odebrat tušku, ale nahlásili bychom ho i v redakci při spojeneckých vojskách.
1: Kdyby to někomu nešlo, kdyby se někdo něčeho bál nebo na někoho něco věděl, tak může i dodatečně požádat o bratrskou výpomoc pana Malcara, pracovníka NHKG.
0: NHKG, to je, jak všichni víme, nová huť Klementa Gottwalda. A my pana Malcara, pracovníka tohohle zařízení, představíme, protože na takového člověka je vždycky dobré ukázat prstek.
1: To je pan NHKG.
3: Já doufám, že večer bude zdařilý, že odstraníte hesla a nápisy a nebudu si muset pozvat opět další kamarády z hutě NHKG. Hledek.
0: No, takže víme, na čem jsme a můžeme pokračovat. V druhé části večera, v druhé části návštěvního dne budete mít i vy možnost zapojit se do programu a přispět tak umělecky k úspěchu celé akce.
1: Ano, kdo chodil na naše návštěvní dny před rokem a půl, tak ví, jak to tenkrát tady vypadalo. Každý si říkal, co chtěl, což ovšem dneska nejde. Dneska jsme starší, moudřejší, rozumnější.
0: Dneska jsme zkrátka dál.
1: Ano.
0: A proto bude každý z účinkujících řádně evidován pana Balcara, tedy NHKG, a tudíž i za své slovo zde pronášené plně odpovědný. My přeci nemůžeme připustit, aby zdejší družby milovné jeviště
4: bylo zneužito k bohapustým lžím, třeba z vlčáky ze svazu novinářů.
1: Já bych měl jednu soukromou prosbu k eventuálním účastníkům večera z vašich řad, kdybyste laskavě svým vystoupením zde nerušili provoz na Václavském náměstí a v Jindřišské ulici, protože za tento přestupek je v zahraničí sazba od 3 do 5 let vyhnanství.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty zbyla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrátky.

Dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 21. července se vypravíme s Milanem Daňkem za indiánskými kmeny napříč Amerikou.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Noc pomine, vím, den začíná zrát, co postavil sen, s tím budem si hrát. S tím budem se loučit a budem se smát, to je mý drát. Pak možná jednou poznám, co je to sen, až po tmavé noci přijde den, kdy dočkám se, že vyjdeš ven.